smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: Je, to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konali poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tamše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru, a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály. Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel s baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobbymarketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec se stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostory a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten. Myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, nebo tak. Jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se z jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to ve snu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty bude manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách?
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu?
1: Ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti. Ty varhany jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach? A ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol. Nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž, Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polipkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927, on umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena a vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány? Nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo a to je tedy součástí sbírky vašeho muže.
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě, ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili, Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota, ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Já jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratům.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkové vodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní Humoriáda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
2: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
0: Humoriáda.

0: Václav Neskář nám zaspíval o jedné krásné mademoisel, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě Jan Přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní shakespearovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu. Koho nabídneme posluchačům jako prvního?
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb Nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onem příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Pustíme, prosím, úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Čože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. A kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. A kolik? 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumba? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas. Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Jo, 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no, to věřím, to věřím. Že blahopřejete, jete, no, to se má, to se má. A komu blahopřejete? Jo, mně. A děkuju. Já vám taky. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyřídte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jsem.
3: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
1: Je to tak, ano.
0: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Hmm. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, anebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Právě teď pokračuje Humoriáda, naším hostem je Jan Přeučil, zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování, zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým, a nebo B, je to jednoduché, volte si i vy. Dobrý den.
6: Dobrý den, Standa Zemník, vás Pavle zdraví, pana Přeučila.
7: Děkuji, také pěkný den.
6: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
5: No zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
6: No dlouho ne, tak hele,
5: no.
6: Mějte se krásně.
5: Děkujeme.
6: Já děkuju, ahoj.
5: Děkujeme,
7: taky naslyšenou. Všechno krásné vám přejeme.
5: Dobré odpoledne.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
5: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
5: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
9: Musím hlasovat pro porodnici 64.
5: Výborně.
9: Já jsem se narodila v porodnici v roce 64.
5: Tak to sedí.
9: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
7: Děkuji
5: pěkně. No, nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no.
9: Mějte se
5: hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady Míla, už se nespraví 8, málo nevského lidí, ale to je detail. Já vás oba dva zdravím a
7: děkujem.
10: Pane Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
7: Aha, ano, jo, jo.
10: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi víte, že je to prostě porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je vtipnej, že? Děkuju.
5: Děkujeme pěkně.
7: Mějte se hezky.
5: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
11: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho a chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
5: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám
7: no, tak
5: blízký?
7: Já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60. A nedávno běžel v televizi ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
5: A ještě pokud si pamatuju, koníčky, co vás baví?
7: Koníčky baví mě divadlo.
5: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte
7: no já
5: energie.
7: Velice rád jo. Plavu, jo?
5: Dobře. Tak děkujeme za rozhovor
7: ano,
5: tuto
7: děkuji.
5: Chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
12: Profesor,
2: aparátu. Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám. Mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Jo, dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím. Jakmile se vrátí, nazdar.
12: Praktik. A poradnice. A sestřička. A sestřičko, a co ve... Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co ve... Paní, zdráva. No, výborně. Sestřičko, a co ve... 52 cm, no, tlacek, po mně. Ja. Chlapeček, nešel na procházku, ne, no jo, to je malej. Sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauce. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
13: Haló, sestřička, jo? Kluk? No to, sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
12: Ahoj. A závěrem prodavač.
14: Prosím, psala jste si, cože mám, chlapečka, bohužel nemám, chlapečky došly. Jo, a že jste to vy, paní, víte co, zeptáte se v úterý, mausa služebník.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v Humoriádě, Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závoru se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jevišti dělat.
4: Tak takže je to lidský.
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No,
3: tak dvě minuty.
6: Haló? Wagner. Pořád stejný. No jo, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. A popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Tyhle teď je to Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozejtří, jo? Portfolio, jak to vypracím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten... Jo, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no. Vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to steku, všecko takové, to je. Tak nazdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím. Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
7: Pořád nic?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám takový práce, víte, já bych se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je,
7: co?
6: No nic, to je prostě.
7: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No,
7: pojďte.
6: A tomu nevěřit.
7: Pojďte to zkusit.
6: A se zpokusím, ale marný. Je to marný.
7: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco.
7: Já vám zkusím.
6: Byste mi dal jenom jeden ten, ještě. Lelitin.
7: Vemte si tenhle ten, no. Ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
7: Vezměte pod jazyk a cumlejte dvě hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím.
7: Uh-huh.
6: To marný,
7: ne.
6: Tak.
7: Ne, bych chtěl chtěl trošku.
6: No. No. Nechte mě v klidu, můžeme
7: jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo. Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozicích mi blokujte letenky na pozici a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví o lidi těch akcí, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to...
8: Rušte ty letenky taky.
6: Ne, to byl falešný poplach, ne, to bylo... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala cucat, a už to spolk. Šmaria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Takhle budu jenom milionář. A těch je... Steku.
7: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano. Haló? Teď jste něco hlo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplach, ne.
8: No, myslím, co.
9: Tak co?
6: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje jo. Spadne. Zas spadne naděje.
9: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Tak to.
9: Co s váma?
6: A nevím.
9: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
9: No, hlejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
9: Ten si občas teda dávám pro sebe.
6: To je novinka?
9: No. Jo, to teď právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je, kdybyste byl zabetonovaný, víte. No. povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
10: Nevím, pane doktore.
9: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Lábus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
2: No, my se známe. No. Poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to napitel. Já říkám, co ti je? Je to napitel. A co se ti stalo? Je to úplně napitel. A co máš? Máš nějaký problém? Ne, je to napitel. Ty nejsi zdravý, ne, je to napitel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
1: Aha, tak. Takže se vlastně
2: získal barák,
1: nestalo.
2: Získal barák, potátovi nějak a musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
1: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v Humoriádě stejně jako vás. A děkuji. Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Lábuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačata možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
2: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař, jsem Mladý Boleslavy.
1: Zdravíme.
3: Ano.
2: Prosím tě, chtěl bych pozdravit pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: To je jasný. My se spolu známe, že jo, a chtěl bych teda Bčko. Ano. A zároveň, jestli můžu pozdravit Petra Štajharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
2: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřel.
2: Pane Lábuse.
1: Dobře, ano. Děkujeme, Milane.
3: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
4: Mirek, Velká Vítek, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych volil pana Lábuse.
1: Ano.
4: A chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci?
3: No.
4: Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
4: Já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopit, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
4: Mějte si pěkně.
1: Tak třeba nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat
3: a
1: dál a dál.
3: A noví charismatičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
3: Děkuji.
1: Haló.
5: Tady je Pavel z Chocerát.
1: Pavle, zdravíme.
5: Zdravím vás ze studiu. Jsem právě pro Ondřejovém, jídím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
3: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno ne, ale všechno v součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
6: Tut. Správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já. Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře.
7: Takže půjdu, mám jiného přítele.
6: Koho?
7: Dobrou knihu.
6: Krás. krásné je žít. Zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné. Ps, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozovnů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená. Mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to.
7: Taťku, já nemůžu tak rychle na nohy.
6: Tak proboha, ženská, hni s sebou, kdy to nestihneme.
7: Já vážně nemůžu.
6: Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem. Takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
3: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami, anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou z Damu. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no tak? Jistě, na to strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Roden.
1: No jo. Tak, možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den.
1: No.
3: Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady Petra Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mě dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás slyšíme.
4: Dobrý
1: den. Kdo tam?
4: Dobrý den. Milena od Přehrady Rozkoš. Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Mm-hmm. Ano, ano.
4: Pro...
2: Tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
2: Ano, ano.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Dobře.
4: A moc ráda bych takový týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové, ano, i náš pořad. Mějte se krásně.
2: Ano.
1: Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza. Momentálně na trase Stajov Parkrevič, jinak Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo. Hezký víkend je vám. Naslyšenou. Tak, přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále humor

0: tohleto. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety. A to kuře řekne, jo, to klidně můžeš, ty frajere, já jsem totiž sumělý líně.
1: Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjíhne, říká, Ježku.
0: A Ježek pojí, a co je, co mě tak vítáš?
2: No, protože mám pro tebe hezkou básničku.
0: Jo.
2: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
0: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku,
2: ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
0: No, tak poslouchej, no. Jelene, jelene, ty jsi ale debil.
3: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
4: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
3: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda dnes projedná ukončení regulace cen pohonných hmot. Příprava stavby silnice 1/35 přes Český ráj se zpozdí. Budova technických služeb v Turnově bude mít nová okna i dveře a je před námi převážně slunečný den s teplotami až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké pondělní ráno přeje Hana Hochtfoglová. Vláda dopoledne projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude podle Aleny Schillerové dál marže a ceny kontrolovat.
2: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
0: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jejím ukončením na konci června. Ředitelství silnic a dálnic musí nechat udělat novou studii o vlivu stavby na životní prostředí, takzvanou EIA, pro silnici 1/35 z Turnova do Úlibic u Jičína. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost ŘSD proti rozhodnutí Městského soudu v Praze. Ten odmítl zrušit rozhodnutí bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL, který vloni v prosinci v poslední den ve funkci zrušil pro tuto stavbu souhlasné stanovisko EIA vydané v roce 2021. Jak pro server z dopravy odhadl generální ředitel ŘSD Radek Mátl, zdržení přípravy silnice v úseku od Ohrazenic u Turnova po Úlibice u Jičína může být 2 až 3 roky. Město Turnov vybralo stavební firmu, která dodá nová okna a dveře pro budovu tamních technických služeb. Schválila to rada města. Práce mají začít ještě v červenci a stát zhruba 800 tisíc korun.
3: Nová okna a dveře přijdou na administrativní budovu technických služeb. Kanceláře pracovníků nejsou v dobrém technickém stavu. Firma tam dodá plastová okna s trojskly a dveře, které nepropouštějí teplo. Měnit bude také kulaté okno v prvním patře a veliká francouzská okna v přízemí. Práce by měly být hotové nejpozději do konce září. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Dnes začíná druhý termín celorepublikového pozorování a sčítání motýlů organizovaného skupinou Jaro. Celý týden se může kdokoliv do akce zapojit, stačí minimálně 30 minut zapisovat, které druhy motýlů uvidí na louce, v městském parku nebo na vlastní zahradě. Data pomáhají odborníkům mapovat stav nejenom motýlí populace, ale podle koordinátorky akce motýlí půlhodinka Martiny Skohoutilové i jejího vlivu na krajinu.
1: Počasí.
0: První den nového týdne bude převážně slunečný, čekáme jasno nebo skoro jasno, později během dne většinou polojasno a odpolední teploty od 23 do 29 stupňů. Fouká slabý severní až severovýchodní vítr, který postupně zesílí na mírný a biozátěž zůstává i dnes na středním stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte ve Frýdlantu na příjezdu ve směru od Dětřichova. V Žitavské ulici frézují vozovku a pokládají nový povrch. Silničaři pracují v úseku od čerpací stanice až do části okružní křižovatky. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké dobré ráno, jsme na startu už třetího prázdninového týdne. Dalších 7 takových týdnů je ale ještě před námi. A na vlnách Českého rozhlasu Liberec startuje také naše pondělní dobré ráno. A zpozornět by měli všichni řidiči, nová turbookružní křižovatka v libereckých Kunraticích, totiž některé z nich mate. Už za pár minut proto poradíme, jak ji správně a bez potíží projet. Přidáme také příběh wimbledonské šampionky Lindy Noskové a prozradíme, s čím musel vypomáhat její otec, aby mohl její talent rozvíjet. A před šestou tradiční zábava a dnes se zasmějeme díky anekdotám z našeho archivu. Tak hezký poslech a pěkné pondělí k tomu.
1: Dobré ráno s Janem Holubem.

0: Je přesně 11 minut po páté raní, venku už nám štěbetají ptáci, tak nás probouzí do pondělí 13. července. A k tomu probuzení máme v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec první zajímavé téma a nastražit uši by měli řidiči. Mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem ŘSD vybudovalo novou turbookružní křižovatku, která měla sklidnit a zpřehlednit provoz. V prvních dnech ale spíš způsobuje komplikace, protože někteří řidiči jsou zmatení. S podobným typem křižovatky se v Česku totiž setkávají jen zřídka. Jak se na takovém turbookružním obchvatu chovat, zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: S dopravním expertem z platformy Vize 0 Romanem Buckým přijíždíme od Liberce a Vratislavic k nové turbookružní křižovatce v Kunraticích. Chci jet na Harcov. Co mám teď dělat?
2: Tady je potřeba řešit, kudy projedeme tím kruhákem dostatečně včas, takže podívat se na svislé dopravní značky a ty už nám sami říkají, kam tady se máme zařadit. V našem případě to bude pruh levý, ten budeme teďka důsledně ctít a tenhle ten pruh by nás měl provést bezpečně tím kruhovým objezdem. Tady ovšem samozřejmě platí i pravidla, která teda jsou pro jízdu na kruhovém objezdu, konkrétně tady, kdo na ten kruhák vyjíždí, dává přednost těm, kteří už se na tom kruháku nacházejí, ale když dodržíte ty pruhy, jak máte, tak vás to vlastně přirozeně provede tím žádoucím směrem.
1: Co když se náhodou zařadím špatně?
2: Tak to se stát samozřejmě může. Tady v tom případě, než vytváří nějaké zmatky, přijíždět třeba přes plné čáry, nebo tam nedej bože zastavit a řešit to uprostřed té křižovatky, tak tím jediným rozumným řešením bude projet v tom, řekněme v uvozovkách, špatném směru, to znamená tam, kam nechci, někde se na vhodném místě otočit a vrátit se zpátky a opravit se.
1: Tak teď přijíždíme od Harcova a pojedeme na Jablonec.
2: A zase chceme prostě na, takže ono to tady ani jinak nejde, takže prostředně tady se držíme v tom pravém, to nás převedlo a teď nás to vlastně automaticky vyvádí z toho kruháku ven. Takže dostáváme se ven, vidíme, že už tady máme vlastně pruhy, průběžný je pravý, takže tím budeme pokračovat dál a jsme ve správném směru, jedeme směr Jablonec. A zase jsme se přesvědčili, je potřeba skutečně vědět dopředu, kam jedu, kterým pruhem tam jedu a důsledně ten pruh potom při průjezdu systémem dodržovat.
1: Máme jízdu s Romanem Buckým za sebou. Operovali jsme tu s pojmem turbookružní křižovatka. Jak vznikl a proč se nepoužívá klasický víceproudý kruhový objezd?
2: Když se podíváme na ty klasické kruháky, kde je víceproud, drtivá většina řidičů se drží vpravo. Tenhle pruh používá opravdu hodně málo těch šoférů. Oni se zpravidla bojí, že by se nestačili z toho levýho přeřadit zpátky doprava, když budou odbočovat. Proto najdou radši rovno do toho pravýho a v tom pravým ten kruhák celý objedou, ten měř celý třeba ty 3/4. Tím ovšem výrazně klesá kapacita toho kruhového objezdu. Ty pruhy nevyužijete, čili kapacita té křižovatky klesá. Čili ve světě se přišlo s jiným řešením, řeklo se, hele, vznikne kruhák, a bude to udělané tak, že tam bude více pruhů, ale každý z těch pruhů už bude předem daný, kam vede z toho kruháku. To znamená, proto se tomu říká turbookružní, že vlastně ty pruhy vedou jakoby spirálovitě, jakoby turbo.
1: Vysvětluje dopravní expert z platformy Vize 0 Roman Bucký.
0: A ještě doplním, že informace k tématu jsou také na našem webu liberec.rozhlas.cz a na náš Facebook jsme přidali i video z průjezdu křižovatky, abyste všechno lépe viděli, tak se k nám klikněte. A do 3 minut přidáme předpověď počasí.

0: S vámi je Český rozhlas Liberec, jsou téměř 3 minuty po čtvrt na 6 a před námi je letní týden. Ve druhé polovině může být dokonce i tropický s teplotami nad 30 stupni. Jak bude dnes v pondělí?
1: Počasí.
0: Ráno je příjemně svěží s teplotami mezi 13 a 15 stupni a během dne nám poskočí až na 29 stupňů Celsia. K tomu bude obloha slunečná, postupně může během dne přibývat mraku. Víc jich bude na horách, kde by mohlo také sprchnout. Biopředpověď na prostřední dvojce a UV index na šestce. Za chvíli vás v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec pozveme k poslechu našeho nového pořadu Osobnosti Česka. Kdo přijde k našemu mikrofonu, dozvíte se.
2: Jaro. Léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Okay.

0: Elánina se dovedli k 5:23 a jedno upozornění pro Similské. Kvůli odstávce elektřiny nás dnes neuslyšíte od 8:30 z vysílače Simily na frekvenci 103,4 FM. Naladit nás v Český rozhlas Liberec ale můžete v DABu přes aplikaci Můj rozhlas nebo přes náš web. Stačí si kliknout na liberec.rozhlas.cz. A tím vám také neuteče ani náš další pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude zlatý olympionik, akrobatický lyžař Aleš Valenta. A tady je malá ochutnávka.
1: Mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Konkrétně pro vás?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvíli problém.
0: Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude Aleš Valenta. Teď je 5:24, za chvíli zprávy s Hanou Hout-Foglovou. Počkejte si.

0: Dobré pondělní ráno, tady je Český rozhlas Liberec a Hana Holtfoglová přidá ve zprávách dobré zprávy pro řidiče v Liberci.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Část Jablonecké ulice v Liberci od Šaldova náměstí k parkovacímu domu a k odbočce do Komenského ulice by měla být od 15. července průjezdná. České tiskové kanceláři to řekla mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová. Omezení v Jablonecké ulici tím nekončí, aktuálně se pracuje i v úseku od Komenského ulice ke křižovatce s Klášterní ulicí. Jablonečtí profesionální hasiči mají nový motorový člun, informovali o tom na síti X. Trvale bude na přehradě Mšeno u mola kanoistů. Sloužit má především při záchraně tonoucích, evakuaci při povodních nebo pro přepravu většího počtu lidí i vybavení. V Liberci dnes lidé mohou navštívit běžně nepřístupný kostel svatého Vincence z Pauly v části Perštín v rámci komentované procházky čtvrtí s názvem Perštínem po stopách Líbigů. Připravilo ji městské informační centrum a začíná v 16 hodin na parkovišti pod Perštínským kopcem. V nemocnici v Jičíně začala naplno sloužit nová magnetická rezonance. Zatím dokáže obsloužit 12 pacientů denně a podle královéhradeckého hejtmanství urychlí diagnostiku a zároveň omezí náročné převozy hospitalizovaných pacientů do jiných zdravotnických zařízení. Jen 2 sekundy a 3 desetiny rozhodly o vítězství Dominika Stříteského na 53. rally Bohemia. Druhý skončil Filip Mareš a třetí s 25-sekundovou ztrátou na vítěze Jan Kopecký. A pondělí u nás bude slunečné, má být nejprve jasno nebo skoro jasno, později převážně polojasno, teploty dnes 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice třetí třídy z Rynoutic do Hrádku nad Nisou je uzavřená, pracují tam stavbaři, jezdí se přes Bílý kostel nad Nisou a po silnici 1/13.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po zprávách pokračujeme v našem pondělním dobrém ránu a když to vezmu od konce, pobavíme vás vtipy Josefa Kobra.
3: Přijde do restaurace, člověk vyndá fotku, opře o vázičku, objedná si pivo, vypije, koukne, objedná si druhé, vrchní nese, říká, co pak to vidím, to je na té fotce vaše manželka.
0: Na vtípek si počkejte, celý ho uslyšíte po 6:15. A za chvíli přidáme také příběh wimbledonské šampionky Lindy Noskové a prozradíme, s čím musel vypomáhat její otec, aby mohl její talent rozvíjet. Teď ale hrajeme Jana Kalouska, který chodí ulicí a oblíkat se kvůli tomu příliš nemusí. Je totiž 15 stupňů Celsia.

0: Zřejmě letos nikde nejsou kytky, zpívala Marie Rotrová. Nevím, jak to máte na zahrádce vy, milí posluchači, ale kytky u nás jsou. Za to třeba okurky moc nerostou. To jsem včera vyslechl v jednom penzionu v Pavlovicích u Jestřebí. A já zase vidím, že mi kvůli suchu moc nenarostla cibule a rajčatům se také nechce nijak rychle zrát. Ze zahrad ale míříme po vlnách Českého rozhlasu Liberec za sportem. Tenistka Linda Nosková se v Londýně užívá báječné chvíle po grandslamovém titulu. Z úspěchu své dcery ve Wimbledonu se v dějišti turnaje radoval také otec české hráčky. Drahoš Nosek, bývalý výpravčí a v těchto dnech zřejmě jeden z nejšťastnějších penzionů na světě.
1: Myslel jsem si, že něco takového vůbec v životě nezažiju, ale prostě někdo řekl, je to v ní, no.
2: Vypráví Drahoš Nosek po báječném finále, před kterým byla ale také spousta let nejistoty a těžkého boje kvůli podpoře výjimečného talentu dcery.
1: Manželka neměla nic, já jsem dělal výpravčího a jsem musel sbírat železo starý, abychom přežili. A pak mi jeden kamarád půjčil peníze, abych splatil dluh a já jsem mu to pak splatil, když jsem prodal baráček, až zemřeli rodiče a už jsme mohli aspoň koupit auto a nějak jezdit a nějak prostě fungovat.
2: Popisuje Drahoš Nosek příběhy mnoha rodičů, kteří vsadí na jednu kartu i svědomím, že zřejmě jen miliprocenta z nich se dočkají podobně báječných okamžiků.
1: Je to strašná klika, je prostě ona životně neřekla, že nechce trénovat. A to jsme vymýšleli hrozný věc, my jsme hráli po všech vesnicích, já jsem viděl někde kurt, nějaký beton, tak jsme tam šli, hráli zadarmo samozřejmě. Starý Pavelka, který trénoval a který strašně pomohl, tak říkal, že takovou holku nikdy neměl, že vždycky řekl, co má dělat, a nemusel to říkat po druhé.
3: Starý Pavelka, jak se jmenoval, jak se s ním prosím, abychom ho mohli zmínit?
1: Jarda, myslím, já bych teďka nechtěl kecat, jo. Pan Pavelka je to a ten jí vlastně udělal. Jezdil a hledal kurty a prostě, když měla 11, 12, 13, tak prostě se jí obětoval. Nikdo o něm neví, je to starý pán, už má 80, ale když si hrál tenis a horník. A...
2: Vzpomíná otec Lindy Noskové Drahoš na trenérského nadšence a taky na Melanii Molitorovou, maminku slavné tenistky Martiny Hingisové, za kterou jeho dcera občas jezdívala do Švýcarska trénovat.
1: Melanie Molitor nám dala jednu strašně důležitou věc a to byla profesionalita, ten přístup. A manželka přišla jednou s Lindou o 3 minuty později na trénink. 3 dny jim to vykládala, že jestli to udělá ještě jednou, už tam nemusí jezdit. Linda jí měla ráda, ona byla tvrdá, tím nám pomohla nejvíc. Ukázala, že prostě to je těžká práce, těžká robota, nemůže si z toho dělat srandu.
2: Každý z trenérů něčím přispěl, i otec Drahoš Nosek do jistého okamžiku.
1: No, takže do těch 10-11 jsem jí mohl nahrávat z koše a jedeme a pojďme. No. A jak měla 12-13, nebo jak měla 13, tak přišla a hrála levou a dala mě 6-0. Tak jsem rozstřískal raketu, říkal, miláčku, s tebou jsem skončil.
3: A to jenom levou pro ten účel s vámi?
2: Usmívá se Drahoš Nosek, který teď viděl, jak jeho dcera v Londýně postupně poráží 7 tenistek a získá wimbledonský titul. Bohužel už se toho nedožila maminka hráčky, které teď Linda Nosková děkovala při závěrečném ceremoniálu.
4: There's also one more person I would like to thank, which is my mom.
5: Tak to bylo těžký, samozřejmě já jsem ji chtěla zmínit, protože tahle výhra opravdu šla pro mě. Celá ta moje nějaká cesta, která vedla až sem, byla, řekněme, že jiná než ostatní. Nikdy jsem, jak vždycky říkám, nikdy jsem tady úplně neměla sedět nebo neměla být. Nikdy ten můj život nebyl nastavený tak, že je to jistý, že někdy v budoucnu tohle z toho vyhraju. Je to všechno takovej prostě malej šok, cokoliv, jakákoliv výhra se povede, tak ji beru strašně vážně. Neberu ji určitě zadarmo, protože ta cesta byla takový jako last minute vlak trochu.
2: Vzpomínala Linda Nosková na své začátky už jako nová grandslamová šampionka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsou 2 minuty po 6:45 a pranostika pro dnešní den říká: prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a ořechy lískové z červivý. Jak to bude nejen s letošní úrodou ořechů?
1: Počasí.
0: Pokud má pranostika pravdu, o ořechy se rozhodně bát nemusíte. Po většinu dne nás totiž bude provázet slunce. Postupně ale bude podle meteorologů mraků přibývat a víc jich bude na horách, kde by se mohla přidat i přehánka. Odpolední maxima 26 až 29 stupňů Celsia, na horách okolo 22. Klíšťata mají střední aktivitu a alergiky trápí hlavně pily trav a bylin. A od počasí do našeho archivu a s Českým rozhlasem Liberec se už za chvíli zasmíjete. Pro pondělní ráno jsme totiž vybrali několik anekdot.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: vámi je na startu nového týdne Český rozhlas Liberec. Koukám se na hodiny, ukazují téměř 5.52 a to už je čas, ten nejvyšší čas na slíbené vtipy, které jsme našli při hledání v rozhlasových archívech. Anekdoty vypráví herec Josef Kobra.
1: Přijde do restaurace, člověk vyndá fotku, opře o vázičku, objedná si pivo, vypije, koukne, objedná si druhé, vrchní nese, říká, co pak to vidím, to je na té fotce vaše manželka, říká, ano, to je moje manželka. A vy nosíte na fotce do hospody tak jako z lásky? Pane, to je takový můj barometr, pane vrchní, víte? Já po každém vypitým pivu se na ní podívám a jak se mě začne líbit, tak vím, že jsem ožralej. Láska kvete v každém věku, láska hory přenáší. Znal jsem babičku, ta už byla tak stará, že zapomněla číst, neuměla počítat ani psát. A dostávala důchod a místo podpisu dělala dva křížky. Rok dělala dva křížky, najednou dostane důchod, udělá kříže kolečko. Doručovatelka říká, babi, dva roky mě děláte jenom dva křížky a teď kříže kolečko, to abych si strčila za klobouk nebo co? Holka, nezlob se, ale to víš, když je člověk starý a je sám, je mu strašný smutno, tak jsem si na stará kolena vzala dětka Brázdovice a mám jiný příjmení. Láska. Skutečně, já mám rád lidi a kamarády. Já jsem byl nedávno v Bratislavě navštívit Oldo Hlaváčka. A byli jsme, já bydlel v hotelu Forum, to je krásný hotel, mezinárodní parametry, samý křišťál a samý mramor, rychlo výtahy, pomalu výtahy, snack bary, denní bary, noční bary, vinárny, restaurace, vejdete na toaletu a hned fotobuňky začnou svítit. Začnete z voda, nevíte z koho, nevíte odkud nic, vejdete do rychlovýtahu a hned jste nahoře, vezmete za klik, už to stojí 15 korun, ovane vás vůně. No to bylo něco tak krásného, ty dojmy. Druhý den jsme chodili po Bratislavě a viděli jsme takovou krásnou dívenku, která pořád říkala Nemirten. Víte někdo, co to znamená Nemirten? Ano, prosím, řekněte to nahlas. Nerozumím, nechápu správně. Já vím, je to řekl Oldo, ale já mu nevěřím ani, co se modlí. Tak šla a za ní takový náš chamťa pořád říká, slečno, vy se mě tak líbíte, že jste nádherná. Říká, Nemirten, no ne, to poprsí ten zadeček. Říká, Nemirten, kdybyste měla čas, přijďte zítra od 5 do 10, já vám předvedu u mě něco, co jste v životě neviděla. Bubliny únosu se vám budou dělat. Říká, Nemirten.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Premiér Babiš odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. Liberecký kraj letos zatím nedostal od státu peníze na opravy svých silnic. Roketnice nad jezem.

0: Do konce července přijímá návrhy do letošního participativního rozpočtu a čekáme jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké ráno přeje Hana Hopfoglová. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televizi řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod, vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
1: Bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
0: Vedení Libereckého kraje stále neví, jestli na letošní rok dostane peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic druhé a třetí třídy. Předchozí vláda Petra Fialy z ODS rozhodla, že kraje mají na rekonstrukci těchto silnic získat dohromady 2 miliardy korun. Podle současné vlády ale nejsou tyto prostředky k dispozici. Například pro Liberecký kraj to znamená příspěvek kolem 90 milionů korun ročně. Jak uvedl hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj, Asociace krajů chce s vládou o penězích ze Státního fondu dopravní infrastruktury dál jednat.
2: Poslední informace byla, že se k tomu vrátí v červenci, tak věřím, že vláda peníze najde, protože každý člověk, když tankuje bez ohledu na to, jestli jede po dálnici, silnici první třídy, dvojice nebo trojice, tak platí daň z paliv a minerálních olejů. To je příjem Státního fondu dopravní infrastruktury. To bylo by férové, kdyby stát aspoň symbolicky přispíval.
0: Do konce července můžou lidé v Rokytnici nad Jezerou posílat své návrhy do letošního participativního rozpočtu. Informuje o tom tamní radnice. Projekty můžou lidé posílat online nebo písemně. V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat a od poloviny září budou moct obyvatelé Rokytnice hlasovat o vítězi. Město na dva nejlepší návrhy vyčlenilo 300 tisíc korun. Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u obce Těrchová nedaleko Žiliny. Informovala o něm slovenská horská záchranná služba. Těrchová a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených turistických cest i soutěžky z vodopády.
3: Počasí.
0: Dnes bude jasno až skoro jasno, odpoledne pak převážně polojasno a teploty se dostanou mezi 26 a 29 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý, severní až severovýchodní, postupně zesílí na mírný a biozátěž je stále na stupni číslo 2, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Opatrnějte po silnici číslo 13 u Bílého kostela nad Nisou. Podle informací policie tam na mostě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a pohybuje se tam větší množství lidí. Policie může dopravu odklánět po objízdné trase. Buďte na všech svých cestách opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezké ráno, zprávy skončily přesně 4 minuty po 6. To je tedy aktuální čas a chystáme pro vás další informace z našeho kraje. Liberecká galerie Lázně je uzavřená a oprava nádraží v Novém Boru je zrušena. O důvodech vám řekneme. A vypravíme se také do Mříčné na zajímavý příměstský tábor. Tam totiž nevaří kuchaři a kuchařky, ale sami děti. Jak je to možné, dozvíte se od nás už za pár minut. S vámi je Český rozhlas Liberec a nezapomeňte na Markéty, mají dnes svátek. Tak proto i jim hrajeme Karla Gotta a jeho Lady Carnival.
3: Dobré ráno s Janem.

0: Vítací výbor po 6. hodině ve velkém stylu Zlatí Slavíci, Karel Gott a Valdemar Matuška. A po vlnách Českého rozhlasu Liberec vám zahrajeme také Lenku Filipovou, Ivetu Bartošovou, Helenu Vondráčkovou nebo Jaroslava Uhlíře. Jak slyšíte, milí posluchači, samá velká jména. A velká jména možná časem najdeme i mezi účastníky jednoho tábora. Strávit léto u Plotny a mezi hrnci je jejich velké prázdninové přání, i když jim je třeba jen 6 let. O prázdninový tábor plný malých kuchařů je v Mříčné v Podkrkonoší takový zájem, že organizátoři museli přidávat další turnusy. Mezi táborníky převažují dívky, ale hlásí se i chlapci.
1: Jak jste se vyspali dneska? Chtělo se vám?
2: Špatně.
1: Unava už je. Vy ještě nevíte, co budeme pít, nebo to už někdo od někoho vyloudil?
3: Hamburgery.
1: Máte, kluci, pravdu, budeme dneska dělat hamburgery.
3: Jo.
1: A musíme si na to ale udělat i housky.
4: Hadi. Zavážem.
1: A vyhrneme rukávy, nebo chceš mikinu dolů?
5: Takhle.
1: Takhle, tak je vyhrneme jenom, jo? Všechny děti už se přesunuly do velké místnosti, kde mají kuchyň a jakousi přípravnu. Každý musí obléknout zástěrku.
5: A hlavně si umýt ruce.
1: Tak, pojďte tady kolem dokola, kolem stolu, ať se to tady ukážem. Kateřina Čermáková, vedoucí, rovná děti kolem stolu. Petr tady předčítá všem, co budou potřebovat.
6: 500 gramů hladké mouky, 2 lžičky cukru, 1 lžičku soli.
1: Holčičky, tak tady je váha a kdo bude vážit zase?
7: Já.
1: Navážíš teda mouku a 500 gramů 500. mouky. A chlapcům dáme tady sádlo.
8: Musím kus ukrojit a dát to na pánev.
1: Úkoly se tady rozdělují, jde o to, aby se do vaření a pečení zapojili všechny děti. Některý víc, některý míň, ale všichni chtějí. Třeba děláme špízy, nebo děláme mafiny, buchtičky se šodo. Proč jsi se na tábor přihlásila?
5: Protože mě baví pít a vařit.
1: Máme tady to těsto hotové. Odvážíme, aby měl každý stejné množství těsta. Mojmír už tady má svůj příděl.
5: Musím to zvážit.
1: A co z toho budeš dělat?
5: Hamburger.
1: Během příměstského tábora se děti naučí základům vaření a některé zvládnou i jednoduché recepty úplně sami. Z Mříčné Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
9: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: minutu po čtvrt na sedm vás zdraví Český rozhlas Liberec. Koupání v Máchově jezeře nebo v Hamru na jezeře může být pro citlivé jedince problematické. Jsou tady přemnožené sinice. Podrobnosti najdete na našem webu liberec.rozhlas.cz. A bude to dnes vůbec na koupání?
1: Počasí.
0: Ráno je příjemně svěží s teplotami mezi 13 a 16 stupni a během dne nám poskočí až na 29 stupňů Celsia. Obloha bude slunečná, postupně může během dne přibývat mraku. Víc jich bude na horách, kdyby mohlo také sprchnout. Bio na dvojce a UV index na šestce. Za chvíli vám v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec prolistujeme kalendář, tak zůstaňte na ladění, ať vám v pondělí 13. července nic zajímavého neuteče.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Za pár vteřin bude 6.21 a po vlnách Českého rozhlasu Liberec váma dospívala skvělá Lenka Filipová svoji skladbu Norský dřevo. Včera jsme si připomněli už 68 let od založení fotbalového klubu Slovan Liberec. Stalo se tak po sloučení Jiskry se Slovanem Liberec. A ještě do českého dobu míříme. Dnes by slavila 96. narozeniny zdejší rodačka, spisovatelka Hana Pražáková. Je autorkou 9 knih pro děti a dívky. A další pohled do kalendáře přidává Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 13. července, pondělí. Svátek má Perla, Markéta. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. 10 milionů vůz v historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
3: Definitely the best day of my tennis career and also the best day of my life.
2: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rosewaterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec a zjistili jsme, že Turnovská radnice pokročila s přípravou nové městské čtvrti. Podrobnosti od Hany Hautfoglové v dalších zprávách.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude ministerstvo ceny i nadále sledovat. Turnovská radnice pokročila s přípravami nové městské čtvrti na Koňském trhu. Radní schválili koncept rozvoje lokality, projednat ho ještě musí zastupitelé. Vedení města aktuálně jedná s místní architektkou o budoucí podobě čtvrti. V Tanvaldu začíná série prohlídek protileteckého krytu, který je u obchodní pasáže na začátku stezky kolem Kamenice. Radnice ho nechala zpřístupnit před dvěma lety. První prohlídka bude dnes ve 14 hodin. Krajský a finanční úřad ve Zlíně se dnes vrací do běžného provozu. Zavřené byly od čtvrtka kvůli požáru výškové budovy, která se stejně jako úřady nachází v někdejším Baťově areálu v centru města. Kolem budovy 34, která se kvůli požáru částečně zřítila, dál platí omezení pohybu. Jablonečtí fotbalisté mají za sebou další přípravné utkání na soustředění v Rakousku. Porazili tam druholigový německý Osnabrück penaltou Jana Chramosty ve 45. minutě zápasu. A podle předpovědi u nás dnes bude jasno nebo skoro jasno, později polojasno a odpoledne naměříme až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice číslo 13 u Bílého kostela nad Nisou je teď v obou směrech uzavřená. Na mostě se stala dopravní nehoda, jsou u ní i záchranáři a policisté dopravu odklání na objízdnou trasu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A ještě koukám na naší slavnou 35 a 3 omezení. Krátce zpomalíte na příjezdu do Liberce od Chrastavy, jinak je průjezd ve všech omezeních klidných. A na silnicích budeme pokračovat i za chvíli, jaký je vývoj s přípravou silnice 35 od Turnova na Jičín, řekneme. A v nádraží v Novém Boru se opravy jen tak nedočká. I to bude další naše zpráva od nás. Teď jsou 2 minuty po půl sedmé. Zdraví vás Český rozhlas Liberec. Šala!

S Jaroslavem Uhlířem a jeho legendárním Severním větrem jsme se v dobrém ráno Českého rozhlasu Liberec prospívali až k 6. hodině a 39. minutě. A to už pro vás máme další informace z našeho kraje, protože jsme rádio, které tady žije s vámi. Často vám říkáme, že v některých obcích a městech nepůjde elektřina a dnes taková odstávka postihne i náš vysílač Semily. Od 8:30 nás neuslyšíte na frekvenci 103,4 FM. Naladit nás ale místo toho můžete v DABu přes aplikaci Můj rozhlas anebo přes náš web. Stačí si kliknout na liberec.rozhlas.cz. Tak se v Semilech a okolí nelekněte, nikam jsme se nestratili, jen nás omezila odstávka elektřiny. Pokračujeme v Liberci, zdejší galerie Lázně je ode dneška uzavřena, důvodem je modernizace osvětlení. Výstavní prostory se mají podle současných plánů otevřít až v půlce října. Otevřený však zůstává zdejší design shop a také kavárna Nordbeans Lázně. Až do závěru září můžete v zahradě galerie cvičit jogu, a to pod vedením lektorky Magdaleny Knopové. Podrobnosti najdete na webu galerie. Z galerie míříme na silnice. Příprava nové silnice první třídy číslo 35 v koridoru mezi Turnovem a Jičínem nabere několik let zpoždění. Ředitelství silnic a dálnic totiž neuspělo s kasační stížností proti rozhodnutí městského soudu v Praze. Ten odmítl na jaře zrušit verdikt bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka, který poslední den ve své funkci v demisi zrušil platnost stanoviska EIA. Ex-ministr Hladík své rozhodnutí nijak nevysvětlil a úřad ho i několik týdnů tajil. Napsal to web z dopravy.cz. Teď naskok do vlaků. Správa železnic zrušila kvůli nedostatku peněz přípravu rekonstrukce železniční stanice Nový Bor. Akce řešila nejen na proměnu samotné stanice, ale i necelých 3 kilometrů trati mezi Českou Lípou a Jedlovou do Svoru. Mělo dojít také ke stavbě dvou vnějších bezbariérově přístupných nástupišť. Dílčí rekonstrukcí měla projít také výpravní budova. Součástí prací mělo být také nové zabezpečovací zařízení do stanice Svor a oprava vybraných mostních objektů a propustků. Stavba podle plánu měla původně začít v roce 2028. A ještě k vodě. Podle krajské hygienické stanice by se citliví lidé neměli koupat v Máchově jezeře. Jsou tam přemnožené sinice a koupání není vhodné pro alergiky, děti a těhotné ženy. Stejně tak je na tom i přírodní koupaliště v Hamru na jezeře. Mírně zhoršenou kvalitu vody mají vodní plochy v Nedamově, Sedmihorkách, Zákupech a lesní koupaliště v Liberci. Ty jsou na druhém stupni a voda je tady mírně zakalená. Ostatní parkoviště, nebo spíš koupaliště, mají vodu dobrou. Podrobnosti si můžete přečíst na našem webu liberec.rozhlas.cz. Za pár minut bude 6:45. Připravujeme pro vás i předpověď počasí, abyste věděli, jak se v pondělí ráno oblézt. Už za chvíli tady u nás v Českém rozhlase Liberec.

0: Přesně ve 6:45 máte na svém rádiu naladěný Český rozhlas Liberec a pronostika pro dnešní den říká: prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a ořechy lískové z červiví. Jak to bude nejen s letošní úrodou ořechu, ale třeba i s koupáním, řekneme si. Počasí. Pokud má pranostika pravdu, o ořechy se, milí posluchači, rozhodně bát nemusíte. Pršet by totiž nemělo a bude na koupání. Přesto pozor na Sinice v Máchově jezeře nebo v Hamru na jezeře, jak jsme si před chvílí říkali. Ráno a dopoledne bude slunečné, postupně se podle meteorologů budou přidávat mraky. Více jich bude na horách, kde by se mohla objevit i přehánka. Odpolední maxima čekejte v rozmezí 26 až 29 stupňů Celsia, na horách okolo 22. Vítr bude jen slabý, klíšťata mají střední aktivitu, tak se po návratu z přírody pro jistotu zkontrolujte a alergiky budou tento týden trápit hlavně pily trav a bylin. A přidám ještě rekordy, ty jsou hodně staré. Nejchladnější 13. červenec byl v roce 1907. To jsme naměřili jen 9 stupňů Celsia. Ano, slyšíte správně, jen 9 stupňů nad nulou. A naopak největší teplo bylo našim předkům v roce 1834 rovných 33 stupňů. A počasí už u nás střídají děti, za chvíli se jich v anketě zeptáme třeba na to, co je to tenis.
1: Kde se bouchá do míčku.
0: Co dalšího nám děti odpověděli, dozvíte se z Českého rozhlasu Liberec už za chvíli, když pár minut počkáte. Do té doby třeba Lucie Bílá a Jan Bendik.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Liberec.

0: všechna místa, kde nás 10 minut před 7 posloucháte, vás pěkně zdravíme a zvláště zdravíme Markéty, které mají dnes svátek. Jméno pochází z latinského Margarita a je jich mezi námi na 60 tisíc, tak nezapomeňte popřát. A představte si, že toto jméno nosí také Američanky, Arménky, Bulharky, Dánky, Finky, Francouzky, Italky, Lotyšky, Maďarky, Němky, Polky, Portugalky nebo dokonce i Slovenky a Španělky. Toto jméno má navíc i pražský plochodrážní stadion Rybník u Prahy, přírodní památka u Plané nad Lužnicí a je to také Markétin ostrov v Budapešti na Dunaji. A asi nejznámější pojmenování má písnička od Marie Rotrové Markétka. A mám pro vás ještě něco pro děti. Pokud je chcete zabavit, knihovna v Jílemnici dnes zahajuje prázdninový projekt Letní čtení v parku. Od 15. hodiny se můžete v Jílemnickém parku zaposlouchat do příběhu Tkalcovské dílny a čarodějnické pohádky v podání Tomáše Hájka. A teď už míříme za dětskou anketou. Dnes je tomu přesně 2 roky, kdy se tenistka Barbora Krejčíková stala 4. českou Wimbledonovou tenistkou. Ve finále dvouhry porazila Italku Jasmine Paliniovou. Dnešní téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Co je to tenis?
2: Tenis je, že někdo chodí na tenis a běhá tam a já chodím na tenis. Sport, kde se bouchá do míčku.
3: Já chodím na tenis.
1: Ty chodíš na tenis jak často?
2: No, když tam nechci, tak mi to mamka dovolí být doma, ale když tam dlouho nejsem, tak mi to zakáže být doma a jdem tam. A běháme tam a hážeme tam s balonkama a houpeme se na laně a potom někdo jde na to, na takovou prolejzačku a lezeme a potom se vystřídáme. A ještě tam skákáme na trampolíně.
1: A jaká pravidla má tenis?
2: Že se tam musí poslouchat.
1: Kolik hráčů hraje proti sobě tenis?
2: 2.
1: A co dělají ti hráči s tím míčkem?
4: Bouchají do něj raketou.
1: Jak vypadá tenisový míček?
5: Že bílej, kulatý.
2: Já mám doma tenisový míč slovenský. Je bílej, modrý a červený. Žlutý.
1: Jak vypadá tenisová raketa?
2: Je taková bílá a velká. Je taková vypletená.
0: To byla naše anketa. Co na to děti? Mluvili jsme o tenisu. Za chvíli odbije 7. hodina, chystáme pro vás další zprávy a v příští hodině Dobrého rána se vypravíme za sportem, ohlédneme se za víkendovou rally Bohemia, řekneme si podrobnosti k novému stavebnímu řízení a zavoláme také meteorologům, protože je tady léto, jak má být. Zpívá o tom i Karel Zich.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Manželé z Rychnovska předali falešným kurýrům téměř 5 milionů korun. O opravu střechy Jabloneckých lázní nemá zájem žádná firma. Tento týden by se mohla otevřít část Jablonecké ulice v Liberci a je před námi převážně slunečný den s teplotami až 29 stupňů. Hana Hopfoglová přeje hezké pondělní ráno. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Policisté vyšetřují další rozsáhlý investiční podvod. Manželský pár z Rychnovska v Královéhradeckém kraji přišel podle kriminalistů o téměř 5 milionů korun. Poškození reagovali na několik investičních inzerátů na internetu a podle pokynů údajných makléřů posílali peníze na různé účty i předávali vysoké částky v hotovosti kurýrům.
3: 71letý muž nejprve investoval

0: do údajného obchodování s ropou a později se zapojil do dalších falešných investic. Do případu nakonec vtáhli svou manželku, která si podle pokynu podvodníku založila bankovní i kryptoměnové účty. Během pouhých 3 týdnů pak manželé předali několika kurýrům téměř 5 milionů korun v hotovosti. Policie proto znovu upozorňuje, aby lidé nevěřili slibům rychlého zhodnocení peněz a byli při investování na internetu obezřetní. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Město Jablonec nad Nisou nedostalo na opravu krovů a střechy městských lázní žádnou nabídku. Českému rozhlasu to řekl náměstek primátora Jakub Chuchlík za Piráty. Dodavatelé stavby za 6 milionů korun hledalo město metodou design and build. Firma tak měla zajistit architektonický návrh, projekt i stavbu. O dalším postupu bude magistrát jednat. Střecha secesní budovy z počátku 20. století je napadená dřevokaznými houbami, jak říká náměstek Chuchlík.
2: Dřevomorky. My jsme začali pracovat na tom, abychom zamezili dalšímu šíření a pokud možno sanovali ty ohniska, kde se ta houba nachází. Ta potřeba to zrekonstruovat, ta platí bez ohledu na to, k jakému budoucímu využití lázně budou sloužit.
1: Část Jablonecké ulice v Liberci od Šeldova náměstí k parkovacímu domu a k odbočce do Komenského ulice by měla být průjezdna od 15. července, uvedla to mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová. Postup prací na výměně vodovodu a kanalizace v Jablonecké ulici také umožní krajské nemocnici znovu otevřít parkovací dům. Omezení v Jablonecké ulici zatím nekončí, aktuálně se pracuje i v úseku od Komenského ulice ke křižovatce s Klášterní ulicí. Lidé by si ze zahraničí neměli vozit suvenýry jako písek, mušle a další přírodniny, upozorňuje na to celní správa, která jen za první letošní pololetí eviduje 68 případů dovozu zakázaných suvenýrů. Za celý loňský rok jich bylo 96. Jde o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 000 druhů ohrožených živočichů a rostlin a omezuje nebo zakazuje dovoz jejich částí i výrobků z nich. Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun v přestupkovém řízení. U závažných případů může být dovoz vyhodnocený i jako trestný čin.
3: Počasí.
1: První den nového týdne bude převážně slunečný, čekáme jasno nebo skoro jasno, později během dne většinou polojasno a odpolední teploty od 26 do 29 stupňů. Fouká slabý severní až severovýchodní vítr, který postupně zesílí na mírný a biozátěž zůstává i dnes na středním stupni číslo 2.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici číslo 13 u Bílého kostela nad Nisou zasahují záchranáři u osoby na mostě. Silnice je v místě uzavřená, kolony jsou z obou směrů. Policisté odklání dopravu po objízdné trase ve směru od České Lípy přes Jitravu a Chotyni. Buďte na všech svých cestách opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme vám klidný start do 29. týdne roku 2026. Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec, za což jsme rádi a díky, že posloucháte. A proto vám také neuteče ohlédnutí za víkendovou rally Bohemia nebo informace o zrychlení stavebního řízení od příštího roku. A nezapomeneme ani na další informace z našeho kraje. Na Frýdlansku se budou měnit jízdní řády a vy k ním můžete poslat své podněty a na Libereckém zámku začínají prázdniny. Jaké tady budou i to vám řekneme. Tak zůstaňte naladěni a projeďte se skupinou MiG-21 a jejich malotraktorem.
3: Dobré ráno s Janem Holubem.
5: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

0: 7 hodin 11 minut a připomínám to, co už říkala Hanka ve zprávách s komplikacemi a uzavírkou. Počítejte na 13. u Bílého kostela nad Nisou. Na místě jsou záchranné složky a policie tady odklání dopravu tak nohu z plynu a pevné nervy. A ty si připravte i na příjezdu po 35. do Liberce od Chrastavy, tady se v omezení mírně zdržíte, stejně jako v opačném směru na příjezdu do města od Vesce a u Hodkovic ve směru na Turnov, i tady je zdržení. Tak taková je teď aktuální doprava a v našem kraji zůstáváme po vlnách Českého rozhlasu Liberec na silnicích. Dominik Stříteský s Fábí ovládl automobilovou rally Bohemia se startem a cílem v Mladé Boleslavi. Druhý skončil Filip Mareš v kokpitu Toyoty s odstupem 2 sekund a 3 desetin. Třetí z další Fábí Jan Kopecký ztrácel na vítěze 25 sekund. Dvě etapy přitom tradičně nabídly boj doslova o každou vteřinu. Stříteský přitom ovládl soutěž po třetí v kariéře. Přiznává ale, že po každé cesta k prvenství byla nesmírně náročná.
1: Byl to krásný souboj, ten rozdíl nebyl nikdy větší než jedna vteřina, a naopak spíš to byly nízké desetiny a člověk nemohl vypustit ani jednu zatáčku, jak Filip, tak my. Takže my jsme rádi, že jsme teď šťastnější a mu patří velké díky za celý ten souboj.
2: Zmínil dnes už trojnásobný vítěz soutěže Dominik Stříteský. Ten souboj byl dramatický až do cíle poslední rychlostní zkoušky a nabídl otázku, jestli se dá jet na rally Bohemia ještě rychleji.
1: Já si myslím, že si za rok řekneme, protože vždycky si povídáme o tom, že se jelo rychle, že už to rychleji nejde, přijedeme za rok a ještě jsme schopni to posunout.
2: Rád by svůj výkon ještě posunul druhý v cíli Filip Mareš. Na domácí soutěži bydlí v Mladé Boleslavi, zatím na triumf čeká, už letos pomýšlel na prvenství. Zklamaný ale ze svého výkonu nebyl.
3: Bylo to rozhodně na hraně, já si myslím v tuhle chvíli nejvíc, co s tím autem dokážeme předvíst. A pocitově můj nejlepší den závodního pilota v kariéře, takže já nemůžu být nespokojený s tím výkonem a bohužel to nestačilo na vítězství, ale stávají se v životě horší věci.
2: Těžko přitom hledal, kde by ještě z náskoku Dominika Stříteského mohl nějakou tu desetinu sekundy umazat.
3: Vždycky ty desetinky tam samozřejmě jdou najít, ale dá se říct, že jsme celý závod tahali za ten delší konec provazu a že to nebylo úplně pod naší kontrolou a není to jenom o rukách, je to i o technice a my víme, že jsme zvlášť na některých kopcovitých tratích ztráceli i na té technice, ale na to se v žádném případě nechci vymlouvat.
2: Třetí skončil desetinásobný vítěz rally Bohemia Jan Kopecký. Na lídra ztratil 25 sekund. S pořadím nastupních vítězů byl po defektu v závěrečné RZ-tě spokojený.
4: Mně bylo jasný po té první sekci, že pokud kluci neudělají chybu, tak to asi těžko můžeme nějakým způsobem zlámat. Já jsem tady zlomil kolo a to akorát. Dali jsme do cíle, ztratili jsme 9 vteřin na prvního tady na ty super speciálce a zaplať pánbu jsme udrželi to třetí místo.
2: Dodal k 53. ročníku rally Bohemia Jan Kopecký. Z Mladé Boleslavy s přispěním Pavla Petra, Jakub Kantar, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Téměř 2 minuty po 7:45 vás do celého kraje zdraví Český rozhlas Liberec a je před námi letní týden. Ve druhé polovině může být dokonce i tropický s teplotami nad 30 stupni. Jak bude dnes?
1: Počasí.
0: Ráno je příjemné, teploty už ale stoupají, až jsou mezi 15 a 19 stupni a během dne nám poskočí až na 29 stupňů Celsia. Obloha bude slunečná, postupně však může během dne přibývat mraku a víc jich bude na horách, kde by mohlo také sprchnout. Biopředpověď je na prostřední dvojce a UV index čekejte na 6. A od počasí už míříme k naší rubrice Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám už za pár minut řekne o historickém významu pražského poledníku. Počkejte si na to.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15:20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, zlata chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: 7.21, s vámi je Český rozhlas Liberec a svým obchodem nás provedl pan prodavač Michal Tučný. A pokud nemáte v plánu celodenní nákupy, milí posluchači, můžete si třeba procvičit mozek. V tom případě byste dnes neměli chybět v knihovně ve Vesci. Pro děti i dospělé tady nabízí už od 9. hodiny prázdninové mozkobraní, a to na celý den. Tvořivé ruce pak míří do Bachnické knihovny, tady můžete vyrábět věnečky z mušlí. A odpoledne od 16. hodiny je další komentovaná procházka libereckým Perštýnem po stopách Líbigu. Sraz je na parkovišti pod Perštýnem a součástí procházky je také výstup na věž Červeného kostela. Tak za mě to je skvělý tip na pondělní odpoledne ve městě, pokud nemíříte k vodě. A teď už má u nás prostor Martin Písařík a rubrika Co v učebnicích nebylo.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického Pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Svobodný M vás do pondělního rána zdraví. Český rozhlas Liberec a dnes začíná sčítání motýlů. Podrobnosti od Hany Hautfoglové.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO chce umožnit ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Připravuje novelu, která to má zlegalizovat. Ženy by si musely zákrok hradit sami, s přispěním pojišťovny se nepočítá. Někteří členové koaličního hnutí SPD i motoristů sobě jsou proti návrhu. Liberecký kraj letos otevře dvě nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. První na konci července v Jablonci nad Nisou, druhou v září v Turnově. Tam budou základnu kromě záchranářů využívat i hasiči a dálniční policie. Další dvě výjezdové stanice kraj připravuje ve Fídlantu a v Semilech. Rekonstrukce pavilonu žirafa v liberecké zoologické zahradě by měla být hotová koncem letošního roku. Přestavba začala v loni na podzim. Žirafy museli chovatelé převést do zahrad v Ostravě, Jihlavě a Dvoře Králové nad Labem. Dnes začíná letní sčítání motýlů, potrvá až do neděle. Skupina Jaro zapojuje do akce stovky lidí po celé České republice. Díky tomu mají odborníci k dispozici 10 000 záznamů a mohou tak lépe mapovat populaci motýlů i její vliv na krajinu. Devátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Mathieu van der Poel. Lídrem celkého hodnocení zůstává Slovinec, tak i Pogačar, stále o 2 minuty a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Dnes mají cyklisté na Tour první volný den. A pondělí bude slunečné, má být nejprve jasno nebo skoro jasno, později převážně polojasno, teploty dnes 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice číslo 13 je u Bílého kostela nad Nisou stále uzavřená. Záchranáři zasahují u osoby na mostě. Kolony jsou z obou směrů. Policisté odklánějí dopravu po objízdných trasách, ale počítejte tam se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Řidičům přejeme z Českého rozhlasu Liberec šťastnou cestu a pevné nervy na 13. i 35. v okolí Liberce, kde jsou komplikace v provozu, jak jste slyšeli. A i vám do aut připomínám, že náš vysílač Semily se dnes od 8:30 odmlčí. Na frekvenci 103,4 nás neuslyšíte kvůli odstávce elektřiny, ale naladit nás můžete v DABu nebo i přes naše webové stránky liberec.rozhlas.cz. A za chvíli vám řekneme o změnách v jízdních řádech na Frýdlansku a zavoláme také meteorologům a zeptáme se na počasí. Přejeme klidné ráno a proto vám hrajeme kapelu Jelen a Janu Kiršnera.
3: Někdy si

Je 7 hodin a 38 minut a máme pro vás další informace z našeho Libereckého kraje, které na jiné rozhlasové stanici jen tak neuslyšíte. A začínáme aktuálně pro všechny řidiče. Na 13. u Bílého kostela nad Nisou je už silnice průjezdná, tak tam počkejte a nikam nesjíždějte. A pokračujeme na Frýdlansku. V polovině prosince se změní jízdní řády v našem kraji. Koryt LK už teď připravuje úpravy a jedny z těch větších budou na Frýdlansku. Linka 660 má jezdit až do polského Zavidůva. Změnami pak má projít také spojení mezi Frýdlantem a Libercem a kvůli návaznostem na vlaky v Raspenavě se změní také spoje na linkách 650 a 651. Návrhy jízdních řádů najdete na webu iidol.cz a ještě do tohoto pátku k ním můžete koridu poslat své podněty. Pokračujeme na nádraží. Správa železnic hledá firmu, která téměř za 2 miliardy korun přestaví nádraží v Turnově. Práce mají trvat 2 roky a po přestavbě má být jedno z nástupišť u výpravní budovy a další 2 mají vzniknout jako ostrovní. Hlavní změnou pro cestující bude, že k nástupištím budou chodit podchodem. Vlaky od Jičína už nebudou muset po přestavbě kolejiště jezdit úvratí přes nádraží a tím se zkrátí jejich jízdní doba. Zemědělci v Libereckém kraji čekají jednu z nejhorších sklizní za posledních 20 let. Podle červnových odhadů očekávají, že sklidí 92,5 tun obilí, což je asi o 6% méně. Řepky má být sklizeno nejméně za 20 let a zatím nejslabší sklizeň před 2 lety mají letos bohužel překonat. Zítra začínají prázdniny na Libereckém zámku. Připraven bude zajímavý program, třeba multimediální výstava o době císaře Rudolfa II. A zítra je tady také od 8. večerní letní kino s filmem Mamma Mia. A každou středu pak dokonce i odpolední koncert. Připraveny jsou také komentované prohlídky zámku, včetně zámecké věže. A bohatý program na léto je třeba také v sousedním paláci Líbek. Tak se podívejte na oba programy, ať vám nic zajímavého a hezkého neuteče. A ještě pozvánka na našeho hosta. Po 11. hodině nám do studia přijde vyprávět David Landštof, který spolupracoval také s Vladimírem Mertou, Vabidaňkem nebo Lenkou Dusilovou. V současné době se stará o velkou roubenou chalupu, která kdysi sloužila jako škola v malebné obci Křižany v Podještědí. O svůj nevšední životní příběh se s námi podělí hodinu před polednem a pozve nás na letní slavnost ve staré škole v rámci Dnů lidové architektury. A za chvíli zavoláme do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se, jak bude.

0: Hezké dobré ráno z Českého rozhlasu Liberec, vás zdravíme do pondělí 13. července a to začalo na silnicích trochu divoce, ale nebojte, silnice číslo 13 u Bílého kostela nad Nisou je už průjezdná a kolony se postupně rozjedou. A teď už k počasí, pronostika pro dnešní den říká, na Markétu pršívá, 14 dnů vlhko bývá. Na předpověď počasí na 2 týdny dopředu se koukat nebudeme, ta se ještě může změnit. V Českém hydrometeorologickém ústavu se ale zeptáme, jak to bude dnes a od toho odvodíme, jestli by se moudro našich předků mohlo vyplnit.
1: Počasí.
0: A na telefonu Českého rozhlasu Liberec je přesně ve 7:45 meteoroložka Jana Ehertová. Vítejte.
2: Dobré ráno.
0: Jaké je teď ráno v našem kraji? Co teploty a co na obloze?
2: Tak v Libereckém kraji teď máme teploty nejčastěji od 16 do skoro už i 20 stupňů Celsia a máme převážně jasno, ale na tom severu, na úplném severu, Šluknovský výběžek, Liberecko, tak tam už je zvětšená oblačnost, tam máme, dalo by se říct si oblačno, možná na tom severu až zataženo, takže je tam velký rozdíl v tom, jestli se nacházíme někde na Českolipsku, na východě Liberecko kraje, anebo právě na tom samotném severu.
0: Z těch mraků na severu by mohlo během dneška pršet?
2: Mohla by se objevit nějaká ojedinělá přeháňka, ale spíše by to bylo situované na hory, takže na horách nějaká ojedinělá přeháňka opravdu dneska není vyloučená, ale na zbytku území srážky neočekáváme.
0: A jaké budou odpolední teploty?
2: Dneska odpolední teploty letní den 26 až 29 stupňů Celsia.
0: A ten letní den bude pokračovat i v dalších dnech tohoto týdne?
2: Vypadá to, že bude teplo a navíc se přidají přehánky anebo taky bouřky a hlavně během zítřejšího dne očekáváme četné přehánky. Myslím si, že dneska budeme vydávat pravděpodobně výstrahu i na silné bouřky, takže zítra odpoledne se už modely shodují na tom, že vlhkosti bude dost a bude velké teplo, takže zítra bude na snadě opravdu velmi letní až tropický den do 30 stupňů Celsia s bouřkami a s přehánkami.
0: Tak doufejme, že se to kvůli těm srážkám a té vodě, kterou příroda naše zahrádky potřebují, opravdu splní. Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: To byla předpověď počasí a za chvíli další téma dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Stavební řízení by se mělo od příštího roku zrychlit. Počítá s tím novela stavebního zákona. Co dalšího přinese, řekneme vám už za chvíli.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Říct

0: Na hodinách je 7:50 přesně a do dalších zpráv stihneme ještě téma pro všechny stavebníky. Rychlejší a jednodušší povolování staveb. Hlavně to má přinést novela stavebního zákona, kterou v pátek schválila sněmovna. Podle opozičních poslanců bude mít upravený stavební zákon ale opačný efekt a způsobí kolaps stavebního řízení.
1: Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. K povolení stavby by pak mělo stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Celý proces by to mělo výrazně zrychlit. To zpochybňuje opozice. Vadí taky, že předloha nepřišla z vlády a neprošla tak standardním připomínkovým řízením. O tom mluvil předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
2: Zejména tam tedy chybí to připomínkové řízení, které by odfiltrovalo některé problémy, které skutečně mohou zásadně zaseknout to stavební řízení v budoucnu na těch stavebních úřadech.
1: Opozice upozorňovala taky na to, že zákon umožní snazší legalizaci černých staveb. Podle lidoveckého poslance Petra Hladíka bude taky nahrávat developerům.
3: Ten, kdo má silná ramena a hodně peněz v kapse, tak tomu jste to zjednodušili. A všem těm poctivým řádným žadatelům o stavební povolení jste teď řekli, nás to nezajímá.
1: To na plénu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
4: Naše novela má stejný přístup ke všem stavebníkům. Od každého jednotlivého občana přes města, kraje, neziskové organizace, malé a střední firmy, až po stát a případně a samozřejmě i po ty developery.
1: Novela podle ní podpoří výstavbu bytů a domů i rozvoj infrastruktury a vodních staveb. Stávající řízení je podle ní jedno z nejpomalejších v Evropě. Že se stavební řízení zrychlí, připouští i ředitel legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí a bývalý primátor Kladna Dan Jiránek z ODS. I tak podle něj ale způsobí obcím problémy.
5: Na jedné straně je to zjednodušení územního plánování, kdy se ty procesy zrychlují a dostává se to plně do kompetence obcí. Na druhou stranu jsou tam hrozně krátké lhůty pro to, aby se obce mohly vyjádřit. Když si vezmete, že musí obec odpovědět do 5 dnů, ale přitom za tu dobu ani nestačí řádně svolat radu, tak tam bude kámen úrazu.
1: Zákon začne platit od příštího roku. Samotná proměna stavební správy ale bude postupná. Přechodné období má být celý příští rok. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: To byla reportáž o změnách ve stavebním řízení. A do 7:30 uslyšíte další zprávy a v příští hodině Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec se budeme varovat před podvodníky, kteří na nás útočí SMS-kami. Tak poslouchejte, ať nenaletíte. Teď už od nás Jitka Zelenková s velkým hitem Bez lásky láska není.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Vláda dnes projedná ukončení regulace cen pohonných hmot. Příprava stavby silnice 1/35 před Český ráj se zpozdí. Ordinační softwary některých veterinářů nekomunikují s centrální evidencí psů a čekáme jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hauptvoglová. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude podle Aleny Schillerové marže a ceny nadále kontrolovat.
4: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
3: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jejím ukončením na konci června. Ředitelství silnic a dálnic musí nechat udělat novou studii o vlivu stavby na životní prostředí, takzvanou EIA, pro silnici 1/35.

0: 35 z Turnova do Úlibec u Jičína. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost ŘSD proti rozhodnutí Městského soudu v Praze. Ten odmítl zrušit rozhodnutí bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL, který vloni v prosinci poslední den ve funkci zrušil pro tuto stavbu souhlasné stanovisko EIA vydané v roce 2021. Jak odhadl pro servis dopravy generální ředitel ŘSD Radek Mátl, zdržení přípravy silnice v úseku od Ohrazenic u Turnova po Úlibice u Jičína může být 2 až 3 roky. Návštěvníci Jablonce nad Nisou se dnes můžou seznámit se dílem architekta Josefa Zašeho. Jablonecký rodák je mimo jiné autorem tamního starokatolického kostela Povýšení svatého kříže. Secesní církevní stavba vznikla na začátku 20. století. Kometovaná prohlídka začne před kostelem v 16 hodin. Podobné akce připravilo Jablonecké infocentrum na celé léto. Jejich program je na webu 365jablonec.cz. Někteří veterináři musí při registraci psů do centrální evidence vyplňovat údaje dvakrát. Jejich ordinační softwary s evidencí zatím nekomunikují a údaje automaticky nepropisují. Podle viceprezidentky Komory veterinárních lékařů Kateřiny Waldhans jde o problém komerčních poskytovatelů ordinačních softwarů. Metodiku jim komora poskytla v dubnu.
1: Byli informováni o tom, aby se na to připravili. Ten zbytek si musí naprogramovat ve svých softwarech a upravit svůj software. Takže je možné, že někteří veterinární lékaři ještě čekají na to, než to ti soukromí poskytovatelé softwaru naprogramují. Počasí.
0: Dnes bude jasno až skoro jasno, odpoledne převážně polojasno a teploty se dostanou mezi 26 a 29 stupňů. Vítr fouká slabý, severní až severovýchodní, postupně zesílí na mírný a biozátěž je stále na stupni číslo 2, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Provoz na silnici číslo 13 u Bílého kostela nad Nisou je už obnovený. Úsek na mostě byl ráno zavřený, zasahovali tam záchranáři. Opatrně ale teď jeďte v Liberci. V Orlí ulici se u odbočky k základní škole srazila 2 osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Jsou 4 minuty po 8, pondělí 13. července a svátek slaví Markéty, tak na ně nezapomeňte. A v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec budeme už za pár minut varovat před podvodnými SMS-kami. Kolegové ze serveru iRozhlas.cz totiž odhalili podvodníky, kteří se vydávají za dopravní policii a lákají z lidí peníze za platbu údajných pokut. Podrobnosti u nás už za pár minut. A víte, co je to mexická vlna? Fotbaloví fanoušci určitě ano. A tak vám všem řekneme, jak vlastně vznikla, kdo za ní stojí. A těšit se v této hodině můžete i na oblíbené krimi příběhy. Přejeme krásné ráno a hrajeme vám Václava Neckáře nebo i Marii Rotrovou s Jiřím Bartoškou.
2: Dobré ráno s Janem Holubem. Jak

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Marie Rotrová a Jiří Bartoška a jejich klíč pro štěstí. A takovým štěstím může být třeba i to, milí posluchači, že vám nechodí spamy nebo podvodné SMSky. Možná i vám totiž nedávno přišla SMS zpráva od dopravní policie s tím, že máte urgentně zaplatit pokutu za překročení rychlosti. Jde ale o podvod, který z vás má vylákat peníze nebo osobní údaje. Tématu se věnují redaktoři našeho zpravodajského serveru iRozhlas v pravidelné rubrice Ověřovna. A z detaily je teď v raním vysílání naše redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Tyto podvodné zprávy v posledních týdnech v několika vlnách přišly mnoha z nás. Jak vypadají?
1: Hned na úvodu se v nich píše, že jde o poslední napomenutí za překročení rychlosti. Zpráva odkazuje na webovou stránku, kde je údajné číslo případu a typ přestupku. Konkrétně má jít o překročení rychlosti zaznamenané na automatickém rychlostním radaru a pokud nezaplatíte, hrozí vám podle zprávy zákaz řízení, soud, vymáhání částky nebo úhrada nákladů na vymáhání. Policie ale upozorňuje, že je to samozřejmě podvod.
0: Kateřino, tak nám řekni, jak to vlastně můžeme poznat?
1: Tyto zprávy přicházejí z telefonního čísla s předvolbou plus 63, to je předvolba Filipín. Varováním je i zmíněný apel na rychlou platbu nebo třeba i nabízená sleva 50%, pokud pokutu zaplatíte rychle. Mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek vysvětluje, že takhle policie rozhodně nekomunikuje.
2: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Takové zprávy proto doporučuje smazat a nereagovat na ně. A pokud lidé na odkaz přeci jen kliknou, neměli by zadávat žádné osobní údaje. Ještě dodám, že za překročení rychlosti policisté navíc řeší jen tehdy, když dotyčného přistihnou na místě. V opačném případě předávají takový případ obci s rozšířenou působností.
0: Kolegové z iRozhlasu zjistili, že podvodné SMSky přišly lidem, kteří nemají auto a dokonce ani řidičský průkaz. Jak je to možné?
1: Podvodníci ke kontaktování svých potenciálních obětí často používají databáze uniklých osobních údajů, které si mohli koupit nebo stáhnout. Data můžou ale taky sami krást. Takové podvody zároveň většinou nepáchají jednotlivci, ale organizované skupiny ze zahraničí. I když je takové pachatele obecně těžké vypátrat, v poslední době zaznamenala policie podle Vinčálka několik úspěchů.
2: Naposledy jsme zveřejňovali informaci, že jsme my jako česká policie ve spolupráci s tureckými kolegy zastavili činnost jednoho call centra, kde se podvodníci vydávali za falešné bankéře a policisty.
1: I v takových případech ale podle něj není jisté, že poškození dostanou zpět své peníze.
0: To byla naše redaktorka Kateřina Kubíčková, díky za to a hezké pondělí.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Podrobnosti a taky další díly rubriky Ověřovna najdete na serveru irozhlas.cz. Teď je 8 hodin a 15 minut a za chvíli přidáme předpověď počasí, abyste věděli, jestli to bude na koupání.

0: Zdraví vás Český rozhlas Liberec, jsou 3 minuty po 8:45 a představte si, milí posluchači, že koupání v Máchově jezeře nebo v Hamru na jezeře může být pro citlivé jedince problematické. Jsou tady přemnožené sinice. Podrobnosti k tomu najdete na našem webu liberec.rozhlas.cz a bude to dnes lákat k vodě?
1: Počasí.
0: Určitě bude. Ranní teploty jsou už teď okolo 20 stupňů a během dne nám poskočí až na stupňů 29. Obloha k tomu bude slunečná, postupně může během dne přibývat mraků. Víc jich bude hlavně na horách a na severu, kde by mohlo také sprchnout. Biopředpověď na prostřední dvojce a UV index je na 6. A za chvíli další naše téma. Věděli jste, že mexickou vlnu poprvé nespustili fanoušci v Mexiku, ale vymysleli Američan a nebylo to při fotbale. Za chvíli vám v dobrém ránu České rozhlasu Liberec řekneme víc.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ivana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Mexická vlna letos slaví 40 let od chvíle, kdy se rozšířila do celého světa. V roce svého jubilea se tato tradiční stadionová zábava během letošního fotbalového mistrovství světa vrátila domů. Ovšem není jisté, kde to vlastně je. Dodnes se o její autorství přou Mexičané s Američany. Jak vřele se k ní hlásí lidé v Mexiku, už jste v jednom ze zápisníků z turnaje mohli slyšet. Náš zvláštní zpravodaj teď nabízí i druhou část příběhu. V Kalifornii totiž vypátral amerického roztleskávače, který vlnu poprvé rozjel.
3: George Henderson letos oslavil 82. narozeniny, ale pořád je to showman a stále dostává fanoušky do varu. Sešli jsme se v baru v surfarském městě Capitola, kde bydlí. George si přinesl svůj průhledný buben a předvádí, čím se začal živit před víc než půl století. Je tu za hvězdu, všichni ho tu znají. A na zdi visí zarámovaný dres s jeho jmenovkou Crazy George, jak se mu přezdívá. Poprvé se s bubnem v ochozech ocitl skoro před 60 lety, kdy studoval na státní univerzitě tady nedaleko v San Jose. Spolubydlící ho vzal na zápas týmu amerického fotbalu, dal mu do ruky buben a na konci sezóny už byl George miláčkem publika. Později mu týmy začaly i platit a tak se vzdal práce učitele a rozjel kariéru profesionálního cheerleadera. Zárodky vlny byly k vidění už v 70. letech, třeba na zápasech Colorado Rockies NHL, ale první zaznamenaná vlna, která oběhla skutečně celý stadion, přišla 15. října 1981 na baseballovém utkání Oaklandu s New Yorkem Yankees. I had to get 47,000 fans to
4: figure out what I wanted and all I have is my voice. Potřeboval jsem, aby 47,000 fanoušků pochopilo, co po nich chci, a měl jsem k dispozici jen svůj vlastní hlas, žádný reproduktor. Nejdřív jsem to vysvětlil třem nejbližším sektorům, ale věděl jsem, že dál už mě nikdo nevnímá. Tajemství úspěchu tedy spočívalo v tom, aby se i zbytek stadionu začal zajímat o to, co se děje. A tak jsem lidi v nejbližších sektorech přiměl, že jakmile vlna zanikne, tak začnou bučet. Po několika pokusech to zafungovalo. Všechny tři prstence tribun rozjeli vlnu. Ta se valí jako lokomotiva, lidi vstávají a tleskají a já křičím, řvu, ať jedou znovu dokola. Nakonec vlna objela stadion aspoň šestkrát, než někdo dal home run, nebo se prostě stalo něco, co ji přerušilo, ale zažehli jsme to, je to na videu, a já tu vlnu představil světu.
3: Crazy George se tím proslavil po celé zemi. Začali si ho pak najímat týmy z různých sportů i zemí, jako třeba Edmonton Oilers nebo Kansas City Chiefs. A tak se George osobně seznámil třeba s Wayne Gretzkym nebo s Pelém.
4: Ano, s Pelém jsem mluvil. Vzal mě po zápase kolem ramen a fotili jsme se. Byl hvězda, ale velmi srdečný. Gretzky, ten mi zase řekl, že takhle ještě fanoušky nikdy povzbuzovat neviděl a pozval mě na večeři.
3: Kdykoliv George Henderson vidí, jak fanoušci někde ve světě rozjíždějí na tribunách jeho vlnu, je na to hrdý a má velkou radost. Logická otázka ovšem zní, proč se jí tedy neříká Hendersonova, ale Mexická vlna. Mexičané se k jejímu autorství taky silně hlásí a vyprávějí konkrétní příběhy o jejím vzniku.
4: Celý svět tomu říká Mexická vlna, ale nastartoval jsem ji já, a to v roce 1981. Mexičané ji pak u nás viděli při olympiádě, přenesli si ji na své stadiony a v roce 1986 pak pořádali mistrovství světa ve fotbale, takže ji poznal celý svět. Já to beru, nemůžu bojovat s Mexikem, má moc velkou armádu, ale není to Mexická vlna, je to Crazyho vlna.
3: Vypráví Crazy George, v roce 1994 se stal dokonce cheerleaderem amerického týmu na domácím světovém šampionátu ve fotbale. Při letošním mundialu bubnuje aspoň ve fanzóně v San Jose a ve zdejším regionu je celebritou.
5: Naprostá totální legenda. Jen si to představte. Člověk, který vynalezl Mexickou vlnu, žije v našem městě. Každý ho tu zná, milujeme ho. A dřív měl dokonce svůj vlastní bar, ten byl úžasný. Že jo, že jsi měl svou hospodu.
3: Říká Tracy a Crazy George pokivuje hlavou. Hospodu už sice zavřel, ale i v 82 letech chce příležitostně Brně burcovat diváky ke stadionové vlně na zápasech lokálního týmu Sokru San Jose Earthquakes, kde kdysi začínal za $35 na zápas. Z Kapitoly u San Jose, Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Dobré ráno, hudbu střídají u nás v Českém rozhlase Liberec další zprávy. Hana Haltpoglová vám v nich řekne, že v Rokytnici nad Jizerou připravují participativní rozpočet.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televize řekl, že nevidí ke schůzkám důvod vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory. Hrad reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou. Do konce července můžou lidé v Rokytnici nad Jizerou posílat své návrhy do letošního participativního rozpočtu, informuje o tom tamní radnice. Projekty můžou lidé posílat online nebo písemně. Město na dva nejlepší návrhy vyčlenilo 300 tisíc korun. V Liberci dnes lidé mohou navštívit běžně nepřístupný kostel svatého Vincence z Pauly v části Perštýn, a to v rámci komentované procházky čtvrtí s názvem Perštýnem po stopách Líbigů. Připravilo ji městské informační centrum a začíná v 16 hodin na parkovišti pod Perštýnským kopcem. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu lesní požár na ostrově Korčula na jihu země. Při zásahu se lehce zranili dva hasiči, informuje o tom chorvatská televize HRT. Požár na ostrově Korčula spálil asi 800 hektarů v obtížně přístupném terénu. Žádné domy neohrozil. Dominik Střítecký po třetí v kariéře ovládl automobilovou rally Bohemia v Mladé Boleslavi. Druhý skončil Filip Mareš s odstupem 2 sekund a 3 desetin. Třetí projel cílovou rampou desetinásobný vítěz soutěže Jan Kopecký. A podle předpovědi dnes bude jasno nebo skoro jasno, později polojasno a odpoledne naměříme až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Se zdržením počítejte na silnici 1/35 na příjezdu do Liberce od Turnova. Před dopravním omezením se už od Dlouhého mostu tvoří kolona. Můžete se tam zdržet až 30 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokud jste za volantem, dobře dojeďte, a jak jste slyšeli, i v zelené vlně na naší slavné 35 se zdržíte u Hodkovic ve směru do Prahy. Pomalý provoz pak čekejte i v Liberci obousměrně u Sněhuláka, také na příjezdu od Hodkovic před Libercem. Tak pokud postáváte v koloně, za chvíli vám náladu zlepšíme krimi příběhy, protože, jak jsme zjistili, na letní sezónu jsou nejlépe nachystaní zloději. Podrobnosti za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec, hned jak vám dospívá Xindl X nebo Petra Černoská.

0: 10 minut po půl deváté a pokud jste ještě nestihli kouknout do kalendáře, je 13. července a svátek má Markéta, tak na ní nezapomeňte. Jejich mezi námi totiž na 60 tisíc, tak určitě nějakou znáte. A narozeniny slaví Josef Vejvoda, hudební skladatel, bubeník, kapelník a také dirigent pocházející z hudební rodiny. Jeho otcem je Jaromír Vejvoda, autor téměř po celém světě proslavené polky Škoda lásky. Slaví také naše koulařská hvězda a rekordmanka Helena Fibingerová nebo herečka Tatiana Wilhelmová. A od oslavenců míříme po vlnách Českého rozhlasu Liberec do světa kriminálníků. Řada z vás nebo vašich sousedů je na dovolené nebo se na ní alespoň chystá. Ale ruku na srdce, milí posluchači, jste dobře připraveni na všechno, co by se vám za hranicemi všedních dní mohlo přihodit, protože vězte, že zloději, chmatáci a lupiči připraveni jsou. A jediné, co my, dovolenkáři, můžeme udělat, je co nejvíc jim jejich snažení stížit. A nebo taky ne, jak nám ukáže Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Pohled policistů na takovou krádež bývá většinou jiný než pohled okradeného. Jako příklad bych uvedl staré známé policejní heslo Auto není trezor. A proti tomu nářek oběti krádeže, co dělá policie, jak to, že nechá zloděje běhat na svobodě. Tady bych se asi spíš přiklonil na stranu policie, protože díky našim krimi příběhům se dnes a denně přesvědčují o tom, že zloději opravdu ve dne v noci chodějí. A takového běžného občana, který nikdy nebyl okraden, považuji spíš za čekatele na tuto nepříjemnou událost. Jinými slovy, vidím zločince za každým rohem, což může být na jednu stranu stresující, ale na druhou stranu vám to může třeba zachránit dovolenou. Ono nejlepší asi bude pohybovat se tak někde uprostřed, nevyšilovat, ale taky zbytečně neriskovat. A například na dovolené, když jdete večer v chatce spát, pro jistotu se zamknout. Jelikož zloději jsou nejen nenechaví, ale taky pěkně drzí. A neváhají vlézt uprostřed noci do chatky, i když zevnitř slyší spokojené chrupkání. Jeden takový drzoun nedávno udeřil v jednom kempu u Máchova jezera. Otevřel nezamčené dveře a sebral batoh, ve kterém měl jeho majitel veškeré osobní doklady, peněženku s platební kartou, zánovní iPhone, ale i oblečení a hygienické potřeby. Škodu majitel vyčíslil na více než 33 000. Další okradený si o svůj úděl, ať mi odpustí, vyloženě říkal. Své závodní kolo opřel před chatkou o stěnu a na 10 minut zmizel. A během těch 10 minut zmizelo i to kolo bratru za 100 000 korun. To už není jen zkažená dovolená, ale troufnu si říct i celá sezóna. Takže je tu léto, čas koupání a dovolených a všudy přítomných zlodějů. Tak na to pamatujte a dovolenou si užijte.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po 8:45 je s vámi Český rozhlas Liberec a pronostika pro dnešní den říká: prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a ořechy lískové z červivý. Jak to bude nejen s letošní úrodou ořechů?
1: Počasí.
0: Pokud má pranostika pravdu, o ořechy se rozhodně bát nemusíte, pršet by totiž nemělo a bude na koupání. Dnešek bude slunečný, postupně se podle meteorologů budou přidávat mraky a víc jich bude na severu a na horách, kde by se mohla přidat i přehánka. Maxima čekejte mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách vystoupí na 22. Klíšťata mají střední aktivitu, tak se po návštěvě lesa pro jistotu zkontrolujte a alergiky trápí hlavně pily trav a bylin. Tak tolik o počasí a v Českém rozhlase Liberec pro vás máme třeba i Jaromíra Nohavicu, tak si s ním zaspívejte, pokud stojíte třeba v kolonách na 35 na příjezdu do Liberce nebo u Hodkovic.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Je 8.52, pondělní dobré ráno je u konce, tak ještě pozvánka na dopolední vysílání a to bude mimo jiné na letní vlně. Kromě dalšího zámeckého léta vám řekneme, že se nemusí vyplatit si z dovolené přivést třeba korále, mušle nebo růžový písek ze Sardinie. Proč a co by vás to mohlo stát, řekneme vám. A přidáme i náš nový seriál týdne a ten vám rozhodně zachutná, o tom jsem přesvědčený. Zmapujeme totiž, jak v našem kraji chutná zmrzlina. Tak se máte, milí posluchači, na co těšit. A těší se na vás také Iveta Kalátová. Jan Holub se loučí, přeji vám krásné pondělí a naslyšenou.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Vládní návrh umožňující svobodným ženám umělé oplodnění je v připomínkovém řízení. Tento týden by se mohla otevřít část Jablonecké ulice v Liberci. Galerie Lázně je do poloviny října zavřená kvůli výměně osvětlení a je před námi převážně slunečný den s teplotami až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO připravil návrh zákona, který umožní ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Do 23. července k němu ministerstva a další instituce mohou dávat připomínky. V případě schválení návrhu by si zákrok ženy plně hradily sami, jak vysvětluje Adam Vojtěch.
3: Samozřejmě to není otázka úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Ty ženy by si to měly platit standardně ze svého, protože to není otázka léčby neplodnosti. V takovém případě za určitých podmínek samozřejmě je ta péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale to není tento případ.
2: Jestli návrh projde, zatím není jasné. Někteří členové koaličního hnutí SPD a motoristů sobě jsou proti. Opoziční strany a hnutí Vojtěchův záměr většinou podporují. Část Jablonecké ulice v Liberci od Šaldovak náměstí k parkovacímu domu a k odbočce do Komenského ulice by měla být průjezdná od 15. července, uvedla to mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová. Postup prací na výměně vodovodu a kanalizace v Jablonecké ulici také umožní krajské nemocnici znovu otevřít parkovací dům. Podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře by to mohlo být v druhé polovině tohoto týdne. Jak ale mluvčí dodal, znovu ho budou muset uzavřít v září kvůli dalším úpravám inženýrských sítí v ulici. Galerie Lázně v Liberci je ode dneška zavřená pro veřejnost, znovu se otevře v polovině října. Důvodem je výměna veškerého osvětlení, včetně venkovního. Nová šetrnější světla přijdou

0: Liberecký kraj na 26 milionů korun. Co budou pracovníci galerie během uzavírky dělat, říká mluvčí Kateřina Trunečková.
1: Musíme deinstalovat veškeré výstavy, které tu máme, při krátkodobé a také veškeré stálé expozice. A jakmile to deinstalujeme, tak už budeme připravovat podzimní výstavy. Naopak, náš design shop a galerijní kavárna zůstanou otevřené v běžné otvírací době.
0: Počet obětí dvou ničivých zemětřesení z konce června ve Venezuele vzrostl na 4490. O zvýšené bilanci informoval předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez na platformě Telegram. Zraněných je podle úřadů skoro 17 tisíc. Bez domova podle nových údajů zůstalo téměř 18 tisíc obyvatel. Dvě zemětřesení ze 24. června patří k nejhorším přírodním katastrofám, které Venezuelu v posledních letech zasáhly.
2: Počasí.
0: První den nového týdne bude převážně slunečný, čekáme jasno nebo skoro jasno, později během dne většinou polojasno a odpolední teploty od 26 do 29 stupňů. Fouká slabý severní až severovýchodní vítr, který postupně zesílí na mírný a biozátěž je i dnes na středním stupni číslo 2.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor dejte v Liberci v Dolním centru, v Orlí ulici se u odbočky k základní škole srazila dvě osobní auta. S opatrností tam projedete. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Příjemné, poklidné a hlavně dobře naladěné a zdravé dopoledne pod ještědem. Teď už krátce po 9. hodině, to už vám přeje ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Týden nebo spíše víkend nám utekl jako voda. My jsme na prahu nového týdne, máme pondělí 13. července, tak doufám, že se vám dobře daří. No a také máme pro vás také řadu samozřejmě krásných písniček, se kterými určitě můžete zavzpomínat. Ale také máme pro vás i aktuální informace. Plánovaná nová silnice Římská 1 lomeno 35 Turnova na Jičín dozná změn. Ředitelství silnic a dálnic totiž musí rozhodnutím soudu udělat novou dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí. Tak to je téma, kterému se budeme tedy věnovat už za okamžik. No a také se budeme bavit o suvenýrech, které si vozíme z dovolené. Některé můžou být dokonce i trestné. To a ještě více, včetně zámeckého léta, vás čeká v následujících minutách. Tak si je společně s námi hezky užijte.

0: Doufám, že písnička Zahrada ticha vás dobře příjemně naladila v pondělním dopolední ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak jak už zaznělo v úvodu našeho vysílání dopoledního, ředitelství silnic a dálnic neuspělo s kasační stížností ohledně nové silnice 1/35 Studnova na Úlibice v Královéhradeckém kraji. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu musí udělat novou studiu vlivu na životní prostředí. Proč? To už ví redaktorka Jana Pavlíčková, kterou vítám ve studiu. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Tak původní studii, ač platnou, zrušil bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL volně v prosinci, a to poslední den ve své funkci. Ředitelství silnic a dálnic se pak napadlo toto rozhodnutí nejdřív u Městského soudu v Praze, pak u Nejvyššího správního soudu, ale bezúspěšně. Soudy konstatovaly, že zrušení původní EIA neznamená, že tu novou silnici Studnova na Úlibici nejde postavit, jenom se musí znovu projednat. To ostatně teď přivítal například spolek SOS Český ráj, který poukazoval na údajnou nezákonnost té původní studie, říká mluvčí spolku Jan Piňos.
2: Se ty podklady projednávaly za vrcholného covidu bez veřejnosti a dokonce i bez řady státních orgánů. To znamená, že se vrací ten proces EIA vlastně na počátek. Všichni získali prostor a čas na řádné posouzení celé situace a na nalezení nejlepšího řešení jak pro místní, tak transitní dopravu.
1: No a za to nejlepší řešení považuje spolek takzvanou jižní variantu, která je podle něj levnější a také šetrnější k přírodě.
0: A kudy tedy navrhují silnici vést?
1: No tak místo z Hradce Králové na Turnov je chtějí už většině odklonit na Sobotku a přes Dolní Bousov do Mnichova Hradiště. Tím by se vlastně vyhnula té nejproblematičtější části Českého ráje. Podle starosty Turnova Tomáše Hokeho ze starostů pro Liberecký kraj se má ale ta nová EIA držet už toho schváleného koridoru z Jičína přes Úlibice na Turnov.
3: Jižní varianta, která by vedla úplně mimo vymezené koridory, to je téměř science fiction. Neříkám, že se to nemůže stát, protože má dojít ke změně stavebního zákona, který má zjednodušit územní jako plánování, ale vnímám všechny ty procesy, které tady jsou, a domnívám se, že nejdou úplně přenastavit. Nejenom kvůli legislativě České republiky, ale i kvůli legislativě Evropské unie.
1: No a ani vlastně ředitelství silnic a dálnic tou jižní variantou nepočítá, stejně tak Liberecký kraj.
0: A co tedy bude nová studie vlivu na životní prostředí řešit?
1: No tak v té původně je řada sporných míst, například kolem Žernova nebo sídliště Přeperská v Turnově, problém je sesuvné území kolem Mašova nebo dálniční most pod hradem Valdštejn. Město Turnov pak chce prosadit, aby nová silnice vedla co nejvíc v tunelech, uvedl starosta Hoke.
3: Když se ta EIA bude předělávat, tak my nechceme bojovat s tím koridorem, my chceme bojovat s tím stvárněním silnice a jejím integrováním do krajiny a krajinného rázu. Zvedneme vlajku těch tunelů v různých variantách. Chceme stavbu, která má procházet v těsné blízkosti obyvatel města Turnova. My nechceme, aby tou stavbou byli postiženi.
0: A jak tedy teď bude ředitelství silnic a dálnic pokračovat?
1: Tak podle generálního ředitele Radka Mátla samozřejmě začnou práce na té nové dokumentaci. Až budou hotové, tak se musí znovu všechno projednat s veřejností a také se všemi obcemi na trase mezi Turnovem a Úlibicemi. Přípravu stavby té silnice to zdrží zhruba o 3 roky. To znamená, že stavět se nezačne dřív než v roce 2033.
0: Plánovaná nová silnice 1/35 Studnova na Jičín tedy dozná změn. Podrobné informace nám přinesla redaktorka Jana Pavlíčková, tak za ně děkujeme a přejeme krásný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
4: Také v Českém ráji máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také někde znáte ten pocit, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, když jste poslední dny někde na dovolené v zahraničí, tak se ještě brouzdáte písečnou pláží a snažíte se třeba ještě najít nějaké mušle, které byste si sebou vzali domů na památku. Ovšem pozor, převoz některých suvenýrů může být i trestný. Kufr s živými hady, krokodýlí hlava nebo lampička slepená z chráněných mušlí. To je jenom malý výběr ze suvenýrů, které v posledních letech zabavili celníci v Česku. Dovoz přírodně chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 000 druhů živočichů a rostlin, je totiž zpravidla zakázaný a porušení toho zákazu se může pěkně prodražit.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole je taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. Tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést, poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést s sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: remember. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 13. července, pondělí, svátek má Perla, Markéta. Těch tu máme celý poklad čítající skoro 60 tisíc drahocenných kousků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Hejna kobylek napadla především jižní Čechy před 680 lety v roce 1346. Sežrala veškerou úrodu. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. Dnes tam stojí kostel na nebevzetí Panny Marie, zvaný Havířský kostelík. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. Pozdější rekord strely 4 hodiny a 18 minut překonalo až mnohem později Pendolino. 10milionový vůz v historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Toto auto ale nebylo na prodej. Dostala ho darem příspěvková organizace Česká centra. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
4: Definitely the best day of my tennis career and also the best way of my life.
3: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rosewaterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. A na druhé straně Atlantiku na volebním mítinku v Pensylvánii se před 2 lety 20-letý Thomas Crooks pokusil o atentát na Donalda Trumpa.
5: Take a look what happened.
3: Politik odešel s krvavým uchem. O život přišel sám střelec a taky jeden z návštěvníků, který chránil své blízké vlastním tělem. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Německé léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí vám všem přeje Pavel Kudrna. Vstupujeme do dalšího prázdninového dovolenkového týdne a také do dalšího týdne zámeckého léta. No utíká to rychle, vlastně vstupujeme do druhé půlky prvního prázdninového měsíce. Ale to jak s tou sklenicí, ještě je hodně naplněná, takže máme ještě hodně šanci vám zámky představovat a soutěžit. No pro vás nové letem světem tedy ještě jednou představujeme vám zámky, jejich majitele a tak dále. No a soutěžíme. Ta soutěžní otázka vždycky vychází z toho příspěvku, který slyšíte, takže nebudu zdržovat, zbytek dopovím po příspěvku, o co se hraje. František Kinský je průvodcem naším zámeckým letem a představuje vám ony objekty. Tak kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo pět nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnilo od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek vršku kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna a sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho generála 30. války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký?
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Kolikrát tam padlo jméno rodu Piccolomini, tak v překladu malí lidé nebo drobní muži, rozhodně ne významem, o čemž, myslím, jsme se vás teď snažili přesvědčit. Čeká nás soutěž, říkal jsem, že podrobnosti po příspěvku, takže vždycky soutěžní otázka vychází z toho příspěvku, je tedy dobré poslouchat, no a hrajeme o cestovatelský zámecký balíček. V něm je pikniková deka, jsou tam sluneční brýle, termoska, letní ponožky a batoh. To je denní výhra, výherce získá třeba dnes právě tuhletu výhru, vždycky od pondělí do pátku. No a v pátek pak losujeme z těch 5 výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámek najdeme v Kostelci nad Orlicí, to je pro 2 osoby. No a na konci prázdnin pak vylosujeme 3 naše soutěžící z těch výherců, z těch všech týdnů, a 3 získají víkendovou prohlídku a pobyt, tedy zámecký pobyt. Tak pěkně postupně, teď tedy ta malá, v úvozovkách malá soutěž. Beatles jsou připraveni, písnička má 2 minuty, já vás poprosím, teď zapnu telefony Letem, světem, bleskově, prosím, ať pokud jedete autem, zastavte, nemůžeme brát do vysílání nekvalitní hovor, no a připravte si rovnou adresu, kam vám případnou výhru pošleme. Tak, jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Mně to přišlo jako v pohádce Hroňa dcera loupežníka. Nekřič ve vlčí soutěžce, ona tam pak huláká jako blázen. Já jsem rovnou vzal 3 telefony. Tam nikdo nebyl, tam prostě bylo takové to patrně čekání, jestli to vyjde. Slyšel jsem tam nějaké hlasy ze zadu, tak to šlo jak na běžícím pásu. Paní Vladimíra ovšem měla štěstí, z Rajce Jestřebí byla třetí, která řádně telefonovala a je ve vysílání. Krásný den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Vladimíro, já rovnou vám nabídnu soutěžní otázku, můžeme jít do toho.
1: Ano.
0: Vy jste taková skromná, taková jako upozaděná, pořádně se projevte, řekněte, těším se
1: ano,
0: na soud.
1: No vidíte. Těším se.
0: Výborně, tak doufám, že to klapne. Otázka zní, podle čeho se číslují nádvoří na zámku v Náchodě? Za A podle velikosti, za B podle nadmořské výšky, za C podle stavebního vývoje zámku. Velikost,
1: podle
0: výška...
1: Podle stavebního vývoje.
0: Je to tak, cestovatelský zámecký balíček je váš, rovnou samozřejmě připisuji první jméno výherce, máte jedničku, tedy do pátečního losování. No a můžeme samozřejmě se rozloučit s tím, že třeba vám to vyjde v pátek a třeba vám to vyjde ještě na konci prázdnin. Paní Vladimíro, do Rajce Jestřebí zdravím, já vám děkuju, mějte se moc pěkně.
1: Hezký den.
0: I vám. No a já pochopitelně přeji hezký den vám všem, kteří posloucháte na libovolné regionální stanici naše zámecké léto ve všední den soutěžní, dopolední, o víkendu pak samozřejmě rozšířené informace o našich krásných zámcích. Zítra se vydáme do Rajce nad Svitavou, zve vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Město Turnov vítá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ohledně nové silnice z Úlibic do Turnova. Manželé z Rychnovska předali téměř 5 milionů korun falešným kurýrům. Pavilon žiraf v Liberecké zoo se po dokončení rekonstrukce změní na africký. A je jasno až skoro jasno, postupně čekáme polojasno, teploty do 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké dopoledne přeje Hana Hauptfoglová. Ředitelství silnic a dálnic musí udělat novou studii vlivu na životní prostředí u plánované silnice z Turnova na Úlibice na Jičínsku. Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud. Původní studii z roku 2021 zrušil poslední den ve funkci bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Město Turnov si od toho slibuje, že nová silnice bude šetrnější k přírodě českého ráje. Podle starosty Turnova Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj se s ředitelstvím silnic a dálnic podařilo ještě přes rozhodnutím soudu dohodnout, že z plánu zmizí mostní estakáda u sídliště Přepeřská.
2: Bavíme se o tom, jak třeba přestřešit tu silnici právě tady u tohohle sídliště Přepeřská, protože to je jako mimořádně složitý. Bavíme se i o podobě mostů, anebo křižovat se na Valštejnsku, která je teda jako velmi náročná z hlediska nějakého zapracování do krajinného rázu.
0: Policisté vyšetřují další rozsáhlý investiční podvod. Manželský pár z Rychnovska na Královéhradecku přišel podle kriminalistů o téměř 5 milionů korun. Poškození reagovali na několik investičních inzerátů na internetu a podle pokynů údajných makléřů posílali peníze na různé účty i předávali vysoké částky v hotovosti kurýrům. 71letý muž nejdřív investoval do údajného obchodování s ropou a později se zapojil do dalších falešných investic. Do případu vtáhl i svou manželku, která si podle pokynů podvodníků založila bankovní i kryptoměnové účty. Policie upozorňuje, aby lidé nevěřili slibům rychlého zhodnocení peněz a byli při investování na internetu obezřetní. Koncem letošního roku by měla být hotová rekonstrukce pavilonu žraf v Liberecké zoologické zahradě. Jeho přestavba za víc než 114 milionů korun začala vloni na podzim. Stavba z roku 1986 byla v havarijním stavu. Žirafy museli chovatelé převést do zahrad v Ostravě, Jihlavě a Dvoře Králové nad Labem. Po znovu otevření už pavilon nebude sloužit jen jim, jak říká mluvčí zahrady Barbara Tesařová.
3: Bude to africký pavilon a nebude sloužit jenom žirafám a

0: zebrám, ale uvnitř návštěvnické části vzniknou nové expozice, které budou věnované fauně východní Afriky, takže se návštěvníci mohou těšit například na obří akvárium s cichlidami anebo třeba rypoše.
1: Ve věku 78 let zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina oznámila, že zemřel v australském Sydney náhle a nečekaně, obklopen svými nejbližšími. Českým divákům se Sam Neill nejvíce zapsal do paměti jako paleontolog Alan Grant ze série Jurský park.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno, odpoledne převážně polojasno a teploty se dostanou mezi 26 a 29 stupňů. Vítr fouká slabý, severní až severovýchodní, postupně bude zesilovat na mírný a biozátěž je i dnes na stupni číslo 2, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená část Jungmannovy ulice, a to od kruhového objezdu u kostela až po křižovatku s ulicemi Puchmajerova a Truhlářská. Objížďka je v místě vyznačená. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A jako vždy šťastnou cestu a kvalitní poslech Českého rozhlasu Liberec nejlépe na 97,9, tak to vám přeje už teď krátce po 10. hodině. Iveta Kalátová, také vás láká letní mlsání nejlépe. Taková dobrá zmrzlina, jahodová, vanilková, čokoládová. Těch druhů zmrzlin je opravdu nekonečno a o zmrzlině bude také náš nový seriál týdne. A propověděli jste, že už v roce 1686 otevřel italský kuchař krále Ludvíka a 15. v Paříži první francouzskou kavárnu, kde nabízel též zmrzlinu. No a dnes si zmrzlinu můžete dát na různých místech, nejen v kavárnách. A ta místa budeme mapovat právě v seriálu týdne. No a když si dáme zmrzlinu, tak by to také chtělo schodit přebytečná kila. Pokud tady chcete cvičit a nebaví vás posilovat, nebo nechcete chodit do posilovny, můžete využít skupinové lekce kalisteniky. Jak taková lekce může vypadat, to se dozvíte už za chvíli. Pěkný poslech.

0: písnička, kterou určitě mnozí z vás znáte, Naspaměť pták Rosomák, skupina Olympic, a mnozí z vás si třeba i rádi zatančíte při takovéhle skvělé muzice. Inu, pohyb dělá hodně. O pohybu to teď bude v příštích minutách ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Když nechcete cvičit sami nebo vás nebaví být při cvičení zavřený ve fitcentru, v Jablonci nad Nisou můžete jít na skupinové lekce kalisteniky. Ty se pořádají na takzvaných workoutových hřištích, která si můžete představit třeba jako jednoduchou venkovní posilovnu. A na jednu takovou lekci vyrazil i náš reportér Patrik Fischer, aby vám zprostředkoval, jak takové cvičení vypadá.
1: Jde z hora dolů, na jednu stranu.
2: Tak na začátek jsme se dali rychlou rozcvičku a půjdeme cvičit.
1: Já vždycky ty cvičky ukážu. Pak vás budu korigovat.
2: Co je to kalistenika, si vysvětlujeme s trenérem Tomášem Práškem z projektu Chin Up Bros.
3: Tak je to opravdu cvičení s vlastní vahou těla, kdy my nevyužíváme žádné extra váhy, které si tady musíme jako přinést na ten workout. Maximálně jsou to nějaké gymnastické kruhy, díky kterým my získáme lepší úchop, lepší vlastně sílu v tom zápěstí. Takže myslím si, že kalistenika je vhodná opravdu pro všechny věkové kategorie.
2: Vy už jste to trošku naznačil, že je to vhodné pro všechny, to znamená, že to může být asi vhodné třeba i pro starší lidi, možná v nějakém důchodovém věku a tak dále. Je to třeba tím, že právě se cvičí hodně s vlastní vahou, nejsou tam žádné externí vlivy?
3: Ano, je to tak. Starší lidé většinou oceňují to, že je to venku, je to na čerstvém vzduchu. Například jsem zmiňoval paní Jenu, který je 65, tak u téhle dámy si neumím představit, že by byla mezi těmi vlastně teenagery, kteří si zkouší vlastně natáčet svoje cviky a td. V okolí 10 metrů tady máme vlastně i stroje, které jsou vhodné pro seniory, takže pro pohybový aparát, a oni si tady vlastně můžou zkusit například tam houpačku, která je opravdu pro začátečníky, a potom přejít na ten workout samotný.
4: Tady pojedeme sisinky, takže buď to se držím dopředu, je to lehčí o něco, anebo do strany.
2: Máme za sebou kolečko na prvních 6 stanovištích, všude se minuta cvičí, potom je rychlá pauza. Popravdě necvičil jsem několik let v řadě, takže přímo v mém hlase a dechu slyšíte, že toho začíná mít docela dost. Tak uvidíme, jak to tu hodinku přežiju.
5: Tím ty nohy trošku dopředu a ten zadek co nejvíc pustit. Jo, a teď se přitáhnout. Jo. A tu nohu jednu dát nahoru. Jo.
2: Samozřejmě základem je dělat cviky správně, na to všechno tady dohlíží trenér, který případně ty cviky skoriguje. Sešlo se na tady opravdu hodně cvičenců. Dneska jsme se skoro nevešli na stanoviště. Skvěle se poptáme, co sem lidi přilákalo.
6: Přilákalo nás to, že se cvičí venku. Pokud nejsou sněhové vánice, tak v podstatě se cvičí celoročně. Chodím pravidelně 2x týdně, středa, neděle. A je tady skvělá atmosféra, super lidi.
2: Říká mi jedna z účastnic. Cvičit se může několikrát týdně. První lekce je zdarma, ty další jsou pak za drobný poplatek.
7: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak u vzniku kapely Opět a Radeček sotva členové tušili, že o mnoho let později se dokonce zahrají s Moravskou filharmonií, a to písničku Praha, tak doufám, že písnička vás potěšila a že vás určitě potěší v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec i náš seriál, protože bude o zmrzlině. Dnes začíná seriál týdne věnovaný různým chutím a druhům zmrzliny, místům, kde si pochutnáte. No a těch je samozřejmě spousta a úkol vybrat ty nejlepší nebyl jednoduchý, ale zhostil se ho regionální stopař Jaroslav Hoření, kterému opět tiše závidím. Dobré dopoledne, Jaroslave.
1: Dobré dopoledne. Ivetko, máš rozhodně co? Výborná ano. Malinová zmrzlina. Právě teď. Já to mám v druhé ruce, tak se bojím, abych se nezakousnul do mikrofonu. Já těch zmrzlinových zastavení potkávám na svých stopařských cestách po Libereckém kraji opravdu spoustu. Nestačil jsem zatím všude všechno ještě ochutnat, ani si vlastně nepamatuju, co kde tak měli. A tak kromě vlastních zkušeností jsem využil i různé ankety a hodnocení zmrzlináren. A tak těch pět, které jsem pro vás vybral z různých oblastí Libereckého kraje, snad bude inspirativní. No a první moje zastavení je v Českém ráji, v Malé Skále. Tady to máme vyzkoušené osobně mnohokrát. Jak jedu okolo, tak se tady prostě musíme zastavit na točenou zmrzlinu u Boučkova statku. Zmrzlinu tady točí převážně Tomáš Kubín, velice usměvavá obsluha. Jak se člověk stane zmrzlinářem?
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. No, zmrzlinářem víceméně náhodně. K tomu nápadu nás přivedl kolega manželky, bývalý, který začal sám točit zmrzlinu a my jsme o tom začali přemýšlet. Já jsem tomu ze začátku moc nevěřil, ale manželka mě přesvědčila, že by to nebyl špatný nápad, tak jsme hledali místo, kde by se dala otevřít zmrzlinárna. Napadla nás tady Malá Skála, protože bydlíme nedaleko a Malá Skála je krásné městečko, tak jsme si říkali, ta zmrzlina tady chybí, nebo v té době chyběla.
1: Určitě. A točená zmrzlina samozřejmě má pro mě své kouzlo. Je to takové spojení s tím dětstvím a pak samozřejmě ta chuť. Ta chuť je tady výtečná.
2: Tak to jsem rád, že vám chutná, pane redaktore. No, snažíme se, aby ta zmrzlina byla pro ty naše zákazníky pořád tak dobrá, jako už těch 10 let, kdy to tady máme otevřeno. No, ta naše zmrzlina se trošku liší od těch, který se prodávají po okolí, tím, že my vlastně zpracováváme čerstvě uvařenou zmrzlinu. Nepoužíváme žádné polotovary, ani instantní zmrzlinové směsi, takže třeba ty ovocní zmrzliny jsou z pravého ovoce, je tam vysoký podíl ovocného pyré a když to ještě řeknu jinak, použiju klišé známé, musí se to dělat s láskou.
1: Já to ovoce cítím, já mám právě tu malinovou a fakt jako ty maliny z toho jsou cítit. Vy máte dva stroje, to znamená čtyři druhy zmrzliny, no ale také spoustu tepla, aby se to nachladilo. Není tam na umření vevnitř?
2: No, někdy bývá, ale vlastně z těch strojů tak dva jsou chlazený vodou, takže ty moc tepla nevydávají. Topí nám tady hlavně tříšťovač. To, když je potom nějakých 28 nebo 30 stupňů, tak opravdu ta teplota je tady hodně vysoká.
1: No a ještě velice důležitá věc a to je čistota, udržování čistoty strojů a všeho v okolí.
2: Samozřejmě každý den se musí oba stroje rozebrat, vyčistit, vymýt, tak jako by se to mělo dělat samozřejmě běžně a každý rok nám jezdí i kontrola z inspektoru potravin, takže my jsme vlastně nuceni a chceme to sami samozřejmě dodržovat, dodržujeme ty pravidla tak jak by to mělo být.
1: No, tak to má být. Mě tady moc chutná, tak doufám, že když to bude pro vás inspirací, Malá Skála, že bude chutnat i vám u Boučkova statku točená zmrzlina. No a pokud by tě, Ivet, zajímalo, kam se vydám zítra,
0: ano,
1: tak to bude do Mimoně.
0: Tak z Mimoně se nám zítra krátce před 10:30 přihlásí Jaroslav Hoření, tak děkujeme a ať chutná, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou chuť.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pondělní dopoledne po deštědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje 10 hodin 40 minut, čas na spotřebitelský servis. Dnes si připomeneme pravidlo tří stejných vat. Na váš dotaz odpovídá Josef Černý.
1: Pan Renek poslal tento dotaz. Již dvakrát se mě u mobilního telefonu rozbila jedna součástka. Vždy se voda projevovala nefunkčním jedním sluchátkem. Při dvou reklamacích nebyl problém a vždy mě telefon vrátili opravený. Mobil, který vlastním, prý touto vadou trpí. Stejná závada se objevila i po třetí. Pane posluchači, pokud se vám stejná vada objevila po třetí, vezměte doklad o koupi, doklady o předchozích opravách a prodejci oznamte, že odstupujete od kupní smlouvy a požadujete vrácení peněz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

It still burned our eyes.

0: Pondělní dopoledne nám také zpříjemnila skupina Smoky ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ovšem teď už to bude o zajímavé pochutině jménem naducánky. Dnešní povídání o životě v dobách našich babiček bude totiž věnovaném žním těžké a důležité práci a na posílení Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření právě doporučují upéct naducánky. Recept už teď najdete i na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.
1: V našem vyprávění o tom, co se v létě odehrávalo v hospodářství i v kuchyni našich babiček, si dnes připomeneme, že má svátek svatá Markéta. V den jejich menin začínaly žně. Pro obyvatele vesnic nejdůležitější práce celého hospodářského roku. Od jejich výsledku záviselo, jestli bude dostatek mouky na chléb, krmení pro dobytek i osiva na příští rok.
2: Není divu, že se na sklizeň připravovala celá rodina dlouho dopředu. Přípravy začínaly ještě před prvními záběry srpů a kos. Bylo potřeba uvázat pobřísla, opravit nářadí, uklidit stodolu a připravit místo pro uskladnění úrody. Samotné žně byly tvrdou zkouškou lidských sil.
1: Muži sekali obilí kosami, ženy za nimi spíraly klasy a vázaly snopy. Větší děti pomáhali stavět snopy do panáků, pohrabovali strniště nebo nosili na pole jídlo a pití. Práce začínala časně z rána a často končila až za soumraku. Protože žně patřily k nejtěžším pracím v roce, dostávali ženci vydatnější stravu než jindy. Nechybělo čerstvé mléko, kyška ani pivo, které pomáhalo zahnat žízeň během horkých letních dnů. Oběd se nosil přímo na pole, aby se nestrácel drahocenný čas. Snopy se pečlivě stavěly do panáků nebo mandelů, kde obilí dosychalo. Když obilí oschlo od raní rosy, začalo svážení do stodol. Na žebřiňácích se vršily vysoké fůry, které musely být pečlivě naložené, aby se na nerovných cestách nepřevrátily. Zkušený hospodář skládal jeden snop vedle druhého tak, aby náklad vydržel i cestu přes kopce a výmoly. Teprve, když byla odvezena poslední fůra obilí a stodoly se zaplnily zlatými snopy, zavládl na vesnici klid. Hospodáři si mohli s úlevou oddechnout.
2: Nejtěžší práce roku byla za nimi a odměnou jim byl dobrý pocit, že je úroda pod střechou a hospodyně bude mít z čeho vařit a péct vedle chleba a koláčů třeba také naducánky.
1: Budeme na ně potřebovat 40 deka polohrubé mouky, 4 vejce, půl lžičky soli, lžičku cukru, 4 deka droždí, 20 deka másla, 2 deci mléka, špetka muškátového oříšku, vejce na potření a mák na posypání. Z mléka, cukru, droždí a trochy mouky připravíme kvásek. Přidáme zbývající mouku prosetou se solí, vejce na hrubém struhadle nastrouhané stuhlé máslo a zaděláme na těsto o něco tuší než na buchty. Necháme ho další dobu kynout, pak na vále ještě jednou prohněteme. Mezi dlaněmi pak tvoříme bochánky, které klademe na pomaštěný plech. Potíráme je rošlehaným vejcem a sypeme mákem. Když nakynou, do červena je upečeme. Podáváme mazané máslem rošlehaným s medem v poměru 1:1.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Rande u zdinářku, taková trochu jiná podoba Hany Zagorové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Za chvíli nás ovšem čeká zajímavý příběh. Příběh o tom, jak rodilý Pražan koupil rozpadající se roubenku s výhledem na ještěd a bývalou hospodu a školu pod dohledem památkářů vrátil zpátky do života. Tak naším dnešním hostem bude hudebník, pořadatel David Lanštov a řeč bude mimo jiné také o dalším šestém ročníku letní slavnosti a festivalu Školní tranzistor. Tak si to určitě nenechte ujít.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda projednává ukončení regulace cen pohonných hmot. Město Turnov má koncept rozvoje oblasti koňského trhu. V Liberci bude dnes přístupný Červený kostel v části Perštín a pondělí je a bude převážně slunečné s teplotami až 29 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Vláda právě projednává konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude podle Aleny Schillerové marže a ceny nadále kontrolovat.
2: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
0: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jejím ukončením na konci června. Turnovská radnice pokročila s přípravami nové městské čtvrti na koňském trhu. Radní schválili koncept rozvoje lokality, projednat ho ještě musí zastupitelé. Českému rozhlasu to řekla nezávislá místostarostka Turnova Petra Houšková. Vedení města aktuálně jedná s místní architektkou o budoucí podobě čtvrti. Řeší umístění bytových domů, obchodů nebo mateřské školy.
3: Město řeší koncepci s architektkou Lenkou Kupkovou. Ta má na starost nejen základní rozložení nové bytové části, ale také udržitelnost lokality. Čtvrť by měla splňovat zásady udržitelného rozvoje a ekologická řešení infrastruktury. Koňský trh je aktuálně zanedbaná část města. Radnice tam postupně vykupuje pozemky, aby mohla začít přestavba. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Lidé dnes můžou navštívit běžně nepřístupný kostel svatého Vincence z Pauly v Liberci v části Perštín, informovala o tom Městské informační centrum. Do Červeného kostela se lidé dostanou v rámci komentované procházky čtvrtí. Jmenuje se Perštínem po stopách Líbigů. Kromě prohlídky kostela bude možné vystoupat i na jeho věž. Komentovaná procházka začíná v 16 hodin na parkovišti pod Perštínským kopcem. Vstupenky je třeba pořídit předem. V thajském Bangkoku zahynulo 27 lidí při požáru baru. Přes 60 dalších lidí je zraněných, z toho víc než 20 kriticky. Podle předběžného vyšetření tragédii zavinila elektroinstalace. Požár podle svědků vznikl na pódiu a rychle se rozšířil. V útěku z podniku podle úřadů lidem bránili stoly a basy piva. Thajský premiér Anutin Charvirakul při návštěvě místa neštěstí řekl, že někteří lidé se před plameny a kouřem ukrývali na záchodech. Právě tam nakonec záchranáři nalezli nejvíc mrtvých. Tragédie se stala v rušné čtvrti Chatuchak na severu Bangkoku, kde je mezi zahraničními turisty oblíbený víkendový trh. Žádní čeští

0: čeští turisté mezi oběťmi nejsou.
1: Počasí.
0: První den nového týdne je převážně slunečný, později během dne čekáme většinou polojasno a odpolední teploty od 26 do 29 stupňů. Fouká slabý severní a severovýchodní vítr, který postupně zesílí na mírný. Biozátěž zůstává i dnes na středním stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte ve Frýdlantu na příjezdu od Dětřichova v Žitavské ulici. Frézují vozovku a budou pokládat nový povrch. Silničáři pracují v úseku od čerpací stanice až do části okružní křižovatky ve Frýdlantu. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: To byly zprávy 11. hodiny s Hanou Hauptvoglovou. Teď už vás opět zdraví Iveta Kalátová v pokračování pondělního dopoledne pod Ještědem. Zajímavý příběh má náš dnešní host. Turné s Lenkou Dusilovou, tak to byl jeden ze zásadních životních mezníků hudebníka a také hudebního manažera Davida Lanštofa, který také spolupracoval s Vladimírem Mertou nebo Vabydaňkem a s dalšími známými hudebními osobnostmi. No a v současné době se stará o takovou velkou roubenou chalupu, která kdysi sloužila jako škola v malé obci Křižany v Podještědí. No a o svůj nevšední životní příběh se s námi podělí už za pár okamžiků a navíc nás také pozve na letní slavnost ve staré škole v rámci Dnů lidové architektury. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Olga Lounová, věčný optimista. Pokud jste se někdy s Olgou Lounovou, jinak rodačkou z Osečné, tady v Podještědí setkali, tak určitě si myslím, že je to zcela na místě. No a když už jsme v této oblasti, tak troufám si tvrdit, že náš host je také velký optimista, alespoň tak, který na mě budí dojem i při našem prvním setkání. Tím hostem je hudebník a pořadatel David Lanštof. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Vy jste rozesmátý. Já si myslím, že asi důvod k radosti máte, protože my si budeme už za pár okamžiků povídat mimo jiné také o letní slavnosti ve staré škole v rámci Dnů lidové architektury, ale já jsem ještě před malou chvíli vás nazvala takovým člověkem, který je rodilý Pražan a koupil si rozpadající roubenku s výhledem na Ještěd. Bývalou hospodu a školu pod dohledem památkářů jste vrátil zpátky do života. To se tak hezky poslouchá. Jak jste k tomu přišel, co by rodilý Pražan?
1: No, úplnou náhodou, protože jsme s manželkou, máme rádi hory a byli jsme na výletě tady za kamarádama v Krkonoších a slezli jsme z Vosecký boudy úplně promočení a na nějaký tip jsme jeli kolem tady pod Ještěce jen tak podívat náhodou, jestli by tenhle dům nebyl ten dům pro nás, a nakonec se ukázalo, že jo, ale vůbec jsme o tom netušili nic. Byla tam budova na stržení, na spadnutí, předchozí zájemci to chtěli všichni strhnout, i když je to kulturní památka a nám to bylo líto, vůbec jsme nevěděli, co nás čeká, ale šli jsme do toho.
0: No, vy jste opravdu nevěděli, do čeho jdete, tak je to nádherný podstávkový dům. Pokud někdy jste projížděli, milí posluchači, obcí Křižany, tak určitě jste si tohoto krásného domu museli všimnout, rozlehlý. Do jaké doby to ještě fungovalo jako škola? Pátral jste trošku po té historii?
1: No, nejenom, že jsem pátral, samozřejmě pátral, a dokonce jsme i vypátrali školáky a udělali jsme třídní sraz. Asi rok jsme scháněli po různě poznámých a po obci kontakty na všechny možný pamětníky a vlastně během roku se nám podařilo sehnat téměř celou třídu a měli jsme nádherný třídní sraz pamětníků, kteří tam chodili, protože v té škole se učilo ještě do roku 62 minulého století. Takže jsou v podstatě dneska ještě pořád jurové.
0: No tak to si myslím, jen tak pro inspirace, kolik se jich asi sešlo, těchto pamětníků?
1: Já mám pocit, že kolem 12 třeba žáků pamětníků se sešlo. No, což je úžasný, takový počet tam vlastně i běžně býval v té škole.
0: A nedochovaly se třeba ještě nějaké fotografie, nebo nepátral jste?
1: Samozřejmě dochovali, pátrali jsme a sehnali jsme a právě, že i sami pamětníci nám je nosí, dokonce včetně vysvědčeních, samozřejmě bereme jenom ty jedničkáře. A takže vlastně dneska to máme v té škole i vystavený, některé ty dobové fotografie, dokonce i těch žáků, kteří se tam právě poznávali na těch dobových fotografiích, takže i jsou vlastně k vidění.
0: Tak ptát se, zdali náhodou na srazu nebyl ještě někdo z vyučujících, to už by bylo asi hodně odvážné.
1: To by bylo odvážné, ale asi ne úplně nemožné, ale to nesehnali jsme. Máme pocit, nebo zjišťovali jsme tehdy, že jeden kantor teoreticky by mohl, ale nesehnali jsme kontakt a nikdo ho nedokázal dopátrat.
0: Tak něco jiného je představa, že to krásné stavení prostě zrenovujete, že tomu dáte trošku více života. Ono pak ta realita taky asi nebyla jednoduchá.
1: No, to rozhodně nebyla. No, my jsme opravdu nevěděli vůbec ani, co to je podstávka, natož, co to je kulturní památka. Na nás prostě foukl jenom ten genius loci, který tam je. A říkali jsme, to je nádherný, to je úžasný stavení. A byla to opravdu ruina, i staticky narušená a i přesto prostě to tam dejchalo. Takže rozhodně to, my jsme takhle, bylo to komplikovaný, postupem času jsme začali střízlivět, střízlivíme do dneška. Vlastně otázkou, jestli kdybychom to věděli všechno, jestli bychom to udělali, ale samozřejmě nám to dělá i do dneška radost, jenom musíme trošku i myslet už na svoje potřeby osobní, zdraví a tak podobně. Takže trošku se ten přístup změnil.
0: Říká náš dnešní host, hudebník a pořadatel David Lanštof.

0: pondělním vysílání Českého rozhlasu Liberec máme hosta a tím hostem je hudebník, také hudební manažer, pořadatel David Lanštov. Musím říct si také velikánský nadšenec, protože kdo se pustí do staré Roubenky, která už je téměř na spadnutí, tak to je u mě opravdu veliký hrdina a nadšenec. Ono je to vlastně kulturní památka a to znamená, že nastalo putování také za razítky. Je to tak?
1: No samozřejmě. to je dlouhá cesta. Jestli znáte pohádku o Kohoutkovi a Slepičce, tak tak nějak aha, to je. No.
0: Nakonec tohle všecko dobře dopadlo. Památkáři jsou spokojení.
1: Je to tak. Je to, no.
0: Znamená to, vy jste mi to tady řekl teď v průběhu písničky skupiny Katapult, když chcete opravdu natřít okna, potřebujete svolení.
1: No, vlastně ano, oficiálně ano, potřebujeme vlastně spoustu razítek na cokoliv. My vlastně bez povolení můžeme téměř, když to přeženu, v podstatě sekat jenom trávu. A takže je to tak, no, protože tím, že jsme kulturní památka, tak samozřejmě musíme jednat s památkáři, kde musíme mít závazná stanoviska, musíme jednat s magistrátem, musíme jednat s ministerstvem kultury a musíme jednat i s životním prostředím a samozřejmě stavebním úřadem. Takže vlastně cokoliv chcete na tom domu opravit, ne upravit, ale i jenom renovovat, což je ta cesta, kterou s rodinou děláme, tak potřebujeme vlastně všechna tato povolení a každý úřad má pochopitelně svůj čas, čemuž rozumíme, ale je to zkrátka bych na dlouhou tráť.
0: Úplně jsem se snažila do vás vcítit, do vašeho obrovského nadšení s tím, jak tam budete, nejprve vy jste tam vlastně jezdili jenom na víkendy nebo na dovolenou a poté jste se rozhodli, že
1: dovolenou.
0: Už, no dovolená, no to byla pracovní dovolená.
1: Tak, no.
0: A poté už jste tam tedy, už tam vlastně žijete nastálo, dalo by se to tak říci.
1: No, teď zase trošku pendlujeme, ale ano, já jsem tam i žil nějakou dobu vlastně nastálo. No.
0: A to se člověk říká, no, budu hezky pěkně topit v kamnech, bude teplo, bude to zkrátka dobře, jako kdysi dávno zde lidé žili, ale...
1: No, jo, jasně, je to ta romantika, když přijedete tím, že jsem hudebník třeba ve 3 ráno z Ostravy prostě domů v zimě v lednu, když je -10 a prostě ty brikety vám tam v těch kamínkách nevydrží úplně jako skvěle, no. Takže jasně, tohle řešíme, ale samozřejmě je to tak, že žádný zateplování nebude, ten dům, když se naučíte vlastně žít v té podstávce, v tom roubeném domě, on funguje naprosto perfektně, takže žádný zateplování se konat nebude, prostě jen ten dům sám krásně funguje a dejchá a je výborně vymyšlený a postavený, takže stačí jenom vlastně ty úpravy dělat minimální a ten komfort lehce snížit určitě, jasně, není to jako v panelách, ale i tak se dá žít.
0: Vy jste to už malinko teďko naťuknul, protože často jezdíte do Prahy, musíme říci, vy také spolupracujete s vydavatelstvím Suprafon, je to tak?
1: Je to tak, no. To je krásný tradiční český vydavatelství, který zaplať pán Bůh podporuje stále české umělce, takže z toho mám velkou radost a zrovna teď dokončujeme s Igorem Orozovičem album, s Jitkou Čvančarovou chystáme její vlastně debutové album, tak na všechno se moc těším.
0: My jsme kdysi dávno v Liberci měli Suprafon v Pražské ulici a to bylo ještě v 80. letech a to bylo vždy ve čtvrtek, přicházely novinky a to byl velký štrůdl až dolů na současné Soukené náměstí, dříve to byl Gottwaldák. A na to si přesně pamatuji, jak jsme tam čekali na své oblíbence, třeba na skupinu Pudis, tehdy dokonce Beatles, když vyšli, to byla velká paráda, ale ty doby jsou dávno pryč.
1: Zaplať pán Bůh.
0: Tak, naším hostem je hudebník pořadatel David Lanštov, jinak ještě musíme říci skvělý bubeník, který hraje s velice známými hudebními osobnostmi a k těm se dostaneme po písničce.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15:20.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Teď opustíme krásné podstávkové stavení ve vysílání Českého rozhlasu Liberec Starou školu a budeme se teď bavit o muzicírování, protože naším dnešním hostem je hudebník a hlavně také bubeník David Lanštov. Tedy teď v průběhu písničky jsme si povídali, kde všude vy jste hrál. Vy jste hrál s Lenkou Dusilovou, s Vladimírem Mertou, Vaby Daňkem, Xindl X, teď jste mi také říkal s Ivanem Hlasem, no a teď samozřejmě také s Igorem Orozovičem, o kterém určitě bude řeč, který také bude hostem letního festivalu v neděli. K vašemu muzicírování, jak jste se dostal k bicím?
1: No já jsem vlastně z hudební rodiny, a takže ta hudba byla pořád kolem nás. Můj otec byl taky amatérský bubeník, babička byla profesorka hudby, která nás vlastně vychovávala, takže hudba byla všude kolem nás a mě dechové nástroje přestaly v pubertě bavit, takže jsem je vyměnil za bubny.
0: No tak bicí jsou samozřejmě skvělé a myslím si, že vy jste víceméně, vy jste bicí mohl studovat na konzervatoři. A studoval jste nebo nestudoval?
1: Ne, byl jsem u pana profesora Kimpla jeden rok a nějak jsem zjistil, že to není pro mě, takže nakonec to nedopadlo.
0: A kde jste se teda naučil hrát? Tak jste, vy jste byl tady takový samouk?
1: Já jsem chodil, já jsem chodil k úžasnému učiteli. Honza Noha se jmenoval, nebo jmenuje, skvělý bubeník, vlastně hrával s Láďou Myšíkem kdysi, se skupinou Jaret taky tady vlastně
0: ano,
1: hrával.
0: A pak měl kapelu Noha Band.
1: A to je bratr jeho.
0: To je
1: jeho bratr. No, chodil jsem ke Štěpánovi Smetáčkovi na bubny, což je samozřejmě bubenická legenda. Takže jako úplný samouk, ne, ale... nestudovaný, tak.
0: Štěpán Smetáček, Pražský výběr. Tuším také.
1: Je asi taky Vanastovy věci, ano. Spousta rokových
0: ano,
1: kapel.
0: Ano. No, jaká byla spolupráce třeba s Lenkou Dusilovou anebo s Robertem Křesťanem?
1: Tak s každým jiná, ale s Lenkou Dusilovou to byla pro mě velká škola a velmi srdeční záležitost. Já ji vlastně do dneška vnímám jako takovou svoji starší sestru, protože mě bylo tuším tehdy 19 nebo 18 nebo tak nějak, když jsme začínali, takže mě dost vlastně vedla a formovala v té mý hudební kariéře a byli jsme spolu asi 10 let.
0: A Robert Křesťan?
1: Robert Křesťan, to byl vlastně můj v podstatě sen s ním hrát. Já jsem... ani nevím, kdy to, kolik mi bylo, rozhodně jsem byl ještě mladý a drzý a někde jsme se potkali, já mám pocit, že jsem hrál někde s Anetou tehdy a potkali jsme se tam s druhou trávou a já jsem je měl vždycky moc rád a říkal jsem, kluci, než umřete, tak si s váma musím zahrát. No a pak po pár letech se mi ozvali, že jim odešel bubeník, nebo že by po dlouhý době zase chtěli hrát s bicíma a vlastně pak jsme spolu strávili několik let, včetně nějakých nahrávek z Nashvillu a tak, bylo to fajn.
0: No, mě totiž u vás fascinuje ta žánrová pestrost, jak vy dokážete zahrát asi zřejmě cokoliv. Nebo máte to vaše portfolio oblíbené tak široké, že vám nic nedělá problém?
1: Tak mě baví zejména hrát na bicí, ale limity samozřejmě mám, to je jasný a je spousta žánrů, který bych třeba chtěl umět hrát, ale nemám na to, což je třeba jazz, to bych moc rád, ale to chce ještě trošku jiný přístup, než který mám já a určitě neumím zahrát spoustu žánrů, jasně, že ne.
0: No, s kým také spolupracujete, tak to je Igor Orozovič, o kterém určitě bude řeč v těch příštích minutách a víceméně my si teď Igora Orozoviče dokonce i poslechneme v písničce s Anetou Langerovou Je to dávno.

v lodičkách plula s životem, je to dávno. Líbal jsem pihu nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým.

0: Herec, ale také i hudebník, zpěvák Igor Orozovič v písničce s Anetou Langerovou Je to dávno, tak naším dnešním hostem je David Lanštof, no nemůžu zmínit. Igor Orozovič, charismatická osobnost, teď velice známá v seriálu Moniová, opravdu znějšel, ale obrovský strach. Jak se z toho vymanit z té role?
1: No tak já myslím, že on se nemá problém vymanit z té role. On hraje spoustu jiných dalších skvělých rolí a myslím, že spíš bude problém pro ty diváky se vymanit z těch představ, že on je ten hrůzný násilník. No, není.
0: Tak vy s ním teď spolupracujete, samozřejmě.
1: Ještě žiju pořád, je to
0: ještě
1: dobrý.
0: Pořád žijete, no. No tak je to fajn. No, musíme zmínit, Igor Orozovič právě se představí se svou kapelou na letním festivalu, který u vás začíná už tuto neděli ve Staré škole v Křížanech.
1: Je to tak. Vlastně s Igorem jsme v podstatě poprvé si zahráli spolu u nás ve Staré škole a vlastně tuhle kapelu jsme dali dohromady právě ve Staré škole, kde jsme s manželkou právě pořádali jeho koncert, takový malý, jenom zkusmo, vlastně byl to takový jako pokus jenom si zahrát, jen tak pro radost a takhle to dopadlo.
0: A on si ty texty také sám skládá, jsem s ním poslouchala nedávno rozhovor, bylo to hodně zajímavé, rád vyhledává nějaké tišiny, kde je v osamocení, kde si může trošku meditovat a to z toho tak? Potom vznikají takovéto zajímavé písničky.
1: Je to tak, on skládá nejenom texty, ale i hudbu, i si to sám aranžuje, vlastně je to velmi zajímavý a skvělý hudebník.
0: Tak nejenom Igor Orozovič se představí se svou kapelou s vámi, ale také samozřejmě je tam, čeká nás bohatý program, dokonce pro celou rodinu, tak nás pozvěte.
1: Je to tak, no je to krásný letní festiválek, letní slavnost vlastně v té kulturní památce ve Staré škole. Je tam spousta chladných míst, což je dobrý a důležitý, protože v neděli má být teplo. Takže máme tam vodu, máme tam stromy, máme tam stany a je tam krásný zázemí, takže se lidi nemusí bát, že by tam zemřeli vedrem. Máme tam úžasný pohoštění, máme tam lokální potraviny, piva, staročeskou krčmu, takže se tam dá krásně najíst a napojit. Je to vlastně odpolední akce, během celé té neděle, o 2 hodin začínáme, chystáme prohlídku památky komentovanou, tak na tu srdečně zvu, tu tam budu provádět přímo s manželkou, asi doufám, tímto ji zdravím a doufám, že tu prohlídku dělá se mnou.
0: Teď si říká, aha, tak já tady také.
1: Aha. A potom plánujeme tam besedu ještě kdysi a dnes a na to se moc těšíme, protože tu bude dělat váš kolega Marek Řeháček.
0: Ano.
1: A Petr Šmaus, což je vlastně provozovatel hotelu a restaurace ještě mimo jiné a taky skvělý buditel vlastně, který se dost stará o to a pomáhá tomu, aby ten ještě čel správným směrem a má spoustu zábavných a zajímavých historek. Čili krom to, tady v průběhu od 90. let, když se přebírá se samopalama ještě, takže na to se moc těším a Marek Řeháček, ten zase zná opravdu každý kámen na tom kopci. Takže na to se těšíme.
0: A prý tam bude také nový cirkus dívčího divadelního sdružení Holektiv, které přivezou oblíbené představení Letkyně.
1: Ano.
0: Co to je?
1: Je to tak. No na to se moc těšíme. Já myslím, že fanoušci nového cirkusu určitě vědí a pokud ne, tak vám to přiblížím. Vlastně je to, měli jsme loni nebo předloni Laputiku, Bratři v triku, tak tohle je vlastně jako dívčí varianta a moc se na to těšíme, protože holky jsou skvělý, úžasný a to myslím, že i divácky to je velmi populární.
0: Také folkový bard Jan Žamboch, držitel 3 cen Anděl, 3 nominací, to také zní hodně zajímavě. No ale prý celým programem bude provázet Igor Hnízdo.
1: Je to tak. Náš Igor Hnízdo je v podání Ondřeje Bauera, herce, kterého možná taky znáte ze spousty seriálů, nebo z divadla Vostopět, nebo také z Kašpárka v rohlíku.
0: No, čas se nám nachýlil, musíme říct si, také je tam určitě připraveno divadlo v podání Rudy Hanswensla, cirkusové dílny, dívám se do programu, říkám to za vás.
1: Je to tak, skvělý.
0: A vstupné je dobrovolné.
1: Vstupné je dobrovolné, je to tak, ale zároveň je pro nás velmi důležité, protože bez něho by se ta akce nemohla uskutečnit, takže je to vlastně, kdo kolik může přispět, tolik dá, je to vlastně na takovéhle dobrovolnosti.
0: Dobře, náš dnešní host, hudebník, pořadatel, velký nadšenec David Lanštof, který nás zval na velice příjemnou letní slavnost festivalu Školní tranzistor v neděli 19. července od 14 hodin v rámci Dnů lidové architektury v Křižanech. Ať se vám to vše vydaří, díky za váš čas a budu se těšit na slyšenou.
1: Já moc děkuju za pozvání, na slyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra se vypravíme daleko do světa se zakladatelkou organizace Help by Sarah Šárka Hloušková. Tak před více než 10 lety se dovolená na indonéském ostrově Bali změnila pro Šárku Hlouškovou a jeho manžela Dana v rozhodnutí zůstat na tomto ostrově a pomáhat. Jak vzpomíná na začátky při stavbě klubovny pro děti a školy, tak to vše se dozvíte zítra po 11. hodině.

jeho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: České rady.
1: Turecká káva patří mezi ty nejstarší a nejpůvodnější. Bohatou historii má v arabských zemích, ale také v Řecku. Káva na turecký způsob přípravy by měla být velmi jemně namleta, konzistencí srovnatelná s hladkou moukou. Do menší džezvy nadávkujte 2 lžičky jemně namleté kávy, přidejte studenou vodu a zamíchejte. Džezvu postavte na sporák a nechte ji ohřívat. Káva začne postupně tvořit pěnu na povrchu. Ve chvíli, kdy už skoro přeteče přes okraj, džezvu na chvíli odstavte. A tento proces opakujte 3x. 3x nechte kávu vzkypět. Jedině tak se z ní vylouhují všechny cenné i chutné obsahové látky. Na kávu z džezvy se nejčastěji používá směs arabiky a robusty. Do turecké kávy si s chutí můžete přidat kardamom, cukr, sirup nebo alkohol.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Pondělní poledne je téměř na dosah. Je tady s vámi ovšem i nadále dopoledne pod ještědem, které zdaleka ještě neskončilo, protože nás opět čeká hledání v archívu. Dáme si teď několik vtipů, které jsme našli při hledání v rozhlasových archivech. Anekdoty vypráví herec Josef Kobr.
1: Přijde do restaurace, člověk vyndá fotku, opře o vázičku, objedná si pivo, vypije, koukne, objedná si druhé, vrchní nese, říká, co pak to vidím, to je na té fotce vaše manželka, říká, ano, to je moje manželka. A vy nosíte na fotce do hospody tak jako z lásky? Pane, to je takový můj barometr, pane vrchní, víte, já po každém vypitým pivu se na ní podívám a jak se mě začne líbit, tak vím, že jsem ožralej. Láska kvete v každém věku, láska hory přenáší. Znal jsem babičku, ta už byla tak stará, že zapomněla číst, neuměla počítat ani psát. A dostávala důchod a místo podpisu dělala dva křížky. Rok dělala dva křížky, najednou dostane důchod, udělá kříže kolečko. Doručovatelka říká, babi, dva roky mě děláte jenom dva křížky a teď kříže kolečko, to abych si strčila za klobouk nebo co? Holka, nezlob se, ale to víš, když je člověk starý a je sám, je mu strašný smutno, tak jsem si na stará kolena vzala dětka Brázdovice a mám jiný příjmení. Láska, láska. Skutečně, já mám rád lidi a kamarády. Já jsem byl nedávno v Bratislavě navštívit Oldo Hlaváčka. A byli jsme, já bydlel v hotelu Forum, to je krásný hotel, mezinárodní parametry, samý křišťál a samý mramor, rychlo výtahy, pomalu výtahy, snack bary, denní bary, noční bary, vinárny, restaurace, vejdete na toaletu a hned fotobuňky začnou svítit, začnete z voda, nevíte z koho, nevíte odkud nic, vejdete do rychlo výtahu a hned jste nahoře, vezmete za klik, už to stojí 15 korun, ovane vás vůně. No to bylo něco tak krásného, ty dojmy. Druhý den jsme chodili po Bratislavě a viděli jsme takovou krásnou dívenku, která pořád říkala Nemirten. Víte někdo, co to znamená Nemirten? Ano, prosím, řekněte to nahlas. Nerozumím, nechápu správně. Já vím, je to řekl Oldo, ale já mu nevěřím ani, co se modlí. Tak je, šla a za ní takový náš chamťa pořád říká, slečno, vy se mě tak líbíte, vy jste nádherná. Říká, Nemirten, no ne, to poprsí ten zadeček. Říká, Nemirten, kdybyste měla čas, přijďte zítra od 5 do 10, já vám předvedu u mě něco, co jste v životě neviděla. Bubliny únosu se vám budou dělat. Říká, Nemirten, ale prýděm.
0: To jsme si připomněli známého herce, konferenciéra, kabaretiéra Josefa Kobra. Možná si vzpomínáte na známý černobílý seriál Dispečer v 70. letech, tak tento herec se také objevil i v Bakalářích, v různých dalších seriálech nebo i ve filmech. Můžeme si připomenout dokonce Kopitem sem, Kopitem tam z roku 1988 a také se objevil ve filmu Stůj nebo se netrefím. Tolik tedy Josef Kobr. Za chvíli už je tady 12. hodina zprávy, které už si pro vás chystá Lída Jiroutová a po Lídě Jiroutové už nastoupí Filip Majsl v písničkách Na přání, až že jich bude. A bude to samozřejmě na vás, co si budete hezkého přát. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, popřeji vám krásné pondělí a zítra po 9. opět naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Minister zdravotnictví chce umožnit single ženám umělé oplodnění, koaliční partneři jsou proti. O opravu střechy Jabloneckých lázní nemá zájem žádná firma. Na Drábských Světničkách pokračují práce na obnově ochozu Skalního hradu. Zdrželo je hnízdění sokola. A odpoledne bude slunečné, místy s teplotami až u 29 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil novelu, která umožní ženám bez partnerů podstoupit umělé oplodnění. Zatím není jasné, zda bude mít návrh podporu v koalici. Proti je například ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů sobě.
3: Já doufám, že ten návrh bude stažen. Asistovaná reprodukce je pomocí státu pro muže a ženy původně. Byla dokonce pro sezdané muže a ženy, kteří nemohou počít standardním způsobem a stát jim pomocí této zdravotní služby pomáhá. A potom se to rozvolnilo k mé určité neradosti i na nesezdané páry.
2: Na opravu krovu a střechy městských lázní nedostal Jablonec nad Nisou žádnou nabídku. Českému rozhlasu to řekl náměstek primátora Jakub Chuchlík za Piráty. Dodavatele stavby za 6 milionů korun hledalo město metodou design and build. Firma tak měla zajistit architektonický návrh, projekt i stavbu. O dalším postupu bude teď magistrát jednat. Střecha secesní budovy z počátku 20. století je napadená dřevokaznými houbami, říká Chuchlík.
4: Výskyt dřevokazných hub, dřevomorky. My jsme začali pracovat na tom, abychom zamezili dalšímu šíření a pokud možno sanovali ty ohniska, kde se ta houba nachází. Ta potřeba to zrekonstruovat, ta platí bez ohledu na to, k jakému budoucímu využití lázně budou sloužit.
2: Budova je zchátralá, město posuzovalo už několik možností jejího využití. Mezi nimi byla třeba knihovna nebo rehabilitační centrum. Na Drábské Světničky v Českém ráji dopravil vrtulník stavební materiál. Lesy České republiky tam obnovily práce na opravách ochozu Skalního hradu. Zdrželo je hnízdění sokola stěhovavého, který vyvedl mláďata. Drábské Světničky jsou jednou z nejnavštěvovanějších skalních památek v zemi. Kvůli náporu turistů byly pískovcové cesty poničené. Dělnice na skalách podle mluvčí státních lesů Evy Jouklové opraví přístupové schodiště a lávky. Soud uložil dvouletou podmínku dvěma bývalým příslušníkům státní bezpečnosti Karel Jonáš a Jaromír Miltner. Trest dostali za to, že v 70. a 80. letech podle vyšetřovatelů systematicky pronásledovali herce Tomáše Töpfera a snažili se ho přesvědčit ke spolupráci s STB. Důvodem byl Töpferův protikomunistický postoj a židovská víra. Podle rozsudku se tím oba muži dopustili trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Oba bývalí členové STB se k činům přiznali, v květnu se dohodli na vině a trestu, což soud dnes potvrdil a proto uložil nejnižší možný trest. Obžalobě v případě čelí ještě jeden bývalý příslušník státní bezpečnosti, ten ale dnes k soudu nepřišel. Počasí. A odpoledne čekáme v Libereckém kraji skoro jasnou až polojasnou oblohu, na horách výjimečně možnost přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na Českolipsku naměříme až 29 a na horách teploty mezi 21 až 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A kvůli rekonstrukci mostu je v Liberci uzavřena Vojanova ulice. Objížďka vede ulicemi Americká, na bojišti Švermová a Uralská.

0: Na vlna známe lepší cestu.
1: Čtyři minuty po 12. Krásné poledne s Českým rozhlasem Liberec. Pondělí 13. No to je příšerná kombinace. Ještě štěstí, že něco tak strašného nás potká zase až v září příštího roku. No ale kromě toho, že 13. je také markéty, tyto dámy dnes mají svátek v Libereckém kraji, jich máme téměř 2500. Věřím tomu, že v této hodině na ně přijde řada s nějakým přáním a písničkou. Ale jinak je to na vás, co budeme hrát. Začínají písničky na přání a u nich vás vítá a zdraví Filip Majsl.

Ano, takto svět přichází o básníky, ale vy jste určitě nepřišli o svoji chuť nechat si zahrát písničku podle svého gusta. A hodina určená právě vám teď v Českém rozhlase Liberec začíná. Telefonní číslo do studia je 22 155 37 22. To ale není jediná cesta, jak se můžete do písniček na přání zapojit. Můžete nám posílat také textové zprávy na číslo 90 011 04. Ovšem pozor, musí být ve tvaru zahrajte Liberec, potom mezera a potom váš text, anebo nám napíšete e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Ať už budete volat anebo psát, na všechna vaše přání se moc těším.

0: Tak jsme si v Českém rozhlase Liberec užili marketku. Doufám, že si ji užili hlavně markety, které dnes mají svátek. Dámy, přeju vám samozřejmě všechno nejlepší. No a teď už pojďme na první přání, které je telefonické a kdo pak se k nám dovolal. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipku, Božena z Liberce, a já jsem ráda, že jste mi našel tuhle tu písničku, kterou jsem slyšela minule a je moc pěkná. Doufám, že se bude líbit. A posílám ji pro všechny posluchače, všem jim známým, oni už jedí, no a všude tam, kde poslouchají Český rozhlas Liberec, i vám do radíka. Přeju všem krásný den, vám hezké vysílání a vlastně celý nový týden, ať se vydaří. A příště se budu těšit na slyšenou a děkuji za písničku.
0: Samozřejmě nemáte záč, já moc krát děkuji za všechna ta krásná přání, která jste nám poslala, i vám krásný den a týden, a budu se těšit zase příště na slyšenou.
1: Já také na slyšenou, díky.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Allah.

0: Pozdrav z Francie, i když z Francie jen do určité míry, protože tuhle písničku naspívala Dalida, což byla sice francouzská zpěvačka a příležitostná herečka, ale rozená egypťanka. No a společně s ní idol, ženský idol Alain Delon. Parole, 3:15. No a tentokrát nahlédneme do e-mailu v písničkách na přání. Napsal nám pan, který se v e-mailu podepsal jako Box Egir, a chtěl by zahrát písničku své ženě k dnešním narozeninám. Přeji jí vše dobré, hlavně zdraví, hodně štěstí, radosti a pohody a poděkování, že se nejen o mě perfektně stará a samozřejmě také o děti. Zahrajte jí prosím píseň od kapely Disturbed, skladbu Sound of Silence. Moc krát děkuji, mějte se fajn a nashledanou. Mějte se fajn i vy samozřejmě k narozeninám vaší ženě i od Českého rozhlasu Liberec. Všechno nejlepší a písnička je tady.
1: Hello.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Nestárnoucí písnička Pavla Bobka Láskou mě ubývá sil, tu si v roce 1979 půjčil od Kennyho Rogersa, který nahrál pod názvem Lucille. No a teď si dáme v Českém rozhlase Liberec v písničkách na přání Evergreen nejtěžšího kalibru. Následující písnička je pro vnuka Filipa a pro vnučku Dominiku a posílá pan Zdeněk.

Nesmrtelné duo Eva Vašek a Bílá orchidej, dokonce v trojjazyčném provedení, to, aby si i naši zahraniční posluchači přišli na své. My v Českém rozhlase Liberec pokračujeme v písničkách na přání, máme minutu po půl jedné, tedy před námi ještě spousta času na vaše hudební přání. Můžete stále volat na číslo 22 155 37 22 a pořád můžete posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a jeden takový e-mail nám přišel. Moc bych si přál písničku Dary Rollinsové, která se jmenuje Společně. Zahrajete mi ji? Děkuji, Petr. Ano, zahrajeme.

0: Darina Rollinsová společně, my si tady společně, tedy abych to přeložil společně, hrajeme na přání a je čas odbavit další telefonát. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, pane redaktore. Tady Iveta z Teplic. Já jsem si přála zahrát písničku od Ivana Mládka, Prachovské skály, pro mého bratrance Luboše a Martu, kteří jsou na turistických stezkách v Českém Švýcarsku, takže se jim to...
0: A já jsem si říkal, jestli tam bude nějaká souvislost třeba s vaší dovolenou nebo s vaším výletem. A oni jsou to vaši příbuzní a vy se nikam na skály nechystáte?
1: Ne, já ne, tohle to není. Já spíš teď v létě plavat a jako na takovýhle výstupy to bych spíš nechala na to na podzim nebo na jaro. Takhle
0: tomu rozumím,
1: to bych nikam nešla.
0: Když jste mluvila o tom plavání, jste spíš sladkovodní plavec a nebo mořský plavec?
1: No, my máme tady kousek za Teplicemi Barboru jezero, krásné, velké, takže tam se chodíme koupat, protože vodička čistá celé léto, žádné sinice, i na prknech tam jezdí, i plachetnice tam máme, takže je tam krásné výžití, je tam kousek i golf.
0: To mohu jenom potvrdit a musím na sebe prozradit, že zrovna na Barboře jsem poprvé a vlastně zatím naposledy stál na vodních lyžích.
1: Jo, takže jste si to tam vyzkoušel.
0: Ano.
1: Takže
0: můžeme pozvat až na Teplicko, na Barboru, ano. Ale jinak samozřejmě srdečně zdravíme z Liberce. Mějte se krásně, písnička už letí a přeju nádherné léto. Naslyšenou.
1: Vám taky posluchačům naslyšenou.

0: vidíš a je po mně.
1: Trocha horské turistiky v Českém rozhlase Liberec. Ivan Mládek a Prachovské skály. To bylo telefonické přání a teď je na řadě zase e-mailové přání a tento e-mail vlastně dokazuje, že vaše psaní nemusí být nějak složité a sáhodlouhé. Tady je uvedeno například pouze Marek ztracený vlastní svět Natálie. Děkuji, nemáte záč.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Dlouho jsem přemýšlel,

Kutnohorská parta, rybičky 48 a jejich podsta všem ženám. Jak říká klasik, nebýt žen, byly by dávno nejvyvinutějším tvorem na této planetě delfíni. Máme 3 minuty po 3:15 a budeme pokračovat dál. Tentokrát je tady e-mail od pana Miroslava, který nám tak trochu vyčinil. Minule se na nás nedostalo, chtěli jsme zahrát Deštivý den od Milušky Voborníkové. Prosím tedy o zahrání písničky Svítí slunce nad hlavou od Jiřího Korna. Ta bude mít jistě dnes větší šanci. Děkujeme za vyřízení, s pozdravem Miroslav. Pane Miroslavi, tady jste klidně mohl rovnou napsat, děkujeme předem za kladné vyřízení žádosti, protože Jiří Korn je tady.

Honza Válem, Králem, ale Jiří Korn, určitě hudební a taneční virtuos a také biliárový šampion, dá se říct. Svítí slunce nad hlavou, to je písnička, která nás doprovodila ke 12. hodině a 50. minutě a písničky na přání zvolna finišují. Ještě nám napsal tady pan Bern vokál z Hrádku nad Nisou, který si vybral písničku od Hany Zagorové, Já nemám strach. No a tuhle písničku posílá tady všem pro krásné léto, pak se také dlouze vypovídal o tom, jakou měl krásnou dovolenou, tak je to správné, tak to má být, pane Bene, tak doufám, že jste si dovolenou opravdu krásně užil a písnička je tady.

Já nemám strach, to je poslední hudební přání, které zaznělo v dnešních písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec. Hana Zagorová tady udělala tečku za tou dnešní hodinou, která patří vám, ovšem zítra popolední se dočkáte z nás, tak jako každý den. K tomu vám samozřejmě na přání hrajeme ještě v sobotu a v neděli mezi 17. a 18. hodinou. Teď už se ale můžeme připravit na další program. V 18 hodin vás stejně jako teď ve 13 hodin čekají zprávy, ty pro vás připravuje Lídej Routová a po zprávách jako každé pondělí osobnosti Česka. Oskar Hess si tentokrát pozval k mikrofonu zlatého olympionika a také akrobatického lyžaře. No hádejte, kdo pak to je? Samozřejmě Aleš Valenta. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším opět na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Do Česka dorazí velmi silné bouřky, doprovodí je přívalový déšť a kroupy. Tento týden by se mohla otevřít část Jablonecké ulice v Liberci. Likvidace požáru budovy ve Zlíně nejspíš potrvá ještě několik dní. A odpoledne čekejme jasno až polojasno s teplotami místy až u 29 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit během zítřka. Výstraha platí pro celé území republiky až do 22 hodin večer. Bouřky doprovodí přívalový déšť a kroupy. Objeví se taky silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Hlavně na jižní Moravě ale pořád hrozí sucho a teploty přes 30 stupňů Celsia, dodává meteorolog Pavel Borovička.
2: V úterý odpoledne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech silnou zátěž teplem. Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
0: Lidé by kvůli vysokým teplotám měli dávat pozor na riziko přehřátí a dehydratace. U bouřek pak hrozí pád stromů nebo taky zatopení sklepů. Postup prací při výměně vodovodu a kanalizace v Jablonecké ulici v centru Liberce umožní krajské nemocnici znovu otevřít parkovací dům. Podle mluvčího nemocnice Václava Říčaře by to mohlo být v druhé polovině tohoto týdne. Jak ale uvedla mluvčí, znovu ho budou muset uzavřít v září kvůli dalším úpravám inženýrských sítích v ulici. Část Jablonecké ulice od Šaldova náměstí k parkovacímu domu a k odbočce do Komenského ulice by měla být průjezdná od 15. července. Návštěvníci Jablonce nad Nisou se dnes můžou seznámit s dílem architekta Josefa Zašeho. Jablonecký rodák je mimo jiné autorem tamního starokatolického kostela Povýšení svatého kříže. Komentovaná prohlídka začne před kostelem v 16 hodin. Podobné akce připravilo Jablonecké infocentrum na celé léto, říká jeho pracovnice Petra Fabšo.
3: Máme komentované prohlídky městem, pondělky, vždycky odpoledne. Máme festival Jablonecké tóny, kdy se třikrát týdně rozezní na různých místech Jablonce různé žánry. Je to v Tyršových sadech, v Eurocentru nebo na letní scéně, částečně na Mírovém náměstí.
0: Hasiči pokračují v likvidaci požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zásah podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové potrvá ještě několik dní. Dodala, že uvnitř požářiště je stále vysoká teplota a na místě zasahuje 6 hasičských jednotek. Budovu proto zatím není možné předat majiteli, jak bylo dnes původně v plánu. Hasiči na místě zasahují od čtvrtka. Některé okolní ulice, které byly kvůli požáru uzavřené, se dnes znovu otevřely.
1: Počasí.
0: A odpoledne bude v Libereckém kraji skoro jasno až polojasno, na horách výjimečně možnost přehánky. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na Českolipsku naměříme až 29 a na horách teploty mezi 21 až 24 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd do ulice ze silnice číslo 35 i vývěst ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín. Ať už cestujete kamkoliv, dobře a bezpečně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, Výjel, Výčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, Když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestylovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přejela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně jako toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně jako v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit, ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná k tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na můstcích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů. Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že si to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě 1000000krát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco novýho, je to jenom dopravdy jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zas tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně, si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážeme žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme, takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, okay, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli, kdy dopravili jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo, a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec.
1: Vůbec?
2: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovouhle dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty potom ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takový to prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, kdy to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Akrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že jo? Oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B, neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, OK, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
2: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19, já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachů, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu bych se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
2: Dá se to skloubit. Dá. Jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
2: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
2: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředí se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvíli problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce, jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To bylo jako další velký krok k té popularitě, ne?
2: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu. Ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Uh-huh. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, oni jsou dospělí.
1: Ano, takže 22, už se vedou
2: 23,
1: sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dobře fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velké věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně.
1: Jo, nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal, takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bez sporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostat toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Akrobat parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let. On tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej. A od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe. Mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až celý sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova, nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam doprady oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci, aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech, všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexi a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo a že i vás ta natura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
2: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale Starého psa novým se naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér. Máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní, a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
2: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 po té, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
2: Dlouhý seznam.
1: Dlouhý
2: seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, teď jsme podle mě ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleši, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
2: Děkuju. Díky za pozvání taky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Vánecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: správního soudu ohledně nové silnice z Úlibec do Turnova. Tunel Panenská na dálnici D8 na Ústecku je kvůli technické závadě uzavřen v obou směrech a v úterý čekejme oblačnost s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Čerpací stanice od příštího týdne nebudou muset upravovat ceny nafty a benzínu podle státem stanovených cenových stropů. Vláda rozhodla, že regulaci cen pohonných hmot už nebude prodlužovat. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit tržním mechanismem. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat. Ředitelství silnic a dálnic musí udělat novou studii vlivu na životní prostředí u plánované silnice z Turnova na Úlibice na Jičínsku. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud. Původní studii z roku 2021 zrušil poslední den ve funkci bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Město Turnov si od toho slibuje, že nová silnice bude šetrnější k přírodě Českého ráje. Podle starosty Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj už se s ředitelstvím silnic a dálnic podařilo ještě před rozhodnutím soudu dohodnout, že z plánu zmizí mostní estakáda u sídliště Přepeřská.
1: Bavíme se o tom, jak třeba přestřešit tu silnici právě tady u tohohle sídliště Přeprská, protože to je jako mimořádně složitý. Bavíme se i o podobě mostů, anebo křižovat se na Valštejnsku, která je teda jako velmi náročná z hlediska nějakého zapracování do krajinného rázu.
0: Galerie Lázně v Liberci je od dneška uzavřena pro veřejnost, znovu se otevře v polovině října. Důvodem je výměna veškerého osvětlení, včetně venkovního. Nová šetrnější světla přijdou Liberecký kraj na 26 milionů korun. Co budou pracovníci galerie během uzavírky dělat, říká mluvčí Kateřina Trunečková.
2: Musíme deinstalovat veškeré výstavy, které tu máme, při krátkodobé a také veškeré stálé expozice. A jakmile to deinstalujeme, tak už budeme připravovat podzimní výstavy. Naopak, náš design shop a galerijní kavárna zůstanou otevřené v běžné otvírací době.
0: Na dálnici D8 je uzavřený tunel Panenská ve směru do Německa i naopak. Při běžné údržbě tunelu došlo k technické závadě. Ředitelství silnic a dálnic podle mluvčí Kamily Zahalkové zatím nedokáže odhadnout, jak dlouho bude tunel obousměrně zavřený. Řidiči by měli podle policie využít objízdné trasy. Počasí. A zítřek bude mít zpočátku zmenšenou oblačnost, během dopoledne čekejme přibývání oblačnosti a nejprve se kolem hor začnou vytvářet přehánky nebo bouřky i silné. Postupně se srážky budou rozšiřovat i na ostatní území Libereckého kraje. Očekáváme četné přehánky nebo bouřky i velmi silné. Teploty zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A práce na inženýrských sítích uzavřely výjezd z náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem do ulic Školní, Bezručova a Úzká.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Vidíte, my zítra očekáváme bouřky a secesní budova Jabloneckých lázní očekává opravu střechy, krov a konstrukci totiž napadla dřevomorka. Město ale zatím nemá firmu, která rekonstrukci udělá. Proč? To nám objasní už za malou chvíli kolegyně Kateřina Kubíčková. Pak se s regionálním stopařem vydáme na koupaliště, a to konkrétně na koupaliště v Košťálově na Semilsku. Tam sice mají jenom jeden bazén, ale za to rozdělený hned na několik částí, kde se vyřádí plavci i neplavci. No a zámecké léto nás zavede do Náchoda. Filip Majsl vám přeje hezké a pohodové odpoledne.

0: Miroslav Žbirka, pozří a pozerám na hodiny, je 14 hodin a 10 minut a vy ladíte Český rozhlas Liberec. Jablonec nad Nisou připravuje opravu střechy městských lázní. Stavební firmu, která střechu secesní budovy opraví, ale zatím město nemá. Do soutěže se totiž nikdo nepřihlásil a detaily teď přidá redaktorka Kateřina Kubíčková, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak co přesně chce město na budově opravit?
1: Rekonstrukce se má týkat střechy a krovu. Podle primátorova náměstka Jakuba Chuchlíka za Piráty totiž stavebně technický průzkum budovy ukázal, že v krovu a dalších konstrukcích je dřevomorka.
2: Výskyt dřevokazných chů, dřevomorky, a my jsme začali pracovat na tom, abychom zamezili dalšímu šíření a pokud možno sanovali ty ohniska, kde se ta houba nachází. Takže to je ten hlavní motiv.
1: Na základě toho vedení města vypsalo soutěž na opravu střechy. Náklady odhadlo zhruba na 6 milionů korun.
0: A jak teď bude vedení města dál postupovat?
1: Jablonecký magistrát hledal firmu metodou navrhni a postav. Dodavatel tak měl zajistit architektonický návrh, projektovou dokumentaci a samotnou stavbu. Vzhledem k tomu, že se do soutěže nikdo nepřihlásil, bude teď podle Chuchlíka vedení města jednat o tom, co dál.
0: Připomeňme ještě, kdy budova v Jablonci nad Nisou vznikla.
1: Lázně v ulici Budovatelů postavili v letech 1908 až 1909. Autorem projektu byl architekt Rudolf Hemrich. Navrhnul i lázně v Novém městě pod Smrkem, kostel v Loučné nebo rozhledny na Černé Studnici a Bramberku a taky v Proseči. V 60. letech minulého století budova prošla necitlivými úpravami, které jí velmi poznamenaly. Přišla například o venkovní štukovou výzdobu. V současnosti je budova už několik let nevyužívaná a chátrá.
0: A má město nějaké plány, na co ji využít?
1: V posledních letech bylo hned několik možností, které magistrát posuzoval. Mezi plány byla například přestavba na městskou knihovnu, rehabilitační centrum pro seniory nebo třeba ateliéry Liberecké univerzity. Nic se ale nakonec nezrealizovalo. Jednou z dalších možností, ke které se jablonecké vedení přiklání, je návrat původního využití, tedy obnovení lázní. Podle náměstka Chuchlíka proto zadalo ekonomické posouzení, které má ukázat, co by tato varianta pro město znamenala. Výsledek by měl magistrát dostat do konce letošního července.
0: Říká redaktorka Českého rozhlasu Liberec Kateřina Kubíčková. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 10 minut před 14:30 vám Český rozhlas Liberec přeje stále příjemné a slunečné odpoledne. To slunce samozřejmě láká ke koupání a vylákalo ven i regionálního stopaře Jaroslava Hořeního, který se vydal ve vkusných leopardních plavkách na Semilsko na jedno z nejnovějších, nejoblíbenějších koupališť v regionu, do Košťálova. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z areálu autokempu Košťálov, kde se nachází v roce 2003 dokončená kompletní rekonstrukce bazénu. Koupaliště, které je obecní, je krásné. Kdybyste to viděli, jak je ta voda krásně blankitně modrá, tak byste hned spolu se mnou chtěli za minutku, za dvě skočit do toho bazénu. Já už se na to moc těším, ale předtím si o tom koupání aspoň chvilku něco popovídejme. Koupaliště obecní, takže já tu máme nezávislého starostu Košťálova Milana Havlíka a v záloze taky pana Plavčíka a Radka Suchardu. Pane starosto, představte nám to vaše úchvatné koupaliště.
3: Krásné, velké, krásně modré koupaliště, zasazené do zeleně, s velkým brouzdalištěm pro děti, s plavebními dráhami, se skokánkem 3metrovým, s kuzavkou nerezovou a s dobrou náladou.
2: To určitě je vidět, že o koupaliště je velký zájem a že tady vlastně v okolí patří mezi ty nejoblíbenější. Vám se povedlo vlastně všechny ty věci od brouzdaliště po skokanskou věž vtělit do jednoho bazénu. Výhoda nebo nevýhoda?
3: Spíš už výhoda, protože jsme zakoupili účinnou čistící technologii a mohli jsme všechno to, co naši předci vybudovali dřív na tom starém koupališti, jak jsem všechno zmínil, skokánek, skluzavku, jsme tady mohli zachovat. Trošku jsme uvažovali o úspornější variantě, ale teď už jsme rádi, že jsme udělali toto, řekněme, plnohodnotné řešení.
2: Velké koupaliště je i velké množství vody. Máte tady někde vlastní vodu?
3: V koupališti je skoro 2100 kubíků a máme vrt, kterým vodu pravidelně každý den a musím říct každý okamžik obnovujeme a když přijde větší množství návštěvníků, dotáčíme vodu z obecního vodovodu.
2: Obecního, tedy vašeho vlastního?
3: Našeho vlastního košťálovsko-lipštatského, abych byl korektní ke kamarádům z Lipštátu, z našeho vodovodu.
2: Tak to je určitě fajn, zajímavé je samozřejmě i dřevěné molo nad bazénem, je tady spousta opalovacích ploch a já už se jdu zeptat pana Plavčíka, jak je to s návštěvností, protože vy jste tady každý den a také vlastně jak je to s chováním návštěvníků?
4: Tak každý den tady nejsem a co se týče návštěvnosti, tak ta se opravdu odvíjí od počasí. Stačí jenom trošičku, aby se ukázaly nějaký mraky nebo mírná nějaká přeháňka a lidi prostě nepřijdou. Další otázka byla, jestli to nějak...
2: A jak se chovají návštěvníci?
4: Jo, jak se chovají návštěvníci? Je to opravdu od kusu, ale myslím si, že to je v pořádku. Já jsem velice tolerantní, vidíte na věží, má tam být třeba jenom nějaký omezený počet lidí a je tam větší, jsou to prostě děti a já jsem vyrůstal ve stejném prostředí, takže jsem tolerantní.
2: Houknout na ně půjde až za chvilku?
4: Houknul jsem před chvilkou a oni to zase zaregistrují ty ostatní, takže si myslím, že je to poraučí a je to v pohodě.
2: Ještě se zeptám pana starosty, jak je to tady se vstupným?
3: Vstupné máme snad lidové, to plnohodnotné dospělé je za 90 korun a děti platí 60 a po 16. hodině se platí ještě menší částka.
2: A já ještě musím dodat, že před koupalištěm je krásné nové parkoviště a teplota vody tady je 23,6 stupně.
1: Tak trochu jsem na závěr vstupu očekával stylové žbluňknutí, to se neozvalo, ale i tak byla pozvánka na Košťálovské koupaliště od Jaroslava Hořeního velmi lákavá. Jaroslave, moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 7:30, nezapomenutelná píseň Marty Kubišové Magdaléna. To, abyste nezapomněli, že Magdalény mají svůj svátek příští týden. Vy stále posloucháte Český rozhlas Liberec, přejeme pochopitelně pohodové odpoledne a my vám po loňském velkém úspěchu i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky, také letos je naším průvodcem František Kinský, kterému teď předávám slovo, a kam nás pozve dnes?
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo 5 nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnil od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek vršku kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna. A sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho generála 30. války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký?
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Tak už máme 9 minut před 15. hodinou, jak ten čas letí. Vy stále posloucháte Český rozhlas Liberec, nejlépe na ještěcké frekvenci 97,9 FM. Máme 13. července a dnes je to přesně 2 roky, kdy se tenistka Barbora Krejčíková stala 4. českou wimbledonskou vítězkou a dnes je to také přesně 2 dny, ano, opravdu tak vychází, úplně náhodou 2 dny, kdy se Linda Nosková stala 5. českou wimbledonskou vítězkou. No a tak se téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou přímo samo nabízí.
1: Co je to tenis?
2: Tenis je, že někdo chodí na tenis a běhá tam a já chodím na tenis. Sport, kde se bouchá do míčku.
3: Já chodím na tenis.
1: Ty chodíš na tenis jak často?
2: No, když tam nechci, tak mi to mamka dovolí být doma, ale když tam dlouho nejsem, tak mi to zakáže být doma a jdem tam. A běháme tam a hážeme tam s balankama a houpeme se na laně a potom někdo jde na to, na takovou prolejzačku a lezeme a potom se vystřídáme. A ještě tam skákáme na trampolíně.
1: A jaká pravidla má tenis?
2: Že se tam musí poslouchat.
1: Kolik hráčů hraje proti sobě tenis?
2: 2.
1: A co dělají ti hráči s tím míčkem?
2: Bouchají do něj raketou.
1: Jak vypadá tenisový míček?
2: Že bílej, kulatý. Já mám doma tenisový míč slovenský. Je bílej, modrej a červený. Žlutej.
1: Jak vypadá tenisová raketa?
2: Je taková bílá a velká. Je taková vypletená.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Na sever Čech mají zítra dorazit silné bouřky. Turnov má koncept rozvoje v oblasti koňského trhu, kde plánuje novou městskou čtvrť. Poslanec Filip Turek měl v Praze dopravní nehodu, druhé auto skončilo na střeše. A zítra bude oblačno a přehánky s bouřkou.

0: bouřek, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a můžou se vyskytnout i nárazy větru až 90 km za hodinu. Hrozí lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice, dopravě a zemědělství.
1: Turnovská radnice pokročila s přípravami nové městské čtvrti na Koňském trhu. Radní schválili koncept rozvoje lokality, projednat ho ale ještě musí zastupitelé. Českému rozhlasu to řekla nezávislá místostarostka Petra Houšková. Vedení města aktuálně jedná s místní architektou o budoucí podobě čtvrti. Řeší umístění bytových domů, obchodu nebo školky.
2: Město řeší koncepci s architektkou Lenkou Kupkovou. Ta má na starost nejen základní rozložení nové bytové části, ale také udržitelnost lokality. Čtvrť by měla splňovat zásady udržitelného rozvoje a ekologická řešení infrastruktury. Koňský trh je aktuálně zanedbaná část města. Radnice tam postupně vykupuje pozemky, aby mohla začít přestavba. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Lidé v Liberci dnes můžou navštívit běžně nepřístupný kostel svatého Vincence z Pauly v části Perštín. Informovalo o tom Městské informační centrum. Do Červeného kostela se lidé dostanou v rámci komentované procházky čtvrtí. Jmenuje se Perštínem po stopách Liebigů. Kromě prohlídky kostela bude možné vystoupat i na jeho věž. Komentovaná procházka začíná v 16 hodin na parkovišti pod Perštínským kopcem. Vstupenky je potřeba pořídit předem. Poslanec Filip Turek za motoristy měl v Praze na křižovatce ulici Ječná a Sokolská dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. Českému rozhlasu to potvrdil sám Turek. Nemocniční auto po srážce skončilo na střeše, předtím mělo podle policejní mluvčie Evy Kropáčové se zapnutými majáčky. Řidič sanitního vozu skončil podle Turka v nemocnici, poslanci se nic nestalo. Počasí. A v úterý zpočátku bude zmenšená oblačnost, během dopoledne bude přibývat oblačnost a nejprve se kolem hor začnou vytvářet přehánky nebo bouřky i silné. Postupně čekejme rozšiřování srážek i na ostatní území Libereckého kraje. Očekáváme četné přehánky nebo bouřky, i ty velmi silné. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu. Teploty přes den vystoupí zítra na 25 až 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici Řeznická v Liberci se srazila dvě osobní auta, na místě policie a osobní auto srazilo chodce v ulici Pobřežní v Chrastavě. Na místě jsou všechny složky záchranného systému. Očekávejte tam komplikace a zdržení. Buďte opatrní.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 15. ladíte Český rozhlas Liberec, i když na Semilsku s tím možná můžete mít trochu problémy, protože zrovna dnes probíhá výluka v Semilech na vysílači a tak tomu bude až do 7:30, tak na to pamatujte a v ideálním případě přelaďte na ještěckou frekvenci 97,9 FM. A teď už k programu následující hodiny. Zdá se, že kriminalita dětí se nám trochu množí a tak se nabízí otázka, zda uvažovat o snížení věkové hranice odpovědnosti a o tom bude hned úvodní příspěvek v této hodině. Pak si trochu zavzpomínáme, protože přesně před 90 lety vyjela na trať z Bratislavy směrem do Prahy červená slovenská Strela. No a v pořadu Co je nového dnes zavítáme do Hrádku nad Nisou, konkrétně do brány Trojzemí. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne.
3: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

0: Pondělní odpolední společnost vám ideál dělá Český rozhlas Liberec. Krádeže, loupeže, ale i kyberzločiny nebo sexuální násilí. Čím dál více násilných trestných činů se dopouštějí mladší pachatelé. To vyplývá z dat nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok. Děti do 15 let spáchaly loni přes 1600 činů a 2/3 z nich měly na svědomí 13 a 14-letí. Někteří mladiství neumějí ovládnout svůj vztek a další si to prostě chtějí zkusit.
1: U tých detských sú to často lópežní prepadení, nebo nejaký krádeže, nebo ublížení na zdraví, výtržníctví, a o mladistvích třeba nebezpečné vyhrožování, nebo radikalizace, extremismus. Tak je tam více sexuálních deliktů, jak se změnil zákon.
2: Říká Zuzana Mokrá, vedoucí Centra prevence a resocializace spolku Ratolest, která s mladými pachateli pracuje přes 15 let. Dříve řešili hlavně loupeže, výtržnictví nebo ublížení na zdraví. To se ale v posledních zhruba 2 letech mění.
1: Teď se ta plejada rozšiřuje a těch sexuálních deliktů je popravdě více, ale taky je to více různých činů.
2: Státní zástupci v roce 2025 objasnili přes 3800 případů, kterých se dopustili děti a mladiství. Právě data nejvyššího státního zastupitelství ukazují, že radikalizace a fyzické násilí u nich stoupá, říká mluvčí Petr Malý.
3: Lze poukázat na obecný nárůst agrese, nevyrovnanosti a impulzivity dětí a mladistvích. V důsledku toho převažuje jeho situační charakter, který často vychází z malicherných sporů, případně je násilí ovlivněno konzumací alkoholu.
2: Zpráva navíc doporučuje uvažovat o posunutí věkové hranice odpovědnosti ne na 14, ale 13 let. Řekla ve 20 minutách Radiožurnálu na začátku července nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
4: Protože mezi tyto dvě věkové kategorie je násilná trestná činnost rozprostřena po 30%.
2: Snížení věkové hranice prosazuje taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Resort teď připravuje analýzu. Zpráva nejvyššího státního zastupitelství navíc doporučuje vznik zařízení pro ty děti, které páchají násilí opakovaně a jsou nebezpečné, říká mluvčí Petr Malý.
3: Řešením by byl zajišťovací ústav s psychologickou, psychiatrickou, terapeutickou i sociální péčí, který však současně umožní přijetí nezbytných opatření k ochraně personálu i společnosti.
2: S většinou dětí se ale dá pracovat, a to po spáchání prvního činu jako prevence dalšího podobného jednání. Podle Zuzany Mokré ze spolku Ratolest vede shodně děti a mladistvé ke spáchání činů nestabilní rodinné zázemí, kyberprostor včetně sociálních sítí nebo i parta.
1: Často uvádějí, že je to poprvé, co se nad věcma můžou zamyslet, protože v partě se musí tvářit, že jsou jako drsní, doma si o tom úplně nepopovídají s rodiči.
2: Podle Mokré si děti i mladiství dokážou svou chybu uvědomit, jen k tomu potřebují prostor. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dojdete. Vítr do plachet, to je, řekněme, takový lodní pozdrav 9 minut před půl čtvrtou. Jak pak se asi zdraví železničáři? My se totiž teď na koleje v Českém rozhlase Liberec podíváme. Dokážete si představit, že byste se dostali z Bratislavy přes Brno do Prahy za 4 hodiny a 18 minut? No, před 90 lety to možné bylo, a to díky červenému luxusnímu vozu Slovenská Strela. Měl luxusní interiéry a také inovativní pohon. Dnes už tato národní kulturní památka nejezdí. Lidé si ji chodí prohlížet do depa v Kopřivnici, odkud zatím naposledy vyjela před 2 lety, a tehdy se s ní svezla i redaktorka Michaela Vetešková.
1: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás vyrobený, jako jo.
2: A jak se vám sedí v tom čalounění tady?
3: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně, líp jak v dnešních vlacích.
2: Strela svištěla po koleji, půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
1: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo.
2: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
3: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový béžovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
2: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek, a pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků, a tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
4: Vůz Slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální lítinová kamna, ve kterých se topí.
2: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gregor navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná střelu, která takřka letí vzduchem. Tady opatrně se dotýkám sedadel, protože opravdu ten vůz houpe. V jedné té sedačce sedí Tomáš, sousedík.
5: Tak je to velice příjemný pocit, protože vlastně Strela se poprvé dostává do Vsetína v této podobě.
2: Josef Sousedík navrhl pro Slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu.
5: Byl navrhnut a vyzkoušen a vyroben Josefem Sousedíkem, mým otcem, v jeho továrně ve Vsetíně.
2: A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen potřetí, co nově opravená Slovenská Strela vyjela ze svého prosklaného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

wozu po malućku wszedł. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: žebraní a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co sní?
1: Český rozhlas Liberec,

0: Ano, v tom to je takový smíšený a příjemný duet Karla Černocha a Ivety Bartošové. A my si teď v Českém rozhlase Liberec dáme také takový smíšený duet, a to s ředitelkou brány Trojzemí Věrou Baumgartnerovou, kterou vítám v pořadu Co je nového. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Tak na úvod prozraďte, protože asi není nikdo v Libereckém kraji, kdo by neznal bránu Trojzemí. Jak se vám po té, řekněme, turistické stránce ta sezona zatím vyvíjí?
1: Prázdniny začaly, tak samozřejmě i u nás je víc živo, do města přijíždí hodně turistů, přes nás vedou oblíbené stezky, jako třeba Svatojakubská nebo Via Sacra, takže my máme návštěvníků hodně a jsme za to moc rádi.
0: No a kam by se takhle ty návštěvníky nalákala v rámci Trojzemí, třeba i na místa, která nejsou tak známá a přitom rozhodně stojí za navštívení?
1: No, já bych možná začala tím nejznámějším, což je naše Chlouba, a to je rekreační areál Kristýna, to nemůžu opomenout. Mnozí posluchači ho určitě znají. V posledních letech se tu totiž masivně investuje, takže nám každý rok přibude něco nového, takže přestože Kristýna je velmi známá, tak myslím, že je pořád co objevovat. A nedaleko Kristýny, to je samozřejmě druhá naše Chlouba, je bod Trojzemí, a to je místo, kde se setkávají hranice tří států. K tomu bych mimochodem řekla, že Česká republika má taková místa 4, ale právě to naše je vůbec nejdostupnější, protože někde je to třeba jen vyznačený kámen v lese a u nás je to nádherné místo propojené cyklostezkami přes všechny tři země.
0: No a co si budeme povídat, nejenom, že je nejdostupnější, ale je také protkané nejrůznějšími akcemi, ať už na Kristýně, nebo přímo v Hrádku nad Nisou, nebo v přilehlém okolí, tak jestli pak tam máte teď něco zajímavého, na co byste nás pozvala?
1: Ne přímo v Hrádku, ale součástí Hrádku je obec Václavice a právě příští týden, tedy 25. července, je veliká oslava, protože Václavice slaví 700 let letos a toto výročí připomeneme velkou akcí, která je navíc spojená s oslavami mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko a svatojakubskou poutí na Volmanově statku. Na ten den je připraveno mnoho aktivit, koncert, výstava, bude fotbalový turnaj, samozřejmě nebude chybět muzika, divadlo a podobně, takže srdečně zveme do Václavic.
0: To zní lákavě, to přímo volá potom, aby si člověk někde v okolí Hrádku zajistil ubytování. Jsou ubytovací kapacity volné?
1: Ubytovací kapacity zatím volné jsou, ale třeba na Kristýně, kde je asi jich nejvíc, tak tam je potřeba vždycky si dopředu zavolat, protože jak chatky bývají obsazené, někdy i v kempu už není místo, ale samozřejmě nabídka ubytovacích kapacit je nejenom na Kristýně. Máme tu spoustu penzionů, kde se dá ubytovat, nebo v soukromých apartmánech.
0: Říká ředitelka příspěvkové organizace Brána Trojzemí Věra Baumgartnerová. Já vám moc krát děkuju, přeju krásné vydařené léto, povedenou sezónu a budu se těšit zase příště na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou.
1: Děkuji, my také přejeme všem vydařené léto a zveme do Hrádku. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Švédská skupina ABBA a Honey Honey. Písnička, na kterou se, věřte nevěřte, tančilo už před 52 lety. Mimochodem, když tak mluvíme o této pro mě záhadné a nepochopitelné pohybové aktivitě, tedy o tanci, tak v Dockském hotelu Grand zítra město Docksy a Komise pro občanské záležitosti pořádají přátelské odpolední posezení s hudbou. A tam si můžete zatančit od 3 do 6 odpoledne. Další podrobnosti určitě najdete na stránkách docksy.com. Dobře se bavte!
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

naši písničku.

0: ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Ano, Josef Laufer jede dál a my také pojedeme dál. Už máme 7 minut před 16. hodinou. Vy se určitě těšíte na další vydání Humoriády a nesklameme vás, rozhodně se ho dočkáte 4 minuty po 16. A společnost vám dnes bude dělat Pavel Kučera a herec, režisér a také dabér Václav Knot. Předtím vám Lída Jiroutová nabídne čerstvé zprávy. Filip Majsl vám s Českým rozhlasem Liberec přeje stále krásné odpoledne a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Cenový strop pro benzín a naftu zítra opět vzroste. Na Drábských Světničkách pokračují práce na obnově ochozu Skalního hradu. Česko bude na světové výstavě Expo prezentovat kosmický průmysl. A v úterý čekáme oblačno s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní už trhy na konflikt na Blízkém východě tak drasticky nereagují. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat.
2: Ta eskalace není úplně vyřešena, ale už na to

0: Cesty poničené. Dělníci na skalách podle mluvčí státních lesů Evy Juklové opraví přístupové schodiště a lávky. Koncem letošního roku by měla být hotová rekonstrukce pavilonu žirafa v Liberecké zoologické zahradě. Jeho přestavba začala loni na podzim. Stavba z roku 1986 byla v havarijním stavu. Žirafy museli chovatelé převést do zahrad v Ostravě, Jihlavě a Dvoře Králové nad Labem. Po znovu otevření už pavilon nebude sloužit jen jim, říká mluvčí zahrady Barbara Tesařová.
1: Bude to africký pavilon a nebude sloužit jenom žirafám a zebrám, ale uvnitř návštěvnické části vzniknou nové expozice, které budou věnované fauně východní Afriky, takže se návštěvníci mohou těšit například na obří akvárium s cichlidami anebo třeba rypoše.
0: Český pavilon na Světovém expo bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl. Rozhodla o tom vláda. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Součástí expozice budou taky české technologie z oblasti robotiky, laserů nebo leteckého průmyslu. Výstava Expo 2027 začne v polovině příštího května v srbském Bělehradě.
2: Počasí.
0: A v noci bude polojasno až oblačno, teploty klesnou na 17 až 14 stupňů. Zítřek bude mít zpočátku zmenšenou oblačnost, během dopoledne čekejme přibývání oblačnosti a nejprve se kolem hor začnou vytvářet přehánky nebo bouřky i silné. Postupně se srážky budou rozšiřovat i na území Libereckého kraje. Očekáváme četné přehánky nebo i bouřky velmi silné. Teploty vystoupí přes den na 25 až 28 stupňů, na horách naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na průtahu Libercem na silnici 35 mezi 19. a 20. exitem ve směru na Děčín se srazilo osobní auto s nákladním. Na místě policie v úseku doporučujeme zpomalit.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den v tomto teplém dni.
3: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
4: Dneska je 13.
3: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
2: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou. A říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá. Vy jste to taky režíroval.
1: No ano, ano, tak ano.
0: Režíroval. Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celém tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, a ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů, tam, kde končí záda. A samozřejmě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházajte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako zpěváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespíváme všelijaké ty amore, no, alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova. Ano. Ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam judentutem, myslím. Funikuli, funikula. Se si bon. Moment, čo je to?
2: Ježišmária. Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemůže být koženka toto.
2: Ještě. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
3: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
4: Bonsoir.
3: Comment ça va?
4: C'est.
3: Qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors.
4: Si.
3: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, Jeannette, perché?
2: Dovreccio, ah. Ja ne rozumiem ani slovo. Eh?
4: Bon.
2: Ah, c'est si bon, oui, oui.
4: C'est si bon.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Tri slova záhadné.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Koho z vás napadne?
2: To sa nedá vydržať.
4: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepšie ako televízia.
4: C'est si bon.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
4: Listujem slovníku.
5: C'est si bon, c'est si bon.
4: A hľadám c'est si bon. Thank you.

0: valise.
1: C'est si bon
0: Aya ouche ou si mi.
1: Et je t'ai nié.
0: Sporan, c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, to opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj, to na pole,
3: tak to jsou To jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: A nebo Hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žerty.
3: Ano. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni ji tam nepustějí a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No, jak si je možný, krásně jste to domluvil.
3: Ano, to bylo rychlý.
2: Kdo umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba dva.
2: Zdravíme vás oba.
4: Zdraví. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: I taky, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló, haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Robert Pral 7. Zdravím všechny posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník zdraví dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu 731 800 900?
7: Dobrý den, tady je Petr Zezdolnek, skoro kolega. Herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte?
3: No jo,
8: já jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Dcera to narušila, to hlasování skoro.
3: Zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prozbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadriadal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
11: No čo, no varím, my sme vám dobré. Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny. Veď vy ste herec. Tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No ale tak to teda... No dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No.
11: Ja len 39.
10: No. No tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: Ale ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca, no tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúň.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúvaj, ti takú tresnem, že ti dolávam hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľ to, lebo ti dolávam hnáty, ty jedna obyčajná... Pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto ce vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Ja, radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si zadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem, nie.
9: A kam by si chodil?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, čo ty si?
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však aj ja, ne, to odpodil.
10: Ale ja mám neodkladné,
9: no. Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Poď!
10: No, s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
9: No teda, títo herci, koľko je okolo toho kriku a keď príde nalamaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovanština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase?
3: To ne,
2: to nepomazujete takhle.
3: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba. Nie,
3: nie
2: je treba.
3: Nie je treba. Je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hrát činasky, svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
12: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se Zdeňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří!
3: Právě, že hoří.
4: Co se stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma, ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, co se dá dělat, no? Oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím voň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prvít. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
4: Ježišmarja.
3: To je den.
4: Voda.
3: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, vy to tady máte skvělý ještě. Vezva. Děkuji moc, díky. Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom zomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, zomb, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. Zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kluci. A já si zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula ein zwei.
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
4: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Zas, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Venca, jo? Ten měl problémy dlouho toho, s tím.
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frajer letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, on rozkop dveře a říká, že se tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím hasič Zdeněk Izer, když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále. Znovu se nám objevila hospoda,
2: ano.
1: Pane Knope, a to ano. Je i vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Mm-hmm. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Mm-hmm. Máme nějakou historku z natáčení hospody? V letech 96-97 to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hýbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom hrál.
1: No prosím, co všechno nevzniklé.
2: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a ta už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
2: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
2: Ne, to samozřejmě v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub, který vymýšlí různé věci.
2: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potněšil, tak to tam samozřejmě bylo všechno jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
2: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pán Bůh, už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Bekem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: Jo, máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo. Halo. Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka a ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Magda Vašáriová na tom Karlovarském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano. My tak máme rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko, pana Beka jste chtěla. Pana už Beka. To mám tam. Dobře, naschledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, Míla, ale ne, tady 8. Střehovo zdírněná. A já bych byl, pan Knop bude asi souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma,
5: ano.
7: Chce Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že ano. Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Halo?
8: Dobrý den.
3: Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalína.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pig back.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak my říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá, to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, že je to, někdy je to velice milý.
11: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s Kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hejte, jak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a Teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle. Prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový
2: Z
11: toho se už ale nedostali ani do konce, ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný. A já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím od Dolce Baccio Languide, Carezze, Mentrio, Fenta. Já se to tady naštudoval, no a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, že já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. To lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, teď mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou Cmíral.
10: Tam se jiný pes.
11: Ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště je jiný důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla a ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatý, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku. Nádherný. A už my jsme nepromluvili. Miloš Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Na sever Čech mají zítra dorazit silné bouřky. Tento týden by se mohla otevřít část Jablonecké ulice v Liberci. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa převezmou kontrolu nad Hormuzským průlivem. A v úterý bude oblačno a přehánky s bouřkami. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Meteorologové varují před silnými bouřkami, ty by měly na sever Čech dorazit už během zítřejšího dopoledne, a to nejprve na hory a během odpoledne i do nížin. Podle Jany Ehrtové z Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha od zítřejších 11 hodin dopoledne do 10. večer.
3: Očekáváme výskyt velmi silných bouřek, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a můžou se vyskytnout i nárazy větru až 90 km za hodinu. Lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice, dopravě a zemědělství.
2: Postup prací na výměně vodovodu a kanalizace v Jablonecké ulici v centru Liberce umožní krajské nemocnici znovu otevřít parkovací dům. Podle mluvčího nemocnice Václava Říčaře by to mohlo být v druhé polovině tohoto týdne. Jak ale mluvčí dodal, znovu ho budou muset uzavřít v září kvůli dalším úpravám inženýrských sítích v ulici. Část Jablonecké ulice od Šaldova náměstí k parkovacímu domu a k odbočce do Komenského ulice by měla být průjezdná od 15. července. Někteří veterináři musí při registraci psů do centrální evidence vyplňovat údaje dvakrát.

0: Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro Fox News řekl, že Spojené státy nejspíš převezmou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Americké síly podle něj budou úžinu chránit a Washington za to by měl dostávat zaplaceno. Íránské velení v reakci uvedlo, že to nedovolí. Spojené státy o víkendu i dnes útočily na cíle v Íránu. Teherán v odvětě vyslal rakety a drony na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Počasí. A v úterý bude zpočátku zmenšená oblačnost, během dopoledne bude přibývat oblačnost a nejprve kolem hor se začnou vytvářet přehánky nebo bouřky i silné. Postupně čekejme rozšiřování srážek i na ostatní území Libereckého kraje. Odpolední teploty zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách naměříme 19 až 22 stupňů Celsia. Rostrové podmínky budou ráno místy mírně nepříznivé, jen jako čekáváme dobré, a bio bude na jedničce, jeden na Českolipsku bude stupeň číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v České Lípě je kvůli opravě povrchu silnice uzavřena ulice Božiny Němcové. Objížďka je značena a vede po silnici 2. třídy 262, tedy ulicí Děčínská, a dále po ulici Navkova.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
2: Příjemné pondělní odpoledne 13. července jsou 4 minuty po 17. hodině. Plánovaná nová silnice 1/35 Studnova na Jičín dozná změn. Secesní budova Jabloneckých lázní čeká na opravu střechy. Automobilovou rally Bohemia vyhrál po třetí v kariéře Dominik Stříteský. To jsou témata následující hodiny, z nichž některá načrtne už za malou chvíli Lída Jiroutová v souhrnu regionálních událostí. Filip Majsl vám ve Dni v kraji přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.
3: Nosím černý bře.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic musí udělat novou studii vlivu na životní prostředí u plánované silnice Sturnova na Úlibice na Jičínsku. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud. Původní studii z roku 2021 zrušil poslední den ve funkci bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL. Více informací k tomuto tématu uslyšíte v této hodině. Na opravu krovu a střechy městských lázní nedostal Jablonec nad Nisou žádnou nabídku. Dodavatel stavby za 6 milionů korun hledalo město metodikou Design and Build. Firma tak měla zajistit architektonický návrh, projekt i stavbu. Budova je schátralá a střecha secesní budovy z počátku 20. století je napadena dřevokaznými houbami. Další informace připojí naše redaktorka kolem půl šesté. Turnovská radnice pokročila s přípravami nové městské čtvrti na Koňském trhu. Radní schválili koncept rozvoje lokality, projednat ho ještě musí zastupitelé. Vedení města aktuálně jedná i s místní architektkou o budoucí podobě čtvrti. Galerie Lázně v Liberci je ode dneška zavřená pro veřejnost. Znovu se otevře v polovině října. Důvodem je výměna veškerého osvětlení, včetně venkovního. Co budou během uzavírky dělat její pracovníci, přibližuje mluvčí Kateřina Trunečková.
2: Musíme deinstalovat veškeré výstavy, které tu máme, při krátkodobé a také veškeré stálé expozice. A jakmile to deinstalujeme, tak už budeme připravovat podzimní výstavy.
1: Pouhé 2 sekundy a 3 desetiny rozhodly o prvenství Dominika Stříteského na Bohemia Rally. Druhý skončil Filip Mareš a třetí s 25-sekundovou ztrátou na vítěze Jan Kopecký. Další informace připojí náš sportovní redaktor v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Pondělí 13. února bylo v Libereckém kraji a stále ještě je docela malebné, jestli tak bude vypadat i další část dne a zítřek. To už nám prozradí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak nejprve k tomu zbytku dne. Jak bude večer a pak můžete rovnou připojit i předpověď na noc a na ráno?
2: Dobře, připojím a ještě jenom doplním dnešní teploty. Dneska v Libereckém kraji 26 až 29 a dokonce v České Lípě jsme měřili hodnotu 30,8 stupně Celsia, takže na Českou Lípsku byl tropický den. A doplním tedy ten večer. Vypadá to, že máme teď skoro jasno, polojasno, pouze na hranici s Královéhradeckým krajem, tak tam se nám vyskytují přehánky. Taky by ty přehánky někde na horách mohly ještě během noci se vyskytnout, ale byly by to opravdu ojedinělé přehánky do takových 10%. Ve zbytku území tedy bez srážek a během noci nám bude přibývat oblačnost. Ranní teploty nám budou klesat na 17 až 14 stupňů Celsia.
1: Zítra má svátek Karolína, to je docela frekventované jméno. Za jakého počasí oslaví své jmeniny?
2: No, tak Karolína to bude mít celkem dynamického počasí charakteru. Očekáváme, že by už někdy v dopoledních hodinách se vyskytovaly jak přehánky, tak bouřky. Nejdřív ty srážky začnou na horách, na kopcích a potom už během poledních a brzkých odpoledních hodin se budou vyskytovat i na ostatním území. Máme vydanou i výstrahu na zítřejší den. Zítra očekáváme velmi silné bouřky, takže nějaká ojedinělá bouřka by se opravdu mohla vést v duchu velmi silného charakteru a mohly by se vyskytnout úhrny až kolem 50 mm, můžou se vyskytnout i kroupy přes 2 cm a taky se můžou vyskytnout nárazy větru až 90 km za hodinu. Takže zítra varování platí pro celý Liberecký kraj. Samozřejmě ne na všech místech se tyto velmi silné bouřky objeví, ale ta šance je opravdu velmi velká.
1: Zítra se tedy připravíme na poměrně turbulentní den. Já moc krát děkuji za informace a přeju krásný zbytek dneška. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. She's crazy like a fool.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio

0: 7 minut před 17:30 dohráli a dospívali Tereza Mašková a Marek Lambora, hlavně dopsali svůj příběh. No a silnice z Jičína do Turnova obráceně také napíše svůj další příběh. Ředitelství silnic a dálnic neuspělo s kasační stížností ohledně nové silnice 1/35 z Turnova na Úlitbice v Královéhradeckém kraji. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu musí udělat novou studii vlivu na životní prostředí. A proč, na to se Iveta Kalátová ptala redaktorky Jany Pavlíčkové.
1: Původní studii, ač platnou, zrušil bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL volně v prosinci, a to poslední den ve své funkci. Ředitelství silnic a dálnic se pak napadlo toto rozhodnutí nejdřív u Městského soudu v Praze, pak u Nejvyššího správního soudu, ale bezúspěšně. Soudy konstatovaly, že zrušení původní EIA neznamená, že tu novou silnici z Turnova na Úlibici nejde postavit, jenom se musí znovu projednat. To ostatně teď přivítal například spolek SOS Český ráj, který poukazoval na údajnou nezákonnost té původní studie, říká mluvčí spolku Jan Piňos.
2: Se ty podklady projednávaly za vrcholného covidu bez veřejnosti a dokonce i bez řady státních orgánů. To znamená, že se vrací ten proces EIA vlastně na počátek. Všichni získali prostor a čas na řádné posouzení celé situace a na nalezení nejlepšího řešení jak pro místní, tak transitní dopravu.
1: No a za to nejlepší řešení považuje spolek takzvanou jižní variantu, která je podle něj levnější a také šetrnější k přírodě.
3: A kudy tedy navrhují silnici vést?
1: No tak místo z Hradce Králové na Turnov je chtějí už v Jičíně odklonit na Sobotku a přes Dolní Bousov do Mnichova Hradiště. Tím by se vlastně vyhnula té nejproblematičtější části Českého ráje. Podle starosty Turnova Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj se má ale ta nová EIA držet už toho schváleného koridoru z Jičína přes Úlibice na Turnov.
4: Jižní varianta, která by vedla úplně mimo vymezené koridory, to je téměř science fiction. Neříkám, že se to nemůže stát, protože má dojít ke změně stavebního zákona, který má zjednodušit územní jako plánování, ale vnímám všechny ty procesy, které tady jsou, a domnívám se, že nejdou úplně přenastavit. Nejenom kvůli legislativě České republiky, ale i kvůli legislativě Evropské unie.
1: No a ani vlastně ředitelství silnic a dálnic tou jižní variantou nepočítá, stejně tak Liberecký kraj.
3: A co tedy bude nová studie vlivu na životní prostředí řešit?
1: No tak v té původní je řada sporných míst, například kolem Žernova nebo sídliště Přeperská v Turnově, problém je sesuvné území kolem Mašova nebo dálniční most pod hradem Valdštejn. Město Turnov pak chce prosadit, aby nová silnice vedla co nejvíc v tunelech, uvedl starosta Hoke.
4: Když se ta EIA bude předělávat, tak my nechceme bojovat s tím koridorem, my chceme bojovat s tím stvárněním silnice a jejím integrováním do krajiny a krajinného rázu. Zvedneme vlajku těch tunelů v různých variantách. Chceme stavbu, která má procházet v těsné blízkosti obyvatel města Turnova. My nechceme, aby tou stavbou byli postiženi.
3: A jak tedy teď bude ředitelství silnic a dálnic pokračovat?
1: Tak podle generálního ředitele Radka Mátla samozřejmě začnou práce na té nové dokumentaci. Až budou hotové, tak se musí znovu všechno projednat s veřejností a také se všemi obcemi na trase mezi Turnovem a Úlibicemi. Přípravu stavby té silnice to zdrží zhruba o 3 roky. To znamená, že stavět se nezačne dřív než v roce 2033.
5: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Je minuta po půl šesté a v Českém rozhlase Liberec vám stále nabízíme výběr toho nejzajímavějšího z našeho dnešního vysílání. Jablonec nad Nisou připravuje opravu střechy městských lázní. Stavební firmu, která střechu secesní budovy opraví, ale zatím město nemá. Do soutěže se totiž nikdo nepřihlásil. A detaily teď přidá redaktorka Kateřina Kubíčková, která je začala odpovědí na otázku, co přesně chce město na budově opravit.
1: Rekonstrukce se má týkat střechy a krovu. Podle primátorova náměstka Jakuba Chuchlíka za Piráty totiž stavebně technický průzkum budovy ukázal, že v krovu a dalších konstrukcích je dřevomorka.
2: Výskyt dřevokazníků, dřevomorky, a my jsme začali pracovat na tom, abychom zamezili dalšímu šíření a pokud možno sanovali ty ohniska, kde se ta houba nachází. Takže to je ten hlavní motiv.
1: Na základě toho vedení města vypsalo soutěž na opravu střechy. Náklady odhadlo zhruba na 6 milionů korun.
0: A jak teď bude vedení města dál postupovat?
1: Jablonecký magistrát hledal firmu metodou navrhni a postav. Dodavatel tak měl zajistit architektonický návrh, projektovou dokumentaci a samotnou stavbu. Vzhledem k tomu, že se do soutěže nikdo nepřihlásil, bude teď podle Chuchlíka vedení města jednat o tom, co dál.
0: Připomeňme ještě, kdy budova v Jablonci nad Nisou vznikla.
1: Lázně v ulici Budovatelů postavili v letech 1908 až 1909. Autorem projektu byl architekt Rudolf Hemrich. Navrhnul i lázně v Novém městě pod Smrkem, kostel v Loučné nebo rozhledny na Černé Studnici a Bramberku a taky v Proseči. V 60. letech minulého století budova prošla necitlivými úpravami, které jí velmi poznamenaly. Přišla například o venkovní štukovou výzdobu. V současnosti je budova už několik let nevyužívaná a chátrá.
0: A má město nějaké plány, na co ji využít?
1: V posledních letech bylo hned několik možností, které magistrát posuzoval. Mezi plány byla například přestavba na městskou knihovnu, rehabilitační centrum pro seniory nebo třeba ateliéry Liberecké univerzity. Nic se ale nakonec nezrealizovalo. Jednou z dalších možností, ke které se jablonecké vedení přiklání, je návrat původního využití, tedy obnovení lázní. Podle náměstka Chuchlíka proto zadalo ekonomické posouzení, které má ukázat, co by tato varianta pro město znamenala. Výsledek by měl magistrát dostat do konce letošního července.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, ladíte Den v kraji a jak určitě víte, i v Libereckém kraji se o víkendu jela Rally Bohemia a Dominik Stříteský s Fábií ovládla se startem a cílem v Mladé Boleslavi tento závod. Druhý skončil Filip Mareš v kokpitu Toyoty s odstupem 2 sekund a 3 desetin a třetí z další Fábií Jan Kopecký ztrácel na vítěze 25 sekund. Dvě etapy přitom tradičně nabídly boj doslova o každou vteřinu. Stříteský přitom ovládl soutěž po třetí v kariéře. Přiznává ale, že po každé cesta k prvenství byla nesmírně náročná.
1: Byl to krásný souboj, ten rozdíl nebyl nikdy větší než jedna vteřina, a naopak spíš to byly nízké desetiny a člověk nemohl vypustit ani jednu zatáčku, jak Filip, tak my. Takže my jsme rádi, že jsme teď šťastnější a mu patří velké díky za celý ten souboj.
2: Zmínil dnes už trojnásobný vítěz soutěže Dominik Stříteský. Ten souboj byl dramatický až do cíle poslední rychlostní zkoušky a nabídl otázku, jestli se dá jet na Rally Bohemia ještě rychleji.
1: Já si myslím, že si za rok řekneme, protože vždycky si povídáme o tom, že se jelo rychle, že už to rychleji nejde, přijedeme za rok a ještě jsme schopni to posunout.
2: Rád by svůj výkon ještě posunul druhý v cíli Filip Mareš. Na domácí soutěži bydlí v Mladé Boleslavi, zatím na triumf čeká, už letos pomýšlel na prvenství. Zklamaný ale ze svého výkonu nebyl.
3: Bylo to rozhodně na hraně, já si myslím v tuhle chvíli nejvíc, co s tím autem dokážeme předvíst. Pocit to byl můj nejlepší den závodního pilota v kariéře, takže já nemůžu být nespokojený s tím výkonem a bohužel to nestačilo na vítězství, ale stávají se v životě horší věci.
2: Těžko přitom hledal, kde by ještě z náskoku Dominika Stříteského mohl nějakou tu desetinu sekundy umazat.
3: Vždycky ty desetinky tam samozřejmě jdou najít, ale dá se říct, že jsme celý závod tahali za ten delší konec provazu a že to nebylo úplně pod naší kontrolou a není to jenom o rukách, je to i o technice a my víme, že jsme zvlášť na některých kopcovitých tratích ztráceli i na té technice, ale na to se v žádném případě nechci vymlouvat.
2: Třetí skončil desetinásobný vítěz Rally Bohemia Jan Kopecký. Na lídra ztratil 25 sekund. S pořadím nastupních vítězů byl po defektu v závěrečné RZ-tě spokojený.
4: Mě bylo jasný po té první sekci, že pokud kluci neudělají chybu, tak to asi těžko můžeme nějakým způsobem zlámat. Já jsem tady zlomil kolo a to mám akorát. Dali jsme do cíle, ztratili jsme 9 vteřin na prvního tady na ty super speciálce a zaplať pámu jsme udrželi to třetí místo.
2: Dodal k 53. ročníku Rally Bohemia Jan Kopecký. Z Mladé Boleslavy s přispěním Pavla Petra, Jakub Kantar, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje stále příjemné pozdní pondělní odpoledne a den v kraji nabízí také trochu pohybové aktivity. Když nechcete cvičit sami nebo vás nebaví při cvičení zavřený ve fitku, v Jablonci nad Nisou můžete jít na skupinové lekce kalistenitiky. Ty se pořádají na takzvaných workoutových hřištích, která si můžete představit jako jednoduchou venkovní posilovnu. A na jednu takovou lekci vyrazil i náš reportér Patrik Fischer, aby vám zprostředkoval, jak takové cvičení vypadá.
1: Jste zhora dolů, na jednu stranu.
2: Tak na začátek jsme se dali rychlou rozcvičku a půjdeme cvičit.
1: Já vždycky ty cvičky ukážu, pak vás budu korigovat.
2: Co je to kalistenika, si vysvětlujeme s trenérem Tomášem Práškem z projektu Chin Up Bros.
3: Tak je to opravdu cvičení s vlastní vahou těla, kdy my nevyužíváme žádné extra váhy, které si tady musíme jako přinést na ten workout. Maximálně jsou to nějaké gymnastické kruhy, díky kterým my získáme lepší úchop, lepší vlastně sílu v tom zápěstí. Takže myslím si, že kalistenika je vhodná opravdu pro všechny věkové kategorie.
2: Vy už jste to trošku naznačil, že je to vhodné pro všechny, to znamená, že to může být asi vhodné třeba i pro starší lidi, možná v nějakém důchodovém věku a tak dále. Je to třeba tím, že právě se cvičí hodně s vlastní vahou, nejsou tam žádné externí vlivy?
3: Ano, je to tak. Starší lidé většinou oceňují to, že je to venku, je to na čerstvém vzduchu. Například jsem zmiňoval paní Janu, který je 65, tak u téhle dámy si neumím představit, že by byla mezi těmi vlastně teenagery, kteří si zkouší vlastně natáčet svoje cviky a tedy v okolí 10 metrů. Tady máme vlastně i stroje, které jsou vhodné pro seniory, takže pro pohybový aparát, a oni si tady vlastně můžou zkusit například tam houpačku, která je opravdu pro začátečníky, a potom přejít na ten workout samotný.
4: Tady pojedeme sisinky, takže vůbec se držím. Dopředu je to lehčí o něco, anebo do strany.
2: Máme za sebou kolečko na prvních 6 stanovištích, všude se minuta cvičí, potom je rychlá pauza. Popravdě necvičil jsem několik let v řadě, takže přímo v mém hlase a dechu slyšíte, že toho začíná mít docela dost. Tak uvidíme, jak to tu hodinku přežiju.
4: Tím ty nohy trošku dopředu a ten zadek co nejvíc pustit. Jo, a teď se přitáhnout. Jo. A tu nohu jednu dát nahoru. Jo.
2: Samozřejmě základem je dělat cviky správně, na to všechno tady dohlíží trenér, který případně ty cviky skoriguje. Sešlo se nám tady opravdu hodně cvičenců. Dneska jsme se skoro nevešli na stanoviště. Skvěle se poptáme, co sem lidi přilákalo.
5: Přilákalo nás to, že se cvičí venku. Pokud nejsou sněhové vánice, tak v podstatě se cvičí celoročně. Chodím pravidelně dvakrát týdně, středa, neděle. A je tady skvělá atmosféra, super lidi.
2: Říká mi jedna z účastnic. Cvičit se může několikrát týdně. První lekce je zdarma, ty další jsou pak za drobný poplatek.
0: A pohybovou aktivitou jsme tedy završili dnešní den v kraji. A co vás v Českém rozhlase Liberec čeká zítra? Liberecký kraj chce vypsat výběrové řízení na nové vedení krajské nemocnice Liberec. Do konce července se lze zapojit do prvního ročníku participativního rozpočtování v Rokytnici na Lízeru a městská knihovna v Jablonci otevřela už podruhé tábor pro malé spisovatele a výtvarníky. Nejen to tedy najdete zítra v našem vysílání, ovšem pokračujeme v našem programu i dnes v 18 hodin pro vás bude mít Lída Jiroutová zprávy a po 18. hodině tradiční lifestyleový magazín Šarm Lady Klokočníkové. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším na slyšenou.
6: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Za posledních 10 týdnů pohonné hmoty v Česku zlevněly. Na drábských světničkách pokračují práce na obnově ochozu Skalního hradu. Evropská komise schválila další peníze pro Český národní plán obnovy. A v úterý čekejme oblačnost s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 28 stupňů. Zprávy jsou připraveny, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Pohonné hmoty za posledních 10 týdnů v Česku zlevněly, vyplývá to z dat společnosti CCS. Ceny benzínu klesly přibližně o 3 koruny za litr, včera ho lidé natankovali průměrně za 39 korun a 89 haléřů. Nafta za posledních 10 týdnů zlevněla o přibližně 6 korun za litr na průměrných 36 korun a 75 haléřů. Zdražení mohli řidiči na čerpacích stanicích zaznamenat v minulém týdnu, kdy oproti zbytku sledovaného období ceny obou pohonných hmot lehce vzrostly. Na drábské světničky v Českém ráji dopravil vrtulník stavební materiál. Lesy České republiky tam obnovily práce na opravách ochozu Skalního hradu. Zdrželo je hnízdění sokola stěhovavého, který vyvedl mláďata. Drábské světničky jsou jednou z nejnavštěvovanějších skalních památek v zemi. Kvůli náporu turistů byly pískovcové cesty poničené. Dělníci na skalách opraví přístupové schodiště i lávky, říká mluvčí státních lesů Eva Jouklová.
3: Záchranný projekt za téměř 17 milionů korun kompletně financují Lesy České republiky. Na nové lávky, schodiště a chodníky by se mohli první návštěvníci vydat na přelomu letošního září a října.
2: Lidé v Chrastavě na Liberecku si můžou připomenout předměty z doby dětství a mládí. Městské informační centrum připravilo ve spolupráci se Společenským klubem Chrastava retro výstavu. Předměty ze 70., 80. a 90. let minulého století budou k vidění až do konce srpna. Řadu z nich městu zapůjčili sami obyvatele, říká Klára Sehnoutková z Chrastavského infocentra.
4: Je to vlastně udělený na sekce, to znamená, že třeba v jedné vitríně máme školství a ve druhé máme, jak vypadala kancelář v 70. až 90. letech, o tom, s čím jsme si hráli, co děti v té době sbírali, co jsme poslouchali, třeba sekce fotoaparát.

0: Teploty nám klesnou na 17 až 14 stupňů. Zítřek bude mít zpočátku zmenšenou oblačnost. Během dopoledne čekejme přibývání oblačnosti. Na horách se začnou vytvářet přehánky nebo i bouřky a můžou být silné. Teploty zítra vystoupí na 25 až 28 stupňů. Na horách naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou tu ještě informace pro řidiče silnice třetí třídy v Bílém Kostele nad Nisou ve směru na Chrastavo vedoucí přes Panenskou Hůrku je kvůli stavebním pracím uzavřena. Složky integrovaného záchranného systému úsekem projedou. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Šarm.
2: Je tu druhý prázdninový Šarm speciál a v něm se dnes vypravíme do České Třebové. O snaze vrátit českým ženám radost z módy, která oslavuje ženství a českou řemeslnou tradici, si budu povídat s Pavlou, Anou a Terezou Machačovými. Dozvíte se, kde se vzala chuť pustit se v malém městě do rodinného podnikání, do jaké míry ovlivňují módní trendy českou tvorbu a jak dlouhá je takzvaná cesta ke světovosti. Příjemný poslech vám přeje Lada Klokočníková.

0: Od mikrofonu vás zdraví Lada Klokočníková a v tuto chvíli už také moji milí hosté. Pavla Machačová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Potom také Anička Machačová.
2: Dobrý den.
0: No a nechybí ani Tereska Machačová, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak to je jen část rodiny. Paní Pavlo, představte ty další, protože já už jsem říkala, rodinná firma, která se snaží vrátit radost z české módy.
1: Takže já jsem maminka Pavla Machačová, dcera Tereska a Anička mladší dcera. Potom s námi určitě do naší party zapadá náš tatínek, který se stará o takovej ten technický chod. A určitě předchůdce, když teda zabrousím do té historie naší firmy, takže to začalo v těch 91. roce, kdy moje tchýně, Emilka Machačová, koupila ten dům, kde prodávala v obchodě, který se nazýval tenkrát Klobouky Kožichy. A tím začala asi úplně naše taková ta tradice, nebo takový to skok do té módy. Začínali jsme teda s tou kůži, s tou těžkou konfekcí, kloboukama. A potom postupně jsme se s mojí švagrovou, která také v té firmě ze začátku fungovala, teď už je teda v důchodě a všechno už teda jako by nechala na nás. A fungovali jsme tak jakoby spíš tak, jak to ta doba po nás požadovala. Minulý týden jsme byli maminkou na narozeninách, tak jsem se smála, že jsem byla hadrnice od jak živa. Už jako malá jsem si přežívala v oblečení a chodila jsem v tom po ulici, tak se mě všichni smáli. Ale já jsem si připadala hrozně důležitá. A tím pádem asi tak vznikla už ta moje láska k té módě. A jelikož nám nestačilo asi to oblečení, co nám tady nabízel ten tuzemský i zahraniční trh, tak jsme se dali lehce do takového šití, že jsem měla kolem sebe švadlenky, nakoupili se látky a vymýšlela se modely a něco se šilo.
0: My se k té historii ještě dostaneme. Pojďte mi říci, dámy, jak vám je v tomhletom krásném prostoru, kdy se díváme napravo, nalevo, dopředu, dozadu a všude sama krásná česká móda.
1: No, určitě se tady cítíme moc hezky, tak jako asi každá žena, každá naše zákaznice. I ten prostor jsme vybudovali na takovým právě tom souznění té duše a to oblečení, protože ta móda je hodně důležitá. A jak teda je takový to moje motto, tak jak říkám, že oblečení nesmí předbíhat zákaznici, takže opravdu oblečení musí souznět i s tím vnitřním pocitem té ženy, co vyzařuje z ní. Takže se snažíme, aby i to prostředí bylo krásné, aby se tady cítili dobře a aby prostě k nám chodili nejen si pro hezké oblečení, ale i odpočinout si.
0: Tak maminka stojí za vším, když ji tak poslouchám. Obracím se teď na Teresku a na Aničku. Jaká je ta vaše role tady ve firmě?
3: Tak já dělám vlastně ty sítě, komunikuju hodně paní z PR, i ty články, texty, aby to bylo vlastně vidět jakoby venku, v podstatě ten marketing, dejme tomu, ale tak nějak společně se to navrhuje, hádáme se, vybíráme látky.
0: O co se hádáte nejčastěji, Aničko?
2: Tak někdy to jsou třeba i střihy, nebo když se dělají vzorky, tak třeba se nám nelíbí materiál, nebo prostě ten střih nám nevyšel třeba úplně dobře. On pak třeba nakonec vyjde, ale až třeba za půl roku, až pochopíme jakoby ten jeho smysl, tak nakonec zjistíme, že je to třeba velmi prodejný model a že se vlastně dobře prodává, ale třeba úplně na začátku třeba to není pro nás model, který my bychom si oblíkli, protože nám, nevím, nesluší kulatý výstřih nebo něco. Takže proto vždycky se nám to prostě začátku nelíbí a pak zjistíme, že těm jiným, že nám to ale sluší, jo, který třeba mají větší prsa nebo tak, a pak nakonec je to pro něj model. A pak třeba samozřejmě jako různá administrativa, nějak to synchronizovat všechno, je nás tady už taky hodně, tak aby to všechno fungovalo. A pak taky samozřejmě, když je hodně práce, tak jakoby velký tlak, stres, málo volna a tak všechno to potom do sebe tak jako se skloubí, že nakonec to potom vybuchne a pak se jako prostě pohádáme.
0: No, nemá to ale také své výhody, že jsou tady tři krásné ženy, které mluví do módy a do toho, jak to bude vypadat?
1: Určitě, jak říkala Anička, to hádání je, ale já si myslím, že to je vždycky ku prospěch věci. Taková ta výměna názorová a je tam i samozřejmě generační názor, že my s tatínkem už to vidíme, i třeba finance vidíme jinak než děvčata, ty zase už jdou jinou cestou, ale asi to tak má být.
0: No, já si myslím, je tady krásně, do historie jsme se podívali a za malou chvíli se podíváme možná na ten váš pohled na současnou českou módu jako takovou. Já připomínám, že posloucháte Charm Speciál. Dnes jsme v České Třebové na návštěvě u rodiny Machačových, která tvoří nádhernou českou módu a o ní si povídáme a povídat budeme i po písničce.

0: posloucháte Charm. Já připomínám, že jsme dnes v České Třebové, že jsme vjeli za hranice Královéhradeckého kraje, jsme v Pardubickém kraji. Paní Pavla, slečny Tereza a Anička, to znamená část rodiny Machačových. Kde máte tatínka?
1: Tatínek ještě pracuje, protože toho máme víc, takže ještě dělá, jak říkám, na Krakonošově.
0: No, já si myslím, paní Pavlo, vy musíte mít velkou radost z Terezy i z Aničky, protože obě tedy zůstaly u té módy, kterou, jak jste říkala, vy jste milovala od toho dětství. Bylo to i u vás, Aničko, Terezko, že od malička šití a móda a stříhání a dívání se, jestli zrovna tenhle ten model bych nemohla nakreslit, vytvořit?
2: Tak já bych řekla, že asi vlastně jo, protože jsme v tom v podstatě vyrůstali, ale tak nějak si myslím, že už od malička jsme vnímali, že máme rádi věci s příběhem a i tady ten náš jakoby salon chceme nést v tom duchu toho příběhu, proto tady vlastně máme jakoby ty staré věci, ty věci s příběhem, i vlastně ten prostor taky má nějaký ten příběh, takže si myslím, že jo.
0: No, my si určitě ten salon projdeme v tom příštím vstupu. Teď by mě docela zajímalo, když se řekne radost z módy, Aničko, co to ve vás vyvolává?
1: Tak určitě samozřejmě hezký oblečení, a jelikož se zakládáme i, že je to třeba to oblečení, že je šitý v Česku, že víme, kde je ten původ, tak určitě, aby bylo i hezky zpracovaný, aby to byly vlastně kvalitní materiály a aby se nám dobře nosilo, aby vlastně, jak říkala mamka, že souznělo i s tou osobností toho člověka. Takže určitě i to.
0: Kdybychom přece jen měli našim posluchačům představit tu módu, která je vám vlastní, jak ji charakterizovat? Já když se ti vám řekla, bych určitě elegance, nadčasovost, barevnost. Doplníte mě ještě, paní Pavlo.
3: Barevnost určitě. A určitě ještě, co bych chtěla doplnit, tak se snažíme, aby ta móda, jak elegantní, ale s námi souzní hodně taková ta móda, ta prvorepubliková, ty dámy, kdy byly opravdu dámou a byly krásně oblečeny, upravený. Pořád si myslím, že se dá udělat i z toho oblečení elegantní kousek, i když je třeba žena ve stresu, ve spěchu a vede dvě malé děti.
0: Do jaké míry přihlížíte k módním trendům při tvorbě vašich oděvu?
3: My se asi vůbec nenecháme nějak strhávat trendy. Já nevím, nám ty nápady chodí sami a asi opravdu ty trendy nemáme daný, ač se potom kolikrát divíme, když se díváme na ty světový tvůrce, že děláme něco hodně podobného, ač jako jsme se jema nenechávali ovlivnit, tak se tomu smějeme, tak asi tam nahoře ten pámbiček nebo ta, co tam nad námi je, tak asi nad námi stojí a prostě ty signály nám posílá správně.
0: Babička by měla radost.
3: Babička, jestli to není babička.
0: No, pojďme možná trošičku říci, jestli jsou to víc šaty, protože vidím tady řadu elegantních šatů, které asi převládají. Je to především ta ženskost, kterou se snažíte do toho světa dostat.
2: Já si myslím, že určitě. Tak šaty byly takovým, jako bych řekla, i pro mě třeba prvotním impulzem, nebo sukně. Proč jsme vlastně to oblečení začali šít si nějakým způsobem, ale teďka mně přijde, že trošku i už nosíme opravdu kalhoty, ale jsou to ty kalhotový sukně, které se právě taky nosily kdysi, nebo i celkově kostýmky. Že ta ženskost tom je pořád, ať to nejsou šaty nebo sukně, ale prostě když to jsou ty široký kalhoty, ty široký nohavice, tak to sluší úplně stejně, si myslím, vlastně jako ta sukně, a je v tom taky ta hloubka té ženskosti.
0: No, kde nakupujete látky? Protože když se tady dívám na tu kolekci, která tu před námi je, tak jsou to nádherné jemné materiály. To asi také není jednoduché sehnat kvalitní materiál, protože to je poloviční záruka úspěchu potom, když se to všechno dobře ušije.
3: No, dalo nám to velký problém, to je pravda. Zkoušeli jsme hodně firem, hodně materiálu a nakonec jsme teda skončili u Italu. A jsme s nima teda moc spokojeni. Co se týče kvality, jsou to dražší materiály, ale zase je to potom opravdu asi ten komfort toho nošení.
0: Umíme my, české ženy, vnímat tu módu a oblékat se tak, aby nám to slušelo, abychom se v tom cítili dobře?
3: No, právě, že si myslím, že české ženy, ač jako bych řekla, že se to asi už letama trošku zlepšilo, úplně nemají v sobě daný takovej ten pocit z té módy, jak má třeba jižní národy. Pokud si chtějí opravdu dopřát jakoby nějakou radost a vidět, jak se to má správně nosit, tak je se opravdu svěřit do rukou odborníku a zkusit nějaký stylisty. Zase si teda musí vybrat něco, co s něma souzní a co mi je příjemný, a aby, jak říkám, to oblečením dělalo radost i nejen jako to oblečení, ale aby se v něm cítili dobře.
0: Jste tedy také zastánce toho, že není třeba mít obrovské množství věcí v šatníku, ale mít několik krásných věcí, které mohu střídat. Teď už narážím na ten kapsulový šatník, o kterém se v poslední době hodně mluví.
3: Určitě není potřeba mít objemné skříně. Já si myslím, že je důležité i dbát na kvalitu toho kousku, co do toho šatníku přidám. Takže aby to bylo opravdu pěkný kousek, a myslím si, že je potřeba, aby mezi sebou ty kousky hrály.
0: No, my si teď chviličku Zaky zahrajeme a potom bych navrhovala, když budete tak laskava, že byste mě provedla tím vaším salonem, abychom se podívali, jak to tady vypadá, trochu nechali naše posluchače ochutnat to, v čem my tady teď společně natáčíme. Takže za chviličku.
4: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Charm Special, týdeník o životním stylu, a v tuhle chvíli si s Pavlou Machačovou projdeme, jak jsme slíbili, ty nádherné prostory, ve kterých dnes natáčíme. No, my jsme teď vešli tady do salonu, paní Pavlo.
1: Teďka se asi nacházíme úplně v první vlastně budově, kde se všechno začalo. A jelikož jsme už zvážili s děvčaty, že prostor je takový, jaký je, malý, takže se musíme zvětšit a jediná možnost, která se nám naskytla, aby jsme zůstali na stejném čísle, koupit vedle spořitelnu, což je kulturní památka, a vlastně ty dvě budovy se nám podařilo probourat.
0: Tak než se tam podíváme, všimla jsem si, že tady neponecháváte vůbec nic náhodě, kromě křesílek a nádherného nábytku, tak tady máte i javu. Nevím, jestli je to java 250, ale je to nějaká historická java.
1: Je, teďka jsem zaskočila, je to java, nevím teda číslo, je to starší. Jo, robot, tady mě napovídají.
0: Pojďme tedy tam, kam jste teď nás chtěla pozvat, protože sejdeme po schodech a to se dostáváme už do toho prostoru tady. Obrovské množství nalevo, napravo, šaty, kabelky, boty, nepřeberné množství barev.
1: Takže teďka jsme se dostali do té naše vysněné nové budovy, bývalé té spořitelny. Letos nebo v loni oslavila 100 let výročí založení té spořitelny v České Třebové a nám teda jsme jí dopřáli tu velkou radost tému 100letému výročí, že jsme obnovili zase nějakou tu tradici, sice v jiným podnikatelským oboru, než byla jako spořitelna. Takže jsme ji vrátili zase trošku jako jiný směr, takový noblesnější.
0: A pojďme k těm dveřím tamhle, ty mě docela zajímají. Vy jste říkala, a tam máme unikát, tak to si nemůžeme nechat ujít.
1: Teďka se blížíme úplně k původnímu vchodu. Tady je vlastně v čele toho schodiště je deska, kde vlastně jsou uvedeny jména těch zakladatelů spořitelny. A potom je tady bysta rytíře Zabského, který se zasloužil o postavení této budovy, a jeho veliké přání, jelikož asi opravdu ta budova, on byl bezdětný, takže to bylo pro něho jakoby dítě, tak si přál po jeho smrti, aby jeho ostatky tady byly uloženy, takže to přání jsme mu splnili. Jak říkají některé zákaznice, že nás tady bude chodit strašit. Já říkám, že by nás chodil strašit, kdyby jsme mu to nedopřáli.
0: Já si myslím, že vás bude spíš hlídat.
1: Takže jsme mu dopřáli určitě ty ostatky tady nechat a myslím si, že to tak jako souzní s tou budovou.
0: Ctíte tradice.
1: Ctíme tradice.
0: Pojďme se podívat i vedle, protože tam jsem slyšela, jestli se nepletu, zvuk šícího stroje.
1: No, tajska se takže dostáváme, ano, do dílny.
0: Dobrý den.
1: Kde nám tady holčinky pracujou.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak Maruška prý tady teď pracuje na některém modelu. Co to bude, Maruško?
2: Šaty, krásný.
0: Jaké šaty? Dlouhé šaty.
2: Saténo je dlouhé a ano, taková krásný jarní barvíčky, zeleno, ano, modrý. A
0: ano, ano. Krásný. Takže vy jste jedna z toho týmu tady. No, je to nádherný materiál, prý italský materiál, no, ano. Když se dívám na ten šicí stroj, kolik toho tady stihnete ušít třeba během měsíce?
3: Když to jsou složitý šaty, tak se šiju klidně 2 dny. A fakt záleží, co to daný období chce a co se v tom daném období jako víc šije, takže podle toho je ta produkce.
1: Já bych ještě do toho skočila, aby posluchačky se vcítily do toho, jak se to šije. Není to žádná sériová výroba, je to modelová, takže jedny ty šity šije jedna švadlenka, takže proto i ta doba toho šití je delší.
0: A tady za vámi, Aničko, jsou ty krásné materiály. Člověk má chuť si na ně hned sáhnout, pohladit si je. Jestli pak také občas přijdou materiály, nad kterými se celá rodina sejde a řekne, no tohle to ještě neviděla.
3: Teď už tolik ne, ale když jsme prostě začínali jakoby nově pracovat a neměli jsme ještě úplně tu možnost sehnat jakoby ty materiály, které se nám líbějí, tak jsme byli z toho vždycky nadšení. Teď už nám to přijde nějakým způsobem jako automaticky.
0: Je to normální, ano. Ano, ale jak se tak dívám, je to hodně barevné a možná, paní Pavlo, tady ještě jedna rada, že nám ženy by se neměly bát i ty starší ženy barev, že naopak ty barvy mohou rozzářit a že i žena, která je 80 let, když si vezme šikovně růžovou, může omladit a může vypadat krásně.
1: Určitě. Já vždycky přidávám k tomu příběh, protože po revoluci, když k nám začaly jezdit důchodkyně z Německa, tak ty vždycky, já jsem na ně právě, jak jsem sledovala tu módu, takže jsem vždycky obdivovala, jak ty starší paní si na sebe vemou tu růžovou, zelenou, oranžovou a tak jim to sluší a vůbec za to nestydí. Tak jsem ráda, že právě i ty naše Češky už i v tom věku se právě těch barev nebojí a dokonce se setkávám teďka s trendem, že opouštějí černou. Čím jsou starší, tak opouštějí černou a opravdu dávají volnost barvám.
0: Povězte, ještě než ukončíme tenhle vstup na to léto, které nás čeká, co bychom měli tady, co se týká barev, zařadit do šatníku?
1: Určitě vzory. Vzorované šaty, jako je to krásný, elegantní, noblesní, jako musí samozřejmě někdo má radši větší vzory, menší, musí to zase souznit s tou zákaznicí, ale určitě si myslím, že květy a barevnost patří k létu.

0: Posloucháte Šarm. Před malou chvílí jsme si s paní Pavlou Machačovou prošli ty krásné prostory, ve kterých teď natáčíme. Už jsem tady zase zpátky společně také s Aničkou a s Tereskou, tedy dcerami paní Pavly. No dámy, kdyby se tady takhle sejdete nad dobrým občerstvením, protože jste nám upekli nádherný koláč, kdy se stane to, že si tady takhle můžete u kávy popovídat a je to o módě?
1: Stává se to docela často, jakoby, jo. My třeba tenhle ten prostor, ač je to trošku vtipný, ale protože vlastně v domě, kde byl původně obchod, který jsme teďka propojili s tím novým prostorem, tak jsme říkali, že ho budeme využívat tak jako multifunkčně, takže nejenom, že teď vlastně chceme i v budoucnu dělat nějaký přednášky a tak, ale vlastně jsme ho minulý týden zrovna využili jako prostor, kde se můžeme sejít jako rodina. Takže jsme tady byli 25 lidé. Měli jsme tady stoly mezi oblečením a jo, taky měli jsme tady takovou slavnost v uvozovkách, takže takhle je to možnost.
0: Dokážete zapomenout někdy také na tu módu?
2: Asi ne, já tím, že teda tady bydlím a mám to vlastně hnedka vedle, tak člověk prostě je v práci furt, tím pádem i s tou módou furt tak nějak funguje. My to máme i svým způsobem jako velkýho koníčka. Kdybychom to takhle neměli, tak to asi nejde ani takhle dělat.
0: Aničko, kolik vám bylo let, když vlastně vznikla společnost Machač?
2: Já si myslím, že to někdy bylo kolem roku 2017, a takže řekla bych, že to bylo asi, když jsem tak nějak odmaturovala, tak jsme začali tak nějak na tom víc intenzivně pracovat, aby jsme to nějak rozvíjeli. Pak teda nás trošku zastavil covid, takže tam se to trošku utnulo a vlastně po covidu se začínalo, řekla bych, že hodně od začátku a museli jsme hodně si vlastně zase znovu vyšlapat tu cestičku a začít úplně jinak, protože ta doba taková byla a museli jsme prostě udělat spoustu změn, aby jsme se zase jako nějakým způsobem vrátili do těch starých kolejí.
0: Mm-hmm. No já, jestli jsem někde četla, tak vím, že jste se jmenovali dřív kožichy, klobouky, oděvy. Tak tuhle tu dobu vy nepamatujete, nebo ano?
2: Ne, to si nepamatuju, ale to období, kdy už jsme začínali šít, tak mě mohlo být třeba 12-13 let, tak to období už si jako pamatuju a už nějakým způsobem jsme se na tom podíleli, i když to bylo hodně v plenkách.
3: Do toho skočím. Anička říká, že si to nepamatuje, ale jako tak bych typla tříletý dítě, když nám přišlo nový zboží a potřebovali jsme ho rychle ocenit a potřeba jsem se jakoby toho dítěte nějak ho zabavit a potřeba jsem o toho pracovat, tak se mi zavřela v kabince, dala se mi tam rukavičky, které nám přišly dětský v balíčku a asi po půl hodině jdu zkontrolovat a ona tam seděla a všechny rukavice měla vzorně rozkupičkovaný podle barev, takže tam určitě už bylo poznat, že ta móda tam je.
0: Aničko, byly někdy zaváhání, že byste volila něco jiného než tu módu?
2: Tak určitě bylo, tím, že jsem vlastně studovala na 8letém gymnáziu, tak jsem měla původně úplně jiný plány. Chtěla jsem mít spíš takovou techničtější stránkou nějaký, jako design jsem chtěla vždycky nějakým způsobem studovat, ale chtěla jsem mít spíš jako nějaký design out nebo nějakým jakoby tímhletím techničtějším zaměřením. A pak mě to tak nějak jako se všechno skloubilo, že i ta technická stránka toho, že vlastně i to rýsování, ty konstrukce těch střihů, že to taky jakoby prostě stroje šicí, taky je to stroj. Takže takhle se to tak nějak skloubilo, že mě to vlastně začalo dávat smysl.
0: My už jsme se bavili, že módní trendy vám nejsou až tak vlastní, přesto člověk je asi musí sledovat, ale sledujete tu světovou módu, ty světové módní značky a bavíte se tady také o tom a jsou vám třeba někteří módní tvůrci hodně blízcí?
3: Asi sledujeme, určitě každý, kdo se zajímá módou, tak asi se rád podívá, co se děje i ve světě, tak určitě je tam plno modelů a plno návrhářů, který určitě si jich vážíme, protože mají krásné věci. To pořád se snažíme, aby jsme se jim aspoň trošku vyrovnali. Takže určitě je to pro nás taky inspirace nebo aspoň takový pohled na tu módu, co se děje ve světě.
0: Teď ta nejbližší přehlídka tedy bude na podzim. Už o ní přemýšlíte?
2: Určitě přemýšlíme, už to máme tak nějak předběžně naplánovaný. Ještě teda řešíme termín a ještě vlastně budem trošku konzultovat to místo. A já si myslím, že to bude moc hezký, že to bude zase na nějakém netradičním místě a že to bude zase něco úplně jiného.
0: Takže na to ještě určitě pozveme. Teď chvilka hudby, no a potom si budu s Tereskou, Pavlou i Aničkou o módě a radosti z módy ještě povídat.
4: Jaro, léto, podzim, zima. Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si tady o radosti z módy, jsme v České Třebové. Rodina Machačových se tady snaží vlastně nám všem ukazovat cestu, jak se hezky oblékat, jak se cítit dobře. Co pro vás ta radost v současné době je, kromě módy? Móda určitě, ale paní Pavlo, co vám v současné době dělá radost?
1: Já přemýšlím, protože já jsem tak zahlcená tu módu, že nevím, jestli dovedu vnímat i něco jiného. Ne, určitě. Jako já mám radost, já mám ráda kolem sebe hodný lidi, spokojené, že to zase souvisí teda s tou mojí práci, protože já říkám, že samozřejmě finance tam musí být, ale pro mě opravdu veliká, veliká odměna je, když mě napíše zákaznice, že jí moc chválili, že to v oblečení, že se v tom cítila dobře a že to mělo sami jenom plusy, tak to je pro mě veliká odměna, takže to mě dělá velikánskou radost.
0: Anička.
2: Máme jakoby to hodně, jakoby z čeho se asi radovat, ale spíš to berem tak hrozně automaticky, že ani si to člověk asi neuvědomuje, ale je to taky kvůli tomu, že hodně žijem v té práci a tím, že tady je ta rodina, takže my tu práci máme tak spojenou s tou rodinou, že vlastně prostě
0: to je radost.
2: Má radost,
0: ano,
2: no.
0: Ano. Teresko, co vám v poslední době udělalo radost?
1: Z mody.
0: Zas ta móda.
3: Já mám radost, že tady ta móda, kterou vytváříme, může nám vlastně slušet i ne těm úplně klasickým modelkovským postavám.
0: To je vlastně také filozofie vaší společnosti, že se neomezujete na věk, na velikost postavy, že to je od těch 20 do 90, když to tak řeknu, a že člověk nemusí mít těch 90, 60, 90 a přitom se může krásně oblékat a hezky vypadat. A kde se vidíte za takových 10, 20 let?
1: Je to nevím.
2: Já bych věděla, ale naši to nechtějí slyšet. Já o tom nesmím ještě mluvit.
0: Řekněte, Aničko.
2: Protože já jsem takový plánovač. Vždycky, když se pro něco natchnu, tak něco začnu hrozně vymýšlet, co se jako bude dělat a kde se budeme rozšiřovat. Vlastně i s tou spořitelnou takhle bylo. A teď prostě jsme docílili zase toho, že zjišťujeme, že i tenhle prostor pomalu tak začíná se jako nám zmenšovat. Že každý stroj a co se vlastně koupí, tak ten prostor se ubírá a ubírá, že už tam mám taky nějaký plány, no, ale nesmím o nich ještě mluvit.
0: Takže věříte tomu, že když si někdo něco hodně přeje, tak se mu to splní? Věříte?
2: Určitě se mu to splní, akorát člověk musí být trpělivý. Já nesmím na to až moc tak tlačit, protože ne vždycky všechno to jde silou.
1: Všechno má svůj čas, všechno dospěje a věřím, že zhmotňování přání je pravda.
0: Co Tereska, jaké je takové to vaše, co člověk musí, aby se mu plnili sny a přání, tak jako vám s tímhle salonem?
3: No, já si myslím, že není potřeba úplně tlačit na pilu, mít nějakou vizi, i když třeba kolikrát se může stát, že ta vize není úplně správná, že ten život to chce jinak a musí od těch snů kolikrát jako odstoupit, protože prostě jinak to nejde, že by třeba člověk šel až přes zdraví, jakoby. Takže já věřím tomu, že spíš to nechat tak nějak jako plynout, netlačit na pilu, a protože jsme ženy a ty fungují prostě jinak než chlapy, tak spíš bejt tak nějak jakoby v tom proudu toho života a ono, když člověk na sobě nějakým způsobem pracuje, tak ukáže se vlastně ta cesta v podstatě.
0: Možná by mě zajímalo, co na tu vaši ženskou komunitu říká váš tatínek, jak to všechno vstřebává. Je to ten, který všechno podpoří, anebo přece jenom občas řekne, tohle nemyslíte vážně?
1: No to, že to nemyslíme vážně, nám říká pořád. No, když jsme koupili spořitelnost, tak se se mnou chtěla asi dvakrát rozvádět.
2: Jo, to jsme řešili i vyrovnání majetku a další věci. Takže,
1: ale pořád je to v uvozovkách řečeno. Ale
2: nakonec, ať taťka jak se tomu bránil, tak já jsem to všechno se snažila tak naplánovat, aby jakoby ten průběh byl hladký. A nakonec to dopadlo tak, že teda řekl, že to podepíše, s tím, že teda se hnedka potom budou s mamkou majetkově vyrovnávat a bude odstupovat z firmy. Potom viděl, že to jakoby funguje a že to prostě nějakou tu budoucnost má, že to není úplně takovej nějaký výstřel do prázdnoty, tak nakonec z toho tak nějak sešel a teď mu to vlastně ani jako nevadí a je spokojený. A
1: teď je na nás hrdej. Já si myslím, že jo, že to všechno klaplo, že to tak má být, zase jak jsme se bavili.
0: Ten čas utíká velice rychle. Poslední otázka, vaše největší přání. Jednak možná nejprve bude dovolená.
1: Jo. My zase jedeme jako každý rok už několik let dozadu. Jezdíme do Chorvatska na 14 dní, takže určitě dovolená bude, musí být.
0: A to přání do budoucích let?
3: Já bych si přála, aby jsme měli Každý z nás, kdo tady pracuje, na sebe víc času a volného času. Je to zvláštní, teda každý na to máme jiný názor, ale myslím si, že ten čas tady v tom životě nemusíme trávit opravdu jen v té práci, ale že je potřeba ho trávit i plnohodnotně jinde.
0: Já vám děkuji za to, že jste mi věnovali část z vašeho času. Děkuji za to, že jste nás nechali nahlédnout do vašich radostí, do vaší práce. No, přeji krásné léto, ještě krásnější modní přehlídku na podzim a těším se, že se s Pavlou Machačovou, Aničkou Machačovou a Tereskou Machačovou zase brzy u našeho mikrofonu setkáme. Mějte se hezky, dámy, a krásné léto. Naschledanou.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme. Naschledanou.

0: znám.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na sever Čech mají zítra dorazit silné bouřky. Turnov vítá rozhodnutí nejvyššího správního soudu ohledně nové silnice z Úlibec do Turnova. Firma Zetor po 80 letech ukončuje výrobu traktorů v Brně, přesouvají do Indie. A zítra bude oblačno a přehánky s bouřkami. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezký večer. Meteorologové varují před silnými bouřkami, ty by měly na sever Čech dorazit už během zítřejšího dopoledne, a to nejprve na hory a během odpoledne i do nížin. Podle Jany Ehertové z Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha od zítřejších 11 hodin dopoledne do 10. večer.
2: Očekáváme výskyt velmi silných bouřek, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a můžou se vyskytnout i nárazy větru až 90 km za hodinu. Hrozí lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice, dopravě a zemědělství.
0: Ředitelství silnic a dálnic musí udělat novou studii vlivu na životní prostředí uplánované silnice z Turnova na Úlibece na Jičínsku. Rozhodl o tom nejvyšší správní soud. Původní studii z roku 2021 zrušil poslední den ve funkci bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Město Turnov si od toho slibuje, že nová silnice bude šetrnější k přírodě českého ráje. Podle starosty Tomáše Hokeho z SLK se už kraj dohodl s ředitelstvím silnic a dálnic ještě před rozhodnutím soudu. Dohodli, že z plánu zmizí mostní estakáda u sídliště Přeperská.
3: Bavíme se o tom, jak třeba přestřešit tu silnici právě tady u tohohle sídliště Přeperská, protože to je jako mimořádně složitý. Bavíme se i o podobě mostů, anebo křižovat se na Valštejnsku, která je teda jako velmi náročná z hlediska nějakého zapracování do krajinného rázu.
0: Turnovská radnice pokročila s přípravami nové městské čtvrti na Koňském trhu. Radní schválili koncept rozvoje lokality. Projednat ho ještě musí zastupitelé. Českému rozhlasu to řekla nezávislá místostarostka Petra Houšková. Vedení města aktuálně jedná s místní architektkou o budoucí podobě čtvrti. Řeší umístění bytových domů, obchodů nebo školky. Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors ukončuje po 80 letech výrobu v Česku. Produkci přesouvá do Indie. Informoval o tom výkonný ředitel firmy Robert Harman. Podle něj je výroba v Evropě neefektivní, mimo jiné kvůli vysokým nákladům na materiál nebo cenám energií. V Brně zůstane centrála společnosti nebo nový obchod s náhradními díly. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Firma už v roce 2024 propustila přibližně 200 zaměstnanců a začala montovat jen ze skladových dílů.
1: Počasí.
0: A v úterý bude zpočátku zmenšená oblačnost, během dopoledne bude přibývat oblačnost.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Prostě napsal nám posluchač Jaroslav. No prostě vlastně je to asi dobře.
2: Jak se říká, je to fajn.
1: Na každý pád, každopádně. Proč se smějeme? No, protože pan Jaroslav nám napsal, můžete nám říci něco o nadměrném používání takzvaných plevelných slov, jako třeba prostě, vlastně a tak podobně. Tak jak to je s těmi slovy? Vytahala byste za ně za uši? Co by člověk, který má na univerzitě češtinu na starost a vyučuje ji?
2: Používání takzvaných plevelných, nebo také retardačních, nebo parazitních slov, nebo také se jim říká výplňková slova, patří k typickým projevům mluveného textu.
1: Nejen našich politiků, ale tam především. Ti si hodně dávají záležet, aby je používali, protože nevědí, co mají říct, jiné.
2: Tak teď jste to v podstatě postihl. U nich by se to příliš omlouvat nemělo, protože ta výplňková nebo plevelná slova jsou způsobena tím, že v mluveném projevu nejsme zpravidla zcela připraveni. Mluvený projev je typický bezprostředností a nemáme při něm dostatek výpovědní perspektivy a často improvizujeme, což děláme při běžné komunikaci. Pokud komunikujeme veřejně, měli bychom ten odstup mít a taky bychom měli být připraveni řádně na tu improvizaci. Ale zpátky k tomu problému, Právě ta improvizovanost způsobuje to, že někdy nemůžeme najít vhodné plnovýznamové slovo, nebo potřebujeme zkrátka zvolnit tempo, abychom si sformulovali tu myšlenku, kterou chceme vyjádřit, a ty pauzy, odmlky jsou nám zpravidla nepříjemné při té komunikaci, takže je prostě vyplňujeme nějakým slovem. Důležité na tom je, že tahle ta výplňová slova nijak nepřispívají k vyjádření obsahu toho, co bychom chtěli snad říct, a stávají se potom jistým návykem až zlozvykem. A problém je, že svou stereotypností a nápadností ruší vnímání obsahu toho, co chceme sdělit. Takže když skutečně zbytní jejich užívání, tak ten, kdo poslouchá takovou výpověď, se už soustředí pouze na ten balast slovní.
1: To je pravda, říkám si pak vždycky tak, kolikrát to ještě řekne to prostě vlastně, a zjišťuji, že to říká 10krát za minutu. My v médiích, novináři, bychom se toho asi měli vyvarovat, i když zase si říkám, že je lepší poslouchat trošku víc toho prostě vlastně, než takového toho...
2: Tomu se říká zase parazitní zvuky nebo výplňové zvuky.
1: To je lepší. Co je menší zlo? Parazitní zvuk nebo parazitní slovo?
2: Slovo je méně nápadné svou formou v té výpovědi.
1: Ale zase ten parazitní zvuk my krásně vidíme při stříhání na takové té zvukové křivce. To člověk ani nemusí slyšet a už vidí, že to je to E, a vystřihne to pryč a udělá z toho respondenta člověka, který mluví plyně, krásně, bez parazitů.
2: No, takže ta spontánnost tam pak trochu chybí.
1: Děláme respondenty lepšími. Dagmar Magincová, děkuji vám za návštěvu. Naslyšenou.
2: Taky děkuji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Medicine man.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Platit bude do této neděle 19. července. Kvůli poklesu kyslíku v Dyji dnes ráno v Břeclavi uhynuly desítky ryb. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
3: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
2: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
4: Chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně.
2: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: V řece Dyji v Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené sinice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětlila mluvčí.
5: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
0: Dárci poslali ve veřejné sbírce už kolem 500 000 korun nadaci Tomáše Bati. Nedávný požár ve Zlíně zničil její sklad s přibližně 30 tisíci knihami. Vedoucí nadace Gabriela Končitíková ve vysílání Českého rozhlasu řekla, že takovou vlnu solidarity nečekala a dodala, že dotisk knih by mohl být hotový okolo 3 týdnů.
6: Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na tady té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D3 z Budějovic do Prahy je za Soběslaví stále neprůjezdná. Na 91. kilometru odklízejí následky polední havárie kamionu. Provoz je odkloněný exitem 95 a jede se po staré silnici 3. Provoz už ale zeslábl a kolony se netvoří. A na dálnici D7 z Prahy na Chomutov hned za exitem 60 Bytozeves se projíždí jen levým pruhem. Odpoledne tam havaroval kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, Výjel, Výčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, Když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tedy Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestyleovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal

0: na záznam z Nagana. Mě tak jako přijela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Čím to, vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a řekl si, uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
1: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně jako toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně jako v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit, ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na můstcích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? A já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
0: Bylo to zadosti učinění?
1: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
0: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že si to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
1: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě milionkrát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco nového, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
0: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zase tak jako ustoupí. Proč to nemáme celoročně, si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážeme žít celý rok? Přemýšlel
1: no,
0: jste někde takhle?
1: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme, takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, ok, tak to je asi normální.
0: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
1: Bylo to překvapivé, Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli vydoprali jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo, a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec.
1: Vůbec.
2: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovou dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobro, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takový to prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, teď to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Acrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak půjdu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B, neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, OK, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, to teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
2: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19 já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachu, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu bych se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
2: Dá se to skloubit. Dá. Jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, no, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
2: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
2: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvílí problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce, jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože vy jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
2: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu. Ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, vedli. Oni už jsou dospělí.
1: Ano, takže 22, už se vedou 23, sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dopady fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velký věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně?
1: Jo, nebo takhle.
2: Takže jsem se jich nikdy neptal, takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bez zesporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostát toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád jí bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Acrobat Parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let. On tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej. A od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe. Mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až příliš sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova, nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci, aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech, všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexi a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo, a že i vás ta natura, tady ten způsob, jako ovlivnil silně?
2: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa novým se naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní, a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
2: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 poté, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
2: Dlouhý seznam.
1: Dlouhý
2: seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, teď jsme plně ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleš, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
2: Děkuju. Díky za pozvání taky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanec Filip Turek dnes boural v centru Prahy. Střetl se s vozem, který akutně převážel krev pacientovi. Zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali obviněného starostu Králíčka. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V centru Prahy dnes havaroval poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy. Srazil se s vozem, který s majáky převážel pacientovi krev. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
2: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
3: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
2: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
4: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je pořád. Brzí mě to.
2: Pražská záchranná služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
5: Auto nehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
2: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie. Podle dechové zkoušky Filip Turek nebyl pod vlivem alkoholu. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Starosta 6. pardubického obvodu Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi končí. Odvolali ho zastupitelé. Králíčka od června policie stíhá kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. V případu jsou obvinění taky tajemník Aleš Herák a dalších 6 lidí a 7 firem. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný a že odstoupit nechce. V Praze nejezdí tramvaje mezi Florencí a Palmovkou. Horko na trati narušilo gumové těsnění u kolejnice. Informovala o tom mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Tramvaje jezdí odklonem přes Žižkov a Kobylisy. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Kdy se provoz vrátí do normálu, zatím není podle mluvčí jasné. Sport. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala svou novou trofej a mluvila taky o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
3: Asi mi to s odstupem času už teďka došlo. Bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, tam bude teďka nejdůležitější.
0: Nosková se v novém vydání světového žebříčku posunula na 7. místo. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je 6. Počasí. Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 jeďte opatrně na 87. kilometru ve směru na Hradec Králové. Po dálnici tam pobíhá pes. A na silnici 50 čekejte zdržení mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stala se tam vážná nehoda kamionu a osobního vozu. Policie odklání dopravu přes Křenovice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: U dalšího z nejdojemnějších příběhů vás dnes vítají Carmen Majerová
7: a Petr Kostka. Manželé, které vám představíme, našli odpověď na 3 otázky životních hodnot. Co je posvátné, za co stojí žít a za co stojí umřít. Odpověď

0: Zlatá láska je pořadem o síle, odhodlání, čistotě, pokoře, souznění a hlavně o citech k těm, které milujeme.
1: Františka a Jaroslav Pálkovi z Velkých Bílovic na Jižní Moravě letos oslavili smaragdovou svatbu.
0: Jejich příběh nám připomněl, že jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.
1: Proto jsme za nimi poslali něžně naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Františka?
4: Ano, ano. Františka Pálková, Velké Bílovice.
3: A kdo nás to ještě přišel přivítat?
4: To je Roxina.
3: Kolik je?
4: Musí být prvně 4 roky.
3: Krásná. Paní Pálková, pro vás mám kytičku.
4: Tak, děkuji pěkně za kytičku, ale nemuselo to být.
3: Mělo by. Za ta léta, která oceňujeme v tomto pořadu, kdy jste s manželem spolu?
4: 55 roků jsme byli v lednu spolu.
3: A slavili jste?
4: No moc ne, on byl v nemocnici akorát, no to bylo v lednu a byl akorát hospitalizovaný, takže moc ne.
3: Dobrý den, vy budete Jaroslav.
5: Jo.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: My jsme vám přivezli, paní jsme dali kytičku pro vás, jestli můžete, ale můžete se rozdělit, je to na 2 části, pro vás i pro paní čokoládu.
5: Děkuji.
3: Jste na sladké?
5: No, ne, já jsem na ženský.
3: Tak to jsme tady dobře. Právě o vztahu ženy a muže si budeme vyprávět, tak se asi posadíme.
0: Františka Pálková vyrostla v Blatnici pod svatým Antonínkem na Slovácku. Na kopci nad vesnicí stojí poutní kaple svatého Antonína s kašnou a bazénkem, kam si malá Faninka chodila hrát.
1: Bylo to místo jejich dětských her. Co by školačka tam vídala poutníky i mladé chlapce. Na její výchovu dbala zbožná maminka.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Maminka mě potom říkali, víš, ale když chceš hodného chlapca, musíš se za něho denně modlit. Tak já jsem říkala, že se budu, ale oni říkali, víš, tady byla jedna taková ženská a ona se šla modlit ke svatému

0: Antonínkovi na večer a modlila sa tam u dveří a ona nevedela, že je tam kostelník a říkala, svatý Antoníne, dej mne muže, ať by byl, jaký byl, aj kdyby mě třeba byl, jenom kdyby byl. Ale ja som se tak nemodlila. Ja som se modlila inak, tak jak nás to naučili.
1: Roky utíkali a Františku čekalo osudové setkání s chlapcem jejího života. Jak se všechno seběhlo a kde k tomu došlo, nám odvypráví oba dva. Františka a Jaroslav Pálkovi.
0: Na vinařské škole ve Valticích. Jeden člen z domácnosti musel jít jedno dítě vždycky do zemědělství a rodiče říkali, ty se dobře učíš, můžeš jít na vysoku, tak půjdeš ty. Takže jsem s tím souhlasila a šla, chtěla jsem jít do Bzence na zahradnici a tam už to bylo obsazené a automaticky mě přeřadili do Valtic na vinařskou školu. A tam jsme se seznámili a až po delší době, až po půl roce, protože manžel hrával ve školní kapele a hrál na kytaru a můj děda vždycky říkal, já ti koupím kytaru, nauč se hrát, tak mě koupil kytaru a já jsem potom po nějakém chlapcovi, to byl Slovák, vzkázala, co s ním kamarádil, aby mu vyřídil, že bych s ním chtěla mluvit, že bych se chtěla naučit hrát na kytaru. No a tak jsme se seznámili.
2: Byli jste ve stejném ročníku na té škole?
3: Já jsem 3 roky později, jako. Já jsem byl taky tak nějak na tým 8 letce, byl nábor do zemědělství, já jsem chtěl na elektrotechniku, tam se mě vysmáli, že jsem byl ze zemědělské rodiny, že nikam do zemědělství, takže nic. Z Valtic přijeli 2 pánové a dělali nábor do vinařské školy a tak jsem se tam začal, zapsal, no tak jsem se tam dostal a ani jsem nevěděl, co to, jak to je, ale no tak jsem se odstal ve Valticích. No.
2: A tam jste byl v nějaké té kapele?
3: A to bylo později, no, to jsme v první roční tu techniky. Tam byl taký Šraml, no, takový samorosti, no.
2: A co jste hráli v kapele?
3: Tak měli jsme tam harmoniku, kytaru, saxofon, trubku a to bylo všechno, no. Po večerách jsme si tak hráli tam, no.
2: Seznámili jste se díky tedy hraní na hudební nástroje, nebo jste se v té škole potkali nějak jinak blíž, přeci jen každý v jiném ročníku? Jak to bylo, Františko?
0: Seznámili jsme se díky té kytaře právě, že jsem chtěla, aby mě učil hrát, protože jsem věděla, že hraje v té kapele a že hrát umí, tak kvůli, jako díky tomu jsme se seznámili.
2: Myslím, že seznámení přes hudební nástroje jsme v našich příbězích ještě neměli. Jaký to šlo na kytaru?
3: Nesmoc, ještě já jsem už na ní myslel před kytarou taky.
2: Jo.
3: No, takže že vždycky z vlaku jsem spěchal za ňou, byla menší, malá, taková, takže měla zrychlý a krok, nekytl jsem, on vždycky jen utekla. No ale později, když teda došlo to, tak se poštěstilo, že jsme chodili, jsme tam měli takovou místnost, kde se hrávalo, tak tam jsme se zašili a kulturně jsme se vzdělávali.
2: Tak to bylo.
0: Ano, bylo to tak.
2: K čemu byly ty kulturní místnosti? Teď už to konečně víme. Vám se tedy Františka líbila?
3: Ano.
2: Jak vypadala? Popište nám, jak vypadala ve vašich očích tehdy? Jak jste ji viděl?
3: Tak byla to hezká holka, šikovná, hodná hlavně. Co víc, no.
2: Jak se líbil Jaroslav vám?
0: No já jsem zprva nechtěla s nikým chodit, protože rodiče pořád půjdeš ještě na školu, na vysoku a to, s nikým si nic nezačínají, no ale bohužel došlo k tomu, že jsme spolu začali chodit, no. A rodiče ani nevěděli potom, že jsme se zasnoubili, jako potají a...
2: Jak se to dělá potají?
0: No, koupili si prstinky, dali se a když jsem jela dom, tak jsem ho vždycky strčila kamarádce na ruku, vzala si ho dom, aby ho doma neukázala nebo tak a bylo to.
2: Vy jste taky skrýval lásku k Františce před rodiči?
3: Ne. neskrývám.
2: Jak jste to řekl vy jim, nebo jak se to vaši rodiče dozvěděli?
3: No, jsem jednou přivedl domů bez ohlášení. A to bylo, myslím, nahody, že sousedka jí říkala, že je to pětinka. Ona byla taková malá, že je pětinka. Jako.
2: Takže jste začali spolu chodit. To vám bylo tedy kolik, ať si to zařadíme časově, nebo který se psal rok?
3: To je 64.
0: Já jsem přišla do prvního ročníku a on končil, měl maturovat už. Byli jsme spolu tam rok akorát na té škole, potom dojížděl za mnou.
2: Jak vypadaly takové schůzky milenecké, rande, nebo jak jste to nazývali, já nevím.
0: Schůzky vypadaly tak, že jsem přijela do Břeclavy, tam jsem čekala 2 hodiny na vlak a jel se mnou do Valtic ve vlaku. Já jsem šla na internát a on jel zpátky a když usnul, tak zajel až do Brna.
2: A ty schůzky, jak vy si pamatujete, když jste si domluvili, že se s Františkou sejdete, mě totiž zajímá, a to je úkolem i našeho pořadu, zjistit a popsat vlastně i těm mladším, jak se tehdy lidé seznamovali, co prožívali na těch schůzkách, jak se k sobě chovali, jestli chlapec zval dívku někam na rande, na čaje, scházeli se, u vás už tedy víme, v té kulturní místnosti, ale jak ty schůzky probíhaly, jestli ve vší slušnosti, co jste si říkali a tak.
3: A nejvíc to bylo ještě ve škole, tak jsme chodili na kino, my všichni měli zaracha a my jsme všichni, protože já jsem se hýpal v těch rádií a televizoru, jsem tam zpravoval vychovatelům a ředitelovi a tak dál. Tak jsem měl, já jsem řekl, jdu do kina, šel jsem do kina, ona šla se mnou, ale jinak, tak jsme měli takový privilegium. No a jinak jsme jezdili domů, do Bilovic hodně a na všelijaký ty hody nebo nějaké ty zahrávky na zábavy a pak byl problém se dostat že zpátky do Valtic. Někdy musela i sestra ji zavést, protože já jsem byl v práci už, takže sestra ji vezla do školy.
2: Kdy jste se odhodlal dát Františce poprvé pusu?
3: No.
0: On se neodhodlal. To bylo až za nějakou dobu, jsme byli u kamarádky na hodech a vyšli jsme potom večer ven a ona volala, dej jí pusu, tak mě dal po první pusu.
2: Jaký to bylo?
0: No dobrý, pěkný.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Tento příběh patří manželům Františce a Jaroslavu Pálkovým, kteří oslavili 55 let manželského života.
2: Ze studentů se stali milenci, tajní snoubenci, dva mladí, kteří měli život před sebou a plánovali jim projít bok po boku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Řekli jste, že jste se zasnoubili tajně vůči rodičům. Jak jste jim to řekli? Proběhlo pak nějaké oficiální zasnoubení?
4: No, my jsme měli zasnoubení tady u jeho rodičů. Oni o tom věděli, ale moji rodiče nevěděli o tom.
3: A ty se to dozvěděli jak?
4: Ty se to nedozvěděli ani, že jsme byli zasnoubení. Já jsem to neříkal potom už.
3: Tak aspoň řekla jste jim, že potom, máte Jaroslava.
4: Ano, potom nastane, no on k nám jezdil, oni si ho oblíbili velice, jak on byl, jak jejich syn, oni ho měli velice rádi. A pak ještě oni v JZD jako zakládali vinice pro těchto lidí, že si můžou vysadit třeba 5 nebo 10 dárů vinohradu, když budou manžele, tak ještě to byl důvod, že jsme se vzali kvůli tomu, aby jsme měli nějakou korunu, aby jsme mohli podnikat, stavět a to. Potom nastala taková situace prostě, že jeho otec těžce onemocněl a my jsme se rozhodli teda, když jsme chtěli stavět, že potom nebudeme čekat až kdysi cosi, že bude ten smutek a bárco, protože nám řekl doktor, že už je to konec a tak jsme se vzali 27. ledna 68 a jeho otec nám na tu svatbu právě zemřel. No. Takže, ale nám to bylo jedno, my jsme hlavně chtěli, jich bylo 9 dětí, aby se všecky sešly a všecky byly ještě s ním. Jakože chtěli jsme tady k tento akt udělat vůči tomu tatínkovi, aby zemřel doma mezi svými. No.
3: To znamená, váš vstup do života a slavnostní okamžik začátku byl zároveň loučením s tatínkem.
4: No. Ano. Večer zemřel. Ráno jsme měli svatbu a večer o 7:30, ale zemřel. Ale všetci byli okolo něho, jako ty děti a to. Nám nešlo tu svatbu prostě.
3: Jaroslave, jaké to pro vás bylo? Ve svatební den berete si Františku a zároveň jeden život mizí, odchází tam nahoru.
5: Bylo to smutný.
3: Jak říkala Františka, sešla se celá ta rodina a byli u toho, a to si myslím, že je hodně důležité pro někoho, kdo to nezažil, tak se říká, je těžké možná být u toho, když někdo odchází, ale vlastně mu tomu, kdo odchází, to ulehčí a líp se s tím srovná i ten, kdo u toho je a zůstává.
4: No, celý den za ním se tam střídali ty děti jako a vykládali si s ním a seděli tam s ním celý den jako. No.
3: Jak pro vás se změnila ta svatba? Vy jste měli po obřadu asi nějaká hostina. Ten zbytek té svatby asi neproběhl u vás tak, jako jinde probíhá.
4: Ne, tak se šlo potom hned spát a už se zase plánoval pohřeb. No. Na druhý den už se zase to všecko chystalo a na ten závěr.
3: Klobouk dolů tohle ustát. Nevím, jak bych to zvládnul. Takový den, na který se člověk těší, hodně štěstí a vlastně milovaný člověk odejde. Já vás obdivuju, Jaroslave.
5: No, co se dá dělat?
4: Je to život.
3: No, svým způsobem je to sice svatba, ale život za život. Jaký byl tatínek? Jak na ní vzpomínáte dnes?
5: No, byl pracovitý, on dělal zemědělství. No, protože nás bylo hodně dětí, tak byl jako jeden z mála propuštěný z družstva, mohli do průmyslu. Takže tu dobu družstvu se ani neplatilo některý měsíc. Tak jezdili do Ostravy pracovat, no a tak víte, no. Nic moc to nebylo, no, že...
3: Jak moc v takovou chvíli, když ten tatínek odchází, jste se dokázal opřít o, nebo vám pomoci ta Františka jako vlastně vaše nová žena, se kterou jste vstoupil do života, jak moc vám pomohla ustát tuhle chvíli?
5: No, byla velice snaživá. Starala se o rodičů. Matka Jozefa náručí, když jdu k doktorovi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: O svém životě nám vypráví Františka a Jaroslav Pálkovi. Je to příběh silných emocí, ale i velkých překvapení.
2: Jedno takové čekalo na Františku po svatbě. Se zájmem si prohlížela Jaroslavovo fotoalbum z dětství. A když obrátila jeden list, nevěřila vlastním očím.
3: No, zajímala jsem se o album, jaké má tam fotografie, protože věděla jsem, že pořád fotil. A když jsem to otevřela a dívala jsem se, tak jsem zjistila, že tam má fotku od svatého Antoníčka, jak tam stojí uprostřed bazénku na rybách. A teď jsem viděla, dívám se a vidím tam nějakou holku a říkám, teď to jsou já. A já si pamatuju dodnes, dneska je mě 75 skoro, a dodneska si ten okamžik pamatuju jak včera.
4: Vy jste viděla sebe na fotografii v albu Jaroslava?
3: Ano, já jsem tam viděla sebe, tak jsem mu to řekla, že to jsou vlastně já. Potom jsem to ukazovala mojim rodičům a oni taky říkali, no to si ty. Potvrdili teda.
4: To znamená, že vy jste se museli poznat mnohem dřív.
3: Že naše první rande to už bylo, já říkám teď dětskám. No.
1: Od okamžiku, kdy byla pořízena fotografie, do chvíle, kdy ji Františka poprvé uviděla, uteklo téměř 10 let.
2: Pro vysvětlení se musíme vrátit v čase. Je slunné odpoledne roku 1961. K bazénku u poutního kostela přichází malá Františka a ve stejný čas tam přijíždí i klučina Jaroslav. Jeden druhého neznají. Co se ten den stalo, vám odvypráví každý za sebe.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No, byla jsem na svatém Antonínku, byli jsme ve Vinohradě s rodiči a bylo mě horko, tak jsem se šla koupat ke svatému Antonínu do bazénku.
4: A svatý Antonínek kde?
3: V Blatnici pod svatým Antonínem. Na kopci. A když jsem tam tak byla, za chvíli tam dojela třída takových školáků a byli v takovém rozpoložení, rozkurážení, bylo tam křiku a pak jsem se dozvěděla, že byli v Blatnici ve sklepě.
4: Ve vinařském sklípku.
3: Ve vinařském sklípku byli tam, jako jak se jezdí na konci roku na výlet, tak oni jeli na takovou, na exkurzi.
5: No, tak jsme popíjali ve sklepách a tak jsme šli dole podívat se ke studánce a no, blblo se a někteří tam se fotili na kopkách, cena a mě tam kluci hodili boty do vody.
3: A já jsem řekla, že mu ho vytáhnu a on nechtěl. Tak jsem potom si namočila sukni, tak jsem si ji tak držela, oni se nám smíli a dělali si s něho posměšky, až, že je to jeho galánka nebo něco takového. A já jsem ještě byla taková asi v šesté, v sedmé třídě, že jsem to tak nebrala, že mě to bylo jedno.
5: No, nakonec se tam lezl pro ty boty sám a tak jsem se nechal vyfotit ještě. Tam jsem si stoupil a ty boty jsem měl teda vedle sebe. No, je to tady na fotce.
4: Já vám řeknu, tohle, to je osud, ne?
3: Svatý Antonín byl také patron milenců a zamilovaných a ztracených věcí. Takže to, co jsme všechno ztratili, jsme zase našli, že?
4: To znamená, že vy jste už osudem měli naplánováno, že budete jednou spolu a možná musíte přestát zkoušku některých špatných událostí, abyste se potkali a abyste pak žili spokojeně. Když se u jiných párů ptám, jestli mají nějaké to svoje místo, které pro ně něco znamená, tak u vás se ptát nemusím a rovnou vím, že je to ten kopeček u Blatnice, u svatého Antonína, ta kašna a ta síla toho místa, která vás vlastně dala dohromady už mnoho let předtím, než jste jako mladí se mohli vy sami dát dohromady, nevěda toho, že už to osud dávno zařídil, že budete spolu.
3: Ano, je to tak.
2: Po svatbě bydleli Františka a Jaroslav Pálkovi u Jaroslavových rodičů. Později jim JZD v obci přidělilo partaj v novém bytovém domě, ale to už si oba plánovali vlastní rodinné bydlení.
1: Jaroslav pracoval jako technik v ovocných sadech a Františka záhy otěhotněla.
3: A přišlo to náhodou, bylo to všechno takové za příčiny těch okolností, co se odehrály, tak to bylo taková náhoda, no.
4: To znamená, bylo na dítě založeno už před svatbou nebo po ní právě?
3: Po svatbě.
4: A kdo přišel na svět?
5: To zase bylo takový smutný. Dcerka. Dcerka, ale ta se narodila mrtvá.
3: Za 9 měsíců to odumřelo den před porodem, jako.
4: Františku.
3: No, bylo to velice těžké. Bylo to velice těžké, ale pomohla mě porodní babka. Došla a povídá, ale děvčičko, co máš z toho, do roka proroka. Tak když mě to tak řekla, tak do roka byl prorok. Narodil se syn Jaroslav.
4: Bál jste se o to víc, když byla po druhé Františka těhotná, aby všechno bylo v pořádku?
5: Nějak jsem se nebál. Nevím, co to tenkrát bylo, nějak, čím se to stalo.
3: Ne, já jsem pracovala, zohybala jsem se, sbírala jsem polínka, skládala, říkala jsem si, že nebyla jsem ještě tak zkušená, jo, a lékaři říkají, to není nemoc, musíte pracovat až do konce, a já jsem nevěděla, že se nemám tolik zohýbat, a tím pádem to tam odumřelo, jako. No, muselo se to překonat, nedalo se nic dělat, protože...
4: Byl Jaroslav oporou?
3: Ano, byl oporou, a pak jsme se domluvili na tom prorokovi, do roka proroka.
4: Když tedy přišel malý Jaroslav na svět, jaký pocit vás, toho, kterého zalil?
3: No, já jsem byla trochu zklamaná, protože jsem chtěla holčičku. Ale pak jsem byla ráda, že hlavně, že je to zdravé, no.
4: Byl jste konečně táta.
5: No víte, no, tak jsem tenkrát už točil filmy, jako na kameru normální, 16, tak se bylo pořád vrtění, že no, máme nějaký, po každý nějaké akci natočenýho. To jsem mi potom ještě Román, jak přišel, tak jsem se bavil tím, že jsem hodně fotil a filmoval.
4: Byl jste hrdý táta?
5: No, to víte.
4: Jak moc jste pomáhal Františce se starostí a výchovou dětí?
5: Jsem tam někdy, to jedině až večer. Jedině, že jsem s nima vyjížděl ven, ale jinak jsem od rána do večera v práci.
3: Ale byl dobrý táta.
4: Jaké nejšťastnější období vy sami v tom svém životě, partnerském, v té vaší lásce vnímáte? Který rok, který den, která událost?
3: No, bylo to, když se narodili ty děti, když byly zdravé, tak to bylo jako krásné okamžiky. A potom také říkám, když jsme se scházeli jako rodina, všetci pospolu, jako, tak to bylo teda úžasné.
2: Velká opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, podaří-li se jí ze 2 milenců udělat lidi nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani nemoci, ani života, ani smrti.
1: Za tu lásku, díky které všechno dokázali přestát, jsme se jim rozhodli po Patrikovi poslat 2 dary. Velký automatický kávovar a přenosné digitální rádio. Má to být pro ně překvapení.
3: Jejda. No je to krásný a nemuseli nám za to nic dávat. Já jsem byla ráda, že jsem všem vyznala to, co jsem prožila s manželem a že jsme teda ten dar a tu lásku a všechno dostali od toho svatého Antonína. Děkuji za všechny jeho dary. A...
5: Bože, proč nám to dáváte?
4: Protože Petr Kostka a Carmen Majerová si řekli, že chvíle u dobré kávy je chvílí, kdy si zamilovaní a partneři udělají čas na sebe, mohou si něco přes ten den říct, tak vám to usnadní přípravu té kávy, proto ten kávovar. Navíc je tam digitální rádio, abyste si i tenhle pořad a další mohli poslechnout v digitální kvalitě a samozřejmě káva a tím můžeme umlít a můžeme si dát kafe.
5: No tak moc krát děkujem.
4: Vy si to zasloužíte.
5: Kdepak.
4: Určitě. Tak máte nějaký vzkaz třeba pro Petra s Carmen, co byste jim chtěli osobně říct?
3: No já bych chtěla říct, že jsem jich sledovala jako celý život, když byla televize na jejich filmech a inscenacích a že jsem jich měla ráda. A děkuji jim za všechno, co pro nás udělali. Já jsem to všechno dělala, hlavně pro manžela, abych ocenila to, ten jeho celý život, tu usilovnou práci.
4: Tak už víte, proč to tady máme. Protože Františka vás miluje, má vás ráda a chce to vykřičet do světa, aby i to ostatní věděli, Jaroslave.
5: Děkuji vám a i Františce.
4: A dáme si kafe.
3: A dáme si to kafe teda.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes to není zlatý, ale smaragdový pár. Manželé Františka a Jaroslav Pálkovi už oslavili 55 let společného času.
2: To už je kus života, kdy každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť, neslyšeli se. Vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Jaroslave, prosil jste Františku někdy na kolenou o něco?
4: Na kolenou ani ne, ale spíš normálně.
3: Prosil vás někdy na kolenou? Klečel někdy před vámi?
2: Prosil? No já nevím. To teda nevím.
3: Bylo někdy zapotřebí?
2: Já myslím, že nebylo.
3: Pamatujete si, kam jste jeli na první výlet spolu?
4: Myslím, že to byly Němčice.
2: No já myslím, že jsme jeli do těch Němčiček, kde mě dal tu pusu. Ale já nevím, vlastně on si to tak pamatuje. A potom jsem byla u nich tady.
3: Jakou květinu máte nejraději?
2: Všechny. Růže, gerbery, já nevím. Vánoční kaktus, neřekl?
3: Já myslím, no poslechněte si to.
4: Jsem měla různý, ona měla ráda kaktusy, kvetoucí a růže.
3: Je nějaké místo, které vy doma máte obzvlášť rád, nějaký svůj koutek, kam se rád uklidíte?
4: V první řadě v dílně, tady pod barákem.
3: Kam se nejraději zašije, kde je mu dobře?
2: U počítaču, ale aj v dílně.
3: Kolik času stráví takhle v koupelně, když provádí celou hygienu, i se sprchou, s vanou, jak dlouho tam dokáže vydržet?
2: V koupelně, no on má rád vanu, takže on je tam dlouho. Půl hodiny, hodinu.
3: Takhle
2: jak
3: dlouho?
2: Jakdy, no.
3: To strpíte?
2: Ano, protože jeho bolí u ledviny, tak on se pořád nakládá do vany.
3: Jak dlouho se sprchujete, nebo jak dlouho trávíte čas ve vaně?
4: Ve vaně tak půl hodiny maximálně.
3: Už jste usnul někdy ve vaně?
4: Ano, v lázněch.
3: Co vás od Františky dojalo? Co udělala? Čím vás obdarovala? Co provedla? Co vás dojalo? Co si tak vzpomenete nejvíc?
4: Tak ona napíše k narozeninám vždycky nějaký pohled nebo nějaký takový psaní květiny a jako vyzná lásku.
3: Co ho přivedlo třeba k slzám? Co ho překvapilo? Byl dojatý, že zrovna vy tohle a tak?
2: Asi to, že se starám o něho.
3: Jsou i takové pravidelné věci, že vy i napíšete hezké přání?
2: Jo, to napíšu, ale on ho vždycky někde mrskne a já si říkám, že ho ani nečte.
3: Za co vám žena nejvíc hubuje?
4: Když nejdu zavčasu jest, jako pozdí příjezdy nebo tak jinak.
3: Má ráda dochvilnost?
4: Jo.
2: Ano, tak to já, mě ta nedochvilnost jako vadí. Nedochvilnost to já nemám ráda jako.
3: A čekáte na něj často jako takhle někde venku nebo i doma, nebo že někam nepřijde včas, třeba k snídani nebo k obědu?
2: Teď už je nám to jedno.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Padesát pět let jdou spolu životem jako manželé Františka a Jaroslav Pálkovi. Naděje, že oslaví diamantovou svatbu, slábne každým dnem.
2: Když se brali, netušili, jaké rány jim osud nachystá a před čím je svatý Antonín ochrání.
1: Dnes se k němu obrací znovu, aby dal Jaroslavovi sílu bojovat s ošklivou rakovinou. Nemoc si ale každým dnem bere kus jeho sil.
4: Mě nepomůže ani zlatý, ale s tím já už čítám, už jsem to tolik prožil, že s tím jsou smířený, že tady za pár týdnů, no měsíců nebudu, no. Co se dá dělat, že? Ale já už to mám život za sebou.
3: Promítá si ho v tu chvíli člověk, když říkáte, že ví, že toho času už se ukrajuje víc a víc a zbývá méně? Přemýšlíte, rekapitulujete, říkáte si, co byste udělali jinak, nebo co ještě stihnout?
4: No to pořád ještě tady mám resty, že v důchodě dám dohromady ty filmy všecky, protože tam máme vše starý normální kinofilmy přehrávat. Takže to mě mrzí teda, že to už nezvládnu. No.
3: Je něco, co byste chtěl ještě prožít s Františkou? Někam se podívat, něco dokázat?
4: No, podívat se na Slovensko ještě možná k rodičům tady. Někde na vodu, na loďku, vyspolem. To jsem měl sen takový, že si někdy zaplaveme, když tam bude díra v té lodi. A...
3: Jaroslave, vy jste ale silný bojovník. Máte ten úsměv na rtech, furt uvažujete, co ještě musíte, nepropadáte tomu. Velký bojovník a velký strážný anděl tedy v podobě Františky. Ona vám taky asi dává sílu, ne? Hodně.
4: No, hodně. Kdyby ji nebylo, říkám, no to. V 50 rokách už jsem byl někde za kopečkama.
3: Vy máte nějaký kšeftík s tím svatým Antonínkem?
5: Ano, ano, máme kšeftík se svatým Antonínkem. On nám dává sílu a drží nás a pomáhá nám teda.
3: Jak náročné je třeba být tou oporou? Vy zase tak pozitivní úsměv na rtech i v těchto chvílích. A stále si dáváte tu sílu navzájem. A vy tu lásku máte ukrytou v té vzájemné podpoře mezi sebou, to, že se tu držíte. Ale řekl bych, a tak to cítím z vás, pořád v rámci možností v radosti a úsměvu a pohodě, kde tu sílu, lásku, tuhle lásku v sobě berete?
5: No volám, když je mě těžko toho svatého Antonína a kamarádka říká, no já ho můžu volat jak chcu, když je pořád u vás. Že nikdy se ho nedovolá, protože je pořád u nás.
3: Je tedy čas ještě i v takhle třeba těžké a náročné době, která s věkem přichází a se zdravím, se zasmát, mít veselý den?
5: Já myslím, že jo. My si ho vždycky uděláme, protože manžel vtipkoval celý život a tak vždycky něco. A i dneska, i když tu byla sestřička, tak vtipkovala, říkala, že no takového pacienta jsem ještě u nás nezažila. Takže to bylo dobrý, no.
3: Co pro vás osobně, nebo jak vy jste to v životě poznali, znamená láska? Co za tím slovem nejenom vidíte, ale i cítíte, co se za ním podle vás všechno skrývá?
5: Já myslím, že je to, že má mě rád jeden druhého, že to cítí s něho, že mu nemusí prokazovat nebo dělat si romantické večeře, ale dělat všechno pro to, odpouštět, ne jak dneska řekne něco a už jdu od sebe, už se rozvedou, to ne. Musí umět odpustit, pochopit a trochu se sklidnit, a aby to proběhlo, jak to má. No,
4: no všechno pozitivní. Že jo, její úsměv, ona byla velice pěkná, hezká, pomilování.
5: Co láska je to, že ho pochopíte, že ho chytnete za ruku, že ho pohladíte a ten člověk sám musí cítit, že ho máte rádi. Že to člověk nedělá jenom tak bezištně.
3: Je ta láska cítit od Františky, že stačilo, že se jenom na vás podívala?
4: Je. Já to cítím.
3: Kdy jste dal naposledy Františce pusu?
4: No, každý den dává.
5: No, každý den si dáváme teď.
3: Kdy vás Františka naposledy pohladila po tváři?
4: Každý den. A i po vlasech někdy tak, no. A po ruce tak někdy.
3: Vy se máte tak rádi. A ten Antonínek o to asi tak pečuje, že i přes ty těžkosti pořád v sobě máte tu lásku. Pořád si ji umíte dát, projevit. A vy to musíte ještě dlouho být, abyste to naučili i ty druhé.
5: No nevím, jestli jich to naučíme, ale snažíme se jim to vštěpovat do hlavy a ukazovat jim příklad. No. Nelituju toho, co bylo, a jenom si přeju, aby ještě manžel tady nějaký čas byl s náma. No. Víc nic.
4: Já myslím taky, že jsme prožili stejně krásný život. No. Ať je tam, co tam je, co se stalo, smutné věci a to, ale jinak nemůžu si stěžovat. A taky aj pokud půjdu za kopečky, tak mě nic jako nějak tak zas nemrzí.
3: Jaká byla ta vaše láska?
4: Že mám on živa rád. Já jsem nikdy o ně nepozachyboval. Velice rád s ní chodím. Chodím do společnosti rád s ní. A je to šikovná, hezká holka. No, mám mě ráda, no.
5: Co mám na to říct?
3: Že ho máte ráda? Že ho milujete?
5: Ano, mám ho ráda. Měla jsem ho ráda celý život a neměnila bych.
3: Za co byste mu poděkovala?
5: No, že mu děkuju za všechno, za celý ten život, za všechno jeho úsilí pro rodinu, že za to budování, že jsme postavili dům a všechno jako ten sklep. A za to, že to se mnou vydržel, že jsme si dovedli, když jsme se někde poškorpili, odpustit. A že to bylo, jak to bylo. A nic nechceme vracet a říkám, všechno to bylo tak, jak to mělo být asi. No. Jinak to bez toho nejde, že to přejde nějaká ta bůřka a říkám, potom se zase obloha vyčistí a je zas, jde to dál život. No. Říkám, děkuju za všechno, za tu prácu, za úsilí a za to, že mě došel do cesty.
3: A vlastně je tomu Antoníčkovi.
5: Antoníčkovi hlavně. No, to tam jezdíme pořád mu děkovat a prosit. Za zdraví, za sílu hlavně. O sílu a zdraví. Miluju ho. Měla jsem jenom jednoho muže a s tím až skončím, říkám. Na celý život. No. Jeden na dost.

0: Člověka nemůžete zachránit. Můžete ho jen milovat. To dobře ví Františka a Jaroslav Pálkovi. Jakoby říkali, miluji tě a budu tě milovat, dokud nezemřu. A pokud bude nějaký život potom, budu tě milovat i potom.
1: Jeden francouzský spisovatel napsal, nic na světě nemá takovou cenu, abychom se kvůli tomu museli vzdát toho, co milujeme.
0: Proto milujte každým dnem. Nepromarněte ani hodinu, kdy můžete lásku projevit a užívat. Láska je silná, věčná, ale čas je krátký.
1: To si uvědomuje i Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra zasáhnou celé Česko. Horké počasí zastavilo v Praze na dvou místech provoz tramvají. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou přívalové deště, silný vítr a až 2 cm kroupy. Varují před tím meteorologové. Výstraha platí pro celou republiku od 11 dopoledne do 10 hodiny večer. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou rychlé deště rozvodnit menší toky.
2: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměř jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
0: Horké počasí zkomplikovalo pražskou veřejnou dopravu. Mezi Florencí a Palmovkou nejezdí kvůli vysokým teplotám tramvaje. Odkloněné jsou přes Žižkov a Kobylisy a cestující můžou využít v úseku metro B. Horko na trati narušilo asfaltovou zálivku u kolejnice, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Tato uvolněná asfaltová zálivka se dostala do podvozku a brzdového systému 2 tramvají. Nyní probíhá za asistence hasičů dopravního podniku odtah těchto 2 tramvají. Následně dojde k odstranění uvolněné asfaltové zálivky z tratě. Po kontrole tratě bude na ní obnoven provoz.
0: To by podle Šabíka mohlo být kolem půlnoci. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Dálnici D35 chtějí podle ministerstva dopravy dostavět 3 konsorcia stavebních a technologických firem. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy, stát je pak bude splácet. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit D1.
4: 3 konsorcia nabídla ceny mezi 71 a 680 miliardami korun. Nabídky teď posoudí ministerstvo dopravy a v září vybere vítěznou, pokračuje ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce Lenka Hamplová.
5: Následně požádat o schválení vládu a poslaneckou sněmovnu na podzim letošního roku uzavřít koncesionářskou smlouvu.
4: Koncem roku by se tak mohlo začít stavět. Hotovo by mělo být nejpozději za necelých 6 let. Stát začne koncesionáři za dálnici platit až po jejím zprovoznění, což může stavbu uspíšit, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
6: On má absolutnou motivaci na to a to udělá včas, protože čím déle to dělá, tým později zůstává zpátky.
4: Stát bude dálnici splácet 22 let, konzorcium ji bude po tu dobu spravovat. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Sára Bejlek porazila na úvod turnaje v Aténách 6-0, 7-5 Slovenku Morvajovou a postoupila do 2. kola.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, které, jak už jsme zmínili, můžou být ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 210 směrem do Ostravy. V jízdním pruhu je tam rozházené dopravní značení. A na dálnici D5 je mezi kilometry 10 a 15 směrem do Plzně kvůli práci údržby uzavřený levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě 3 kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let, v níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale let, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíli natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Mencel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole'a,

0: Smrklo se, Rudolf nechytil nic.
1: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nich některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemmer je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemmer a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušínských. Hrušínský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušínský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušínský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal Francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska. Krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
2: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
3: Divadlo pro vaše uši.
1: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy Nikde to, Honzo, neukazuj, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala, nech to Honzíku otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm. Má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně dvě věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl. Tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle Za branou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
4: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Olivie Hradčeve. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že, tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se měl, Kroner, nebo tak, takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce. A Tverik mi tenkrát říká, Dido, háje člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, že už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeřím, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral navzájemná setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal rik, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si, neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervoznila mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem ji blíž a blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypjal jsem tedy přijímač. a tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučely dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní. Ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechce změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezitím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černy vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kde pak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat? Nějak se mi i nadálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou ti těrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky s běračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji, varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas. Prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uhřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté stoky okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stočil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, Čochtán! A vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice. A rychlík si to sype bezemne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte, no a rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, jo, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už šestej.

la la la la la, je mi do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá, tra la la la la la, je mi do zpěvu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců, Rudolfa Hrušínského, Vladimíra Salače a Josefa Kemra, už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila, Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: Tak, to je tvůj konec!
1: No,
2: u všech čertů, jak to, že honíš v mém lese mou laň?
1: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už...
2: Čím lese čí laň?
1: V mém lese mou laň.
2: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho.
3: Tak ji podoj.
2: Cože?
3: Aby si ji podojil, když je tvoje.
1: Já a dojít?
3: Jestli se nechá a ona se nenechá, od tebe ne. Ode mě jo, protože je moje.
1: Tvoje?
2: Ha. Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
3: Cože? No, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj.
2: Kde pak studený?
3: Slez toho koně, vzácný pane, tady máš na dobu a přines vodu.
2: Přines vodu?
3: No přines vodu.
2: Já
3: no tak nelelkuj a přines vodu. Přines...
1: Víš, kdo já jsem?
3: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. Do co stojíš?
1: Prve si ukazoval na druhou
3: Prve
1: stranu.
3: Prve jsem neukazoval nikam.
1: To teda ukazoval.
3: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
1: V jeho lese. V jeho lese u jeho jeskyně jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem... Dvezníku, já z vodu.
2: Prosím.
4: A k čertu.
3: Vodu.
4: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
2: Vodu.
4: Vodu. Laskavě.
2: Vodu.
4: Pro vodu sám.
3: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
4: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
3: Máš pěkného koně.
4: A, to je arabský hřebec.
3: No, to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu a víc vykulené oči.
4: Oči.
3: Ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
4: Mám vlastní stáje.
3: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
4: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
3: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
4: Tak takhle bydlíš. Máš to tu pěkné.
3: Ale kde pak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
4: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
3: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
1: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
3: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
1: Je, já taky, já zrovna tak.
3: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
1: Já taky, já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
3: No to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
1: Jo.
3: Takže celou noc nezamouřím oka.
1: Zrovna tak, jako já.
3: Do bílého dne.
1: Hlava takováhle.
3: Jako snop.
1: Tak,
3: jako snop.
4: Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
3: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
4: Moment. Pro mou laň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjču k užívání.
3: Nebudu.
4: Ale je to moje laň.
3: Počkej.
4: A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
3: To je koní trut.
4: Koní co?
3: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
1: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
3: No, za to ne.
1: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
3: No, taky, že to je fialka. Proti...
1: Co?
3: Proti záduše.
1: Proti záduše. No. Na tu já asi zajdu.
5: jak přijdeš hladno.
6: Ano,
5: že,
6: ano,
5: ano. Já, že já nemohu popadnout dech.
6: A vydechnout?
5: No to už vůbec ne. Já vdechnu
6: a ty nemůžu to dostat
5: no,
6: ven.
5: No to je fialka k nepřekonání.
6: Ano.
5: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
7: Játr, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
5: Moment, velmožný. A nebyly to ledviny?
7: Ledviny, o těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
5: Kameny.
7: Tluču hlavou do zdi.
5: Kameny.
7: To spíš snesu zacpání jater.
5: A špičaty.
7: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži.
5: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
7: Aha, učerta.
5: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
7: Co?
5: Hučení v uši.
7: Hučení v uši. Vidíš, mám.
5: Že jo?
7: Dnes a denně, jako bych seděl...
5: U splavu.
7: U splavu.
5: No jo, kdy to povídá.
7: Ano, u splavu, ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže, že jsem snad spíš vodník. Mě to tak rozčilovalo.
5: Na to jsou zase hluchavky.
7: Ano. To se dá léčit. Rozčilení?
5: To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
7: Co já se narozčiluju a srdce...
5: Buh.
7: Ano, že? Ano, že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
5: No jo, no. A já? A já vím proč.
7: Schválně proč.
5: Ty máš dceru.
7: Mnohem hůř.

0: tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno, jinak by se jí to za...

0: Pojď, malička, no, pojď. No, povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak.
1: Můj syn,
0: neboj se,
1: drahý
0: no.
1: Ale...
0: No, no, co ten tvůj syn, povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: No, hodná, Beruška.
1: A kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: No, neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvlhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tiše.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese. Do sebrance.
0: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
0: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady bývával takovej vlk, ten snad nic jiného než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne, ty na něj byly už tvrdý.
1: No, ale ta holka tam prostě ležela, nebyla tedy sežraná?
0: Ne.
1: No ne, to bych měl o starost míň.
0: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
1: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
0: A je hezká?
1: Ale hezká, taková stará megera to je, vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
0: A té klíčnici je kolik?
1: Cože?
0: Kolik, že je té klíčnici?
1: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
0: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
1: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
0: No tak.
1: Jenomže pochop, drahý otče. Já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká. Co?
0: No pokračuj.
1: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
0: No to má přece lidi.
1: Lidi?
0: Ha. No proč by obětoval sebe?
1: Přál bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
0: Osud mi dosud nepopřál.
1: No vidíš. 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
0: Usta hromu, proč jí teda bral?
1: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Dveřníku! Dveřníku!
0: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
1: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
0: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
1: ano,
0: nemusí brát nějakou maškaru.
1: Ale musí.
0: No.
1: No potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
0: Tak ať tu hradbu dobude.
1: Vyženit. To je lepší.
0: Chudák, takový syn.
1: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn Rozumíme si.
0: A rozumím.
1: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky, prozatím s datem 13. července 2026. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček. A těším se už teď na vás všechny, kteří zavoláte nebo napíšete opět na jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, které uslyší i ti ostatní a třeba je inspirujete. Náš život se sice na číslovky, kterými označujeme náš věk, příliš neohlíží, ale pokud pro potřeby dnešní noční linky přistoupíme na to, že se náš život vyvíjí v desetiletých skocích, či chcete-li etapách, která životní dekáda pro vás byla tou nej? Ta první, dětsky bezstarostná? Ta, která začínala trojkou? Tak kdy už jste o životě něco málo věděli a byli jste plni sil? Bylo pro vás nejúspěšnější desetiletí vašeho života, když vám bylo 50 a víc a po vyletnutí potomků z hnízda jste měli čas i na sebe? Zkusme se dnes ohlédnout za desetiletími vašich životů a říct, kdy se vám svět jevil v tom nejlepším světle. Ano, přiznávám, dnes pro tohle téma dekády, desetiletí života, mám svůj osobní důvod, ale není to proto, že bych se chtěl něčím chlubit. Naopak, nechal jsem se jenom inspirovat a zajímá mě, kterou dekádu svého života vidíte dnes, pokud bychom měli provádět tu pomyslnou retrospektivu, vidíte jako nejplodnější, nejidyličtější, no prostě nej. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Děkuji už dopředu vám všem, kteří to uděláte. A abych demonstroval, že web funguje, to přinejmenším, ocituju to, co už napsala Helena Znáchocka. Nejkrásnější období bylo kolem mých 30 let. Dva synové, Jezevčík Broček, jezdili jsme na výlety na kolech, vlakem na dovolené a trávili jsme je na chaloupce v Českém ráji. Pak kolem 50. Děti se osamostatnili, druhá svatba, dovolené u moře v Chorvatsku. Dnes jsem v důchodu, sama, ale zůstaly krásné vzpomínky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejidyličtějším? Paní Emo, to už je vlastně otázka na vás. Otvíráte noční linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Mě raději bych chtěla pozdravit všechny posluchače a takové ty řeči, že se k vám není možno dovolat. Mně se to podaří skoro každý večer podle téma. Jo? Mm-hmm. Je se možno k vám dovolat. A jako takhle, a dnešnímu tématu je úžasné, protože moje první takové super téma bylo ve 30 letech, kdy se mi narodil první syn, protože jsem ve 20 letech prodělala těžkou operaci břicha a všichni mi tvrdili, že už v životě nebudu mít děti. A ve 30 se mi narodil první syn, v 31 druhý syn, tak jsem byla v sedmém nebi. Je pravda, že potom po 10 letech mi zkrachovalo manželství, ale jako byla jsem z toho nešťastná, ale potkala jsem muže, s kterým jsem 10 let žila, 15 let už jsme manžele, tak jsme spolu 25 let. A můžu vám říct, že lepšího manžela, partnera, tátu pro své děti bych v životě nenašla. On měl dceru, byl vdovec, jeho dcera mi říká, maminko, její děti mi říkají babičko, už jsem jí prababička. A opravdu, takže to bylo ve 30, v 50, jo, a teď si to užíváme s manželem úplně. Máme vlastně dva syny, jednu dceru a k tomu máme 3 pravnoučata a 3 vnoučata. Vnoučata, pak 3 pravnoučata. Z mé strany od synů ještě bohužel nemám žádné děti, protože ty bojujou, ty mají kariéru, když je za to uháním, že už bych chtěla být i z její strany babička. Nejstarší syn je šéfkuchař a mladší syn má v Rakousku dílnu a dělá starožitný nábytek, vyrábí pro Rakušany.
0: Vy když jste mluvila o těch nejlepších desetiletích vašeho života, tak jste mluvila víceméně o své rodině, ale potom jste zmínila třeba i kariéru, kterou dělají vaše děti, respektive vnuci. Vy sama jste na kariéru zaměřená nebyla?
1: Jo. Já jsem měla v dětství kamarádku a její maminka dělala v hospodě a chodili jsme za ní, když si se čepovala limonáda, že do půl litru a takové. A mně se to hrozně líbilo. A já jsem si v 18 letech udělala hotelovku a já to řeknu normálně otevřeně, já se na to nestydím. Mě mi 66 let, no v červnu mi bylo 66 let a pořád dělám hospodkou. Já tím prostě žiju, to jsem si splnila takový svůj dětský sen.
0: Šťastný ten, který svoji práci má jako zábavu a svoji zábavu jako práci, řekl bych.
1: No to jako já už jsem v důchodě, já chodím na brigádu do svého zaměstnání, v kterém pracuji už 26 let, ale nebyť tam, tak asi bych asi umřela doma. Prostě jo. Tak ne, já třeba my tady v Javorníku naproti bydlení máme krásnou hospodku s posazením, všechno na to. A když tam přijdeme a je tam nějaká brigádnice, tak to je pracovní deformace. Já říkám, ty poslouchej, a to pivo by nemohli mít větší pěnu, nebo to jo. A ty holky jsou ze mě úplně nešťastné prostě. Moje práce je moje, já nevím, koníček. A kdykoliv přijedu, tak to hodnotím, jo. Úplně tím žiju. Ale říkám, ve 30 letech bylo nejúžasnější to, že se mi narodili dva synové. V 50 letech jsem potkala svého nového manžela. Získala jsem dceru, kterou jsem neměla. Mám vnoučata, pravnoučata. No, lepší život. Přála bych to všem, aby toto zažili, aby viděli, co je to za krása, když vás někdo cizí přijme do rodiny a chová se k vám, jak kdybyste tam patřili celý život. Prostě něco úžasného.
0: Paní Emo, já vám moc krát děkuju. Třeba i za to, že jste těm, kteří měli podobný osud a třeba se jim během jednoho původně možná úspěšného desetiletí rozpadlo manželství, vy jste jim dala naději, že vlastně život něčím takovým neskončí. Že ještě i v 50,
1: ne,
0: v 60 může přijít ten okamžik, kdy vás, jak vy říkáte, někdo vezme do rodiny, přijme za svou a žijete život, o kterém jste snila.
1: Ano, přesně tak. A ještě si můžu říct, tak jako já už jsem to jednou říkala v nějakém tématu u vás. Ke mně chodila pošťačka, super holka, mladá, já jsem vždycky nachystala něco dobrého na jídlo, donesla mi poštu, pojedla, poseděla.

0: A jednou mě pozvala, tak jsem k ní přišla, na mě seznámila s tatínkem a všichni říkali, jak jsme se s jejím tatínkem, on byl vdovec, seznámili, tak popraskali žárovky, vybuchl celý prostor a všichni věděli, že je to tutovka. A už jsme spolu, jako 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme spolu manžele. Takže 25 let spolu žijeme a prostě úplně úžasné, fakt.
1: Paní Emo, já zdravím vás i vašeho partnera a jsem moc rád, že jste zatelefonovala. Děkuju a naslyšenou.
0: Já jsem rád, že se dovolala dneska jako první, česky jsem tak poslední, anebo předposlední. Zdravím všechny posluchače a vaše rádio je úžasné. Bez něho bych nešla spát. Prostě ani s mým pejskem Diankou, která leží vedle mě a poslouchá, co si vykládáme, protože to je takové další moje děcko třetí.
1: Taky za mě podrbejte na bříšku.
0: No, to nám miluje.
1: No, já vím, naše Uzinka a Sárinka taky.
0: Já mám jezevčici a vy máte jako pejska.
1: Labradorky, obě dvě.
0: Já mám jezevčici a to jsem našla, když jsme byli v Mikulovicích, v lese, krabici s 13 štěňatama. A Diušku jsme si nechali, jinak zbytek jsme dali do dobrých rukou.
1: Za to vám taky děkuju. Paní Emo, mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
0: Vám taky a všem posluchačům. A zase příště bude super téma, okamžitě volám.
1: Děkuju vám a naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky a nashledanou.
1: Bohumír napsal na rozhlasce.cz lomítko linka k tématu desetiletí, dekády života následující. Nádherné dětství ve srovnání s dnešní dobou. Život rychle utíkal a přišly děti. Máchání plínek se skutečením v letních dnech ve staré plechové vaně, ježdění na rekreace ROH s děláním ohňů při opékání špekáčků, jinak krátce strávený čas v roce 68 svobodou. No a v důchodě začlenění do senior klubu s dobrým kolektivem. Na to se nezapomíná. Bohumíra, děkuju a můžeme jít k dalšímu příběhu. Tedy doufám, že další příběh po písničce Pavla Vítka bude čekat na 731. Ještě jednou. 731 800 900, ale pro jistotu znovu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády života. A dalším posluchačem, který čeká na telefonu 731 800 900, je Jarda. A jestli si dobře pamatuju, vy jste buď to přímo z Pelhřimova, nebo malý kousek od Pelhřimova, možná že z Kojčic. Dobrý večer.
1: Ne, já jsem přímo z Pelhřimova, zdravím všechny posluchače Noční linky a také obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá ještě, už jsem s ní dneska hovořila, nemohli nějak dobře, jak si ji udělá lépe, jsou slučky a pejsto vyčerpaná.
0: Děkuji za všechny, které jste pozdravil. Jarda, ano, k tématu. Které desetiletí vašeho života považujete za nejšťastnější?
1: Takže já ty dekády mám za sebou 4, jo, že jim přes 40.
0: Mm-hmm. Takže jedete pátý gumy, takzvaně, jak se říká.
1: Jo, pátý gumy už,
0: jo.
1: Dá říct. No, hlavně se mi to ještě jenom přines, jak tady vůbec bude, člověk dlouho to lidi jenom neví, že jo. Mm-hmm. A teď jako ty dekády, ta nejlepší byla ve 30 letech přímo, jakoby, mm-hmm. ta dekáda, ta třetí.
0: A teď proč?
1: Protože jsem poznal největší lásku, mm-hmm. kterou jsem žil, no, byli jsme spolu vlastně jakoby rok. A pak jsem to díky svojí neopatrnosti definitivně celý pohřbil.
0: Mm-hmm. No. Vyčítáte si to?
1: No, tak jako musí se jít dál, musí jít a když jsem to nezvládl, tak by měla svůj častý život na bezemě, no, šťastnější, no.
0: Zkoušel jste to, čemu se říká druhá šance?
1: Jako ne, ona má, jakoby, asi bych to už do toho ani, kdyby nabídla tu druhou šanci, ona by do toho asi stejně po druhý nešel.
0: Mm. Takže ve 30.
1: Dvakrát do stejný, pak, jak se říká, dvakrát do stejný řeky se stupit, když se nemělo, nebo nestoupíš. No.
0: Ano, pantarej, vše plyne. Ve 30. největší lásku. A jak jste na tom se zdravím? Kdy jste byl nejzdravější? Já vím, že to je možná až příliš osobní, ale nemůžu se nezeptat.
1: Zdraví tak celkově dobrý nějak. Tak každý let, co tohle v dnešní době nějaký to zdravotní komplikace trápí, co si budeme povídat, že jo?
0: No to je pravda.
1: Dneska bez nemoci to není asi vůbec nikdo.
0: No tak lékařská věda pokročila a já myslím, že každému jde najít nějaká nemoc a někdy i vícero.
1: Nějaká neduha, ano, a někdy i vícero, přesně tak. Jak říkal Pepíček Josef Hrálovský, že vždycky ten vymyslel nemocí, když to nějaký mezi námi není, Pepíček Hrálovský, vždycky to...
0: Jardo, takže třicítka a dále, nejlepší dekáda.
1: Ale pak ty dekády je to horší, s tím by mě zběratel si, kdyby se to, ty mě hrozně trápí a už jsem úplně celý tady v tom baráku zarovnalej. V tom bytě, to je šílený, to zběratel si, to je úplně neštěstí už, to by se chtělo nějak všechno, ale to, je to silně jakoby, takový návykový, co si kupovat z toho zběratelství, no, že bych potřeboval nějak teďko omezit, no.
0: Tím vlastně navazujete na jedno z velmi dávně minulých témat, šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. A vaše droga je prostě sběratelství.
1: Ano, teď taky trápí mě, mám skoro 400 kusů lahví alkoholu, co já s tím budu dělat, že to se nedá ani možná do konce života vypít, jo.
0: To neříkejte. Skýte, no. Jsou i tací, kteří by to zvládli, Jardo, ale nebudu navádět, protože všeho s mírou, že? Děkuju vám za váš telefonát, Jardo, a přeju vám ještě plno krásných let.
1: Taky, děkuju. Vám taky přeju hodně zdraví všem i všem posluchačům a krásný léto, ať to užívají. A ať se na ty teploty nezlobí, tak léto má prostě do tom patří k letu, tyhle teploty.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Ono se to vlastně už trošku myhlo v tom, co říkal Jarda, ale Maruška, která napsala na rozhlas.cz/linka, to definuje v jedné krátké větě. Pro náš další život je důležitý mír a zdraví, ať je věk jakýkoliv. Zdraví Maruška. S tím samozřejmě souhlasím, ale přesto, Maruško, když se ohlédnete nazpět, které desetiletí jste se měla nejlíp, bylo nejzdravější, považujete jej za nejšťastnější dekádu svého života? Je to vlastně otázka, kterou dostáváte oklikou i vy ostatní. Možná, že po písničce Věry Martinové uslyšíme další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak před malou chvílí zaznělo, možná to bude další příběh na téma desetiletí, dekády života. A řekl bych, že jsem se docela trefil. Čeká na telefonu naše další posluchačka, ale než dostane slovo, tak si dovolím ocitovat to, co napsala paní Helena na rozhlas.cz/Linka a tak trošku tím vlastně posouvá dnešní téma. No, neposouvá, pořád to jsou dekády, ale no, poslouchejte. Pro mě to byla 90. léta, ty takzvané divoké devadesátky, a to jsem v Česku ani nežila. Devadesátky mi přáli ve všem, v kariéře i v osobním životě. Hodně se toho změnilo s 11. zářím. Najednou se všechno začalo hroutit a nic nebylo jako dřív, a to v každé oblasti života. Tahle dekáda nezačala moc dobře, ale zdá se mi, že se přeci jenom začínají věci zlepšovat a naděje neumírá nikdy. Tak mě možná opravdu čeká to nejlepší a doufat v to lepší budu určitě. Napsala Helena. Ale teď už je čas paní Nory. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím vás.
1: A zdravím všechny posluchače, co stále věrně noční linku poslouchají.
0: Za všechny díky.
1: A mohu si dovolit popřát taky někomu, jako vám, ve vaší osobě, mnoho šťastných let, dobrého zdraví a úspěchu do dalších desetiletí, když máte teďka takové nějaké zaoblené výročí.
0: Nemůžu říct ne, takže říkám ano. Vy jste to napálila naplno, já říkal, že mám důvod k tomu, abych dnes mluvil o dekádách desetiletí života, protože ano, já už, pokud se budu držet toho, co zaznělo před chvilkou s Jardou, nasazuju sedmé gumy. Právě dnes. Ale paní Noro, které desetiletí bylo pro vás tím nejlepším?
1: No, tak když to promyslím z toho vysokého pohledu svých 85 let, tak je to skutečně taková rekapitulace. Čili uvědomuju si, když řeknu, že to bylo prvních 10 let mého života, tak pochopitelně, že tehdy v tom věku od toho narození do 10 let bych to těžko mohla nějak popisovat, protože to člověk může skutečně až s tím vzdáleným odstupem, co všechno předtím prožil. Ale to první desetiletí bylo skutečně, no, já nevím, jestli bych řekla nejlepší nebo idylické, ale bylo hezké, bylo pěkné, bylo teplé, protože jsem se narodila v našem domě, ve kterém do dneška žijí, který staríček předtím 5 let před mým narozením postavil, že jsem tady vyrůstala se svými prarodiči a rodiči a za 2 roky se narodil potom můj bratr, což jsem byla pověřena od začátku, kdy se narodil, že mě maminka kladla na srdce, že je to můj bratříček, o kterého se musím starat, já jsem starší, takže musím na něj dávat pozor. A od mého narození jsem tady vyrůstala se svým věrným kamarádem, naším bílým špiclíkem německým, jmenoval se Trefeček jsme mu říkali. A ten právě, když jsem měla 10 let, dostal potom psinku a zemřel. Ale to byl náš věrný kamarád. Náš dům je perfektní, krásně se v něm žije, tak jako nevypadá ani tolik velký, ale je tak prostorově upravený, ale tak perfektně. A my jsme ho měli s bratrem prošmejděný od sklepa po půdu. A kolem domu a za domem ta velká zahrada a tolik těch ovocných stromů. A tehdy všechny ty stromy rodily tolik krásného ovoce. Takže nejenom, že jsme to mohli pojídat během celého od konce jara celé léto až do podzimu, ale taky, že se pořád zavařovalo, něco dělalo, nějak se to zužitkovalo. Že jsem mohla obhlížet to, co dělá stařenka, co dělá staříček. Maminka s náma chodila na procházky, jezdila s námi po okolních kopcích, vykládala pohádky, vyprávěla nám různé tajuplné příběhy tady z okolí, z Podbeskydí. A tatínek, ten mě přivedl k základům symfonické hudby, kterou jsem s ním poslouchala. No a to byl taky začátek školy, na kterou jsem se velice těšila, ráda jsem se učila a byl to asi začátek poznávání i toho vztahu k přírodě, který mám od narození vypěstovaný, protože jsem žila stále tady v té podbeskydské přírodě. Chodili jsme pod Radhoš, pod Javorník, všude do okolí a naše zahrada, to byl to bylo hotové Eldorado, kde jsem se naučila lézt po stromech, skákat přes řídky, lézt přes plot, když jsme chodili na malé koupaliště plivátko, které je vzdušnou čárou od nás ani ne 200 metrů. No to byly krásné
0: věci. Idylické, bezstarostné dětství.
1: Ale s tím pohledem toho vysokého svého věku si uvědomuji, jak se na tom dobře podíleli i moji rodiče, prarodiče, i všichni příbuzní, který jsme tehdy měli poměrně hodně ve Frenštátě, že nás i tým politicky neklidným obdobím mezi tím 40. a 50. rokem provedli, že to na nás zanechalo nějaké divné stopy, i když 48. rok si už dobře uvědomuji, ale tehdy můj dětský rozum to ještě nedovedl s takovým určitým procítěním hodnotit, tak jak jsem to mohla poznat potom. Ono i ty další desetiletí, v každém by se dalo najít něco dobrého, ale bohužel v každém už byly takové řádné kopance, které tehdy režim mnoha lidem uděloval a které naši rodinu velmi těžce postihly. Ať to bylo potom do toho ještě navíc úmrtí mého tatínka, když jsem měla 14 roku, hned na to zemřela i stařenka, i staříček. A těžké období potom, když mě nechtěli pustit na vysokou školu a další. Ale to už je takový propletenec, to už se potom prolíná tím životem. To je takový věnec, kde se střídá to dobré i to špatné. Ale zatím jsme to přežili, zatím tady ještě jsem, tak nevím, těšit se na to další, prostě hold, já to beru tak, jak Lenský v Evženovi Oněglínovi od Puškina vlastně zpívá v tu árii, co mě příští den připraví, taky vždycky čekám, co bude další den. Kéž by nám to vyšlo dobře. To zase straší bouřkami na zítřek a pozítří tady ještě na severovýchodní Moravě. Kéž vydržíme, kéž nám zdraví slouží a všichni, ať můžeme dál poslouchat Noční linku a vám, pane Borku, moc přeji, ať s námi vydržíte a v tom rozhlase ať vydržíte a dál se s vámi můžeme setkávat.
0: Ze srdce děkuji.
1: Takže přeji dobrou noc.
0: Děkuji vám moc krát, paní Nora. Mějte se hezky. Skoro jste mě dojala. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky a pěkné pondělí. Stále ještě platí to, že máme ten první pracovní den tohoto týdne. Nicméně, už za 25 minut bude čas říct vám, že máme nové datum a že má svátek Karolína. Ale do té doby ještě pár vašich příběhů, aspoň doufám, vašich příběhů na téma desetiletí, dekády života zazní. S tím dalším, zřejmě, je připravena paní Iveta na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Tak krásnou noc, já vás zdravím.
0: Děkuji.
1: Všechny posluchače a v první řadě bych vám chtěla, pane Borku, popřát všechno nejlepší k vašim dnešním narozeninám.
0: Děkuji, ale abychom neupozadili ono téma, já jenom upozorňuji dopředu, důležité jsou vaše příběhy, ne moje narozeniny,
1: já jsem se inspiroval. Já jsem vám jenom chtěla popřát.
0: Děkuji.
1: Jo, všechno nejlepší, hodně hlavně zdraví a úspěchu.
0: Mockrát děkuji.
1: Já bych chtěla říct, že první takový mezník, samozřejmě dětství bylo dobrý, pěkný, ale takový můj první mezník bylo 20 let. Mně se narodili dvojčátka, takže to pro mě bylo nádherný, ale bylo to takový těžký období do těch 30 let, protože manžel studoval, to už jsem říkala v Noční lince a tak dále. Jo, já jsem živila rodinu a tak dále. A potom, jak děcka rostly, tak můj nejlepší potom mezník byl kolem 40 let. Jo, to jsem začala, holky už byly větší, velký, tak studovali, tak já jsem potom začala hodně jezdit na kole, to mě perfektně bavilo, sportovala jsem, aerobik a tak dále, spinning, a na tom kole, to vám chci povědět, já jsem najela od za sezónu, od zhruba od března do září, 6000 kilometrů na kole, každý rok. A nejdelší trasu jsem jela z Nízkého Jeseníku domů do Olomouce. Jsem jela 100 kilometrů, já už jsem nemohla, ale já jsem to dojela. Já jsem byla vyřízená.
0: No tak ale ten adrenalin vás možná poháněl. Říkala jste si tak a mám rekord. No. Je to tak?
1: No, já jsem najela opravdu domů tak 100 kilometrů a já jsem to fakt ujela. A ještě vám chci říct, a v tom období jsem se stala ředitelkou mateřské školy, kterou jsem řídila 10 let, takže to tak bylo takový perfektní období, fakt kolem těch 40 let. A potom to bylo výborný a i do těch 51 let, to bylo taky výborný. To jsem dělala tu kariéru, sportovala jsem, holky už šly na výšku potom. A potom v těch 51 letech, potom s manželem jsme se rozvedli, tak potom můj pes, já jsem měla pejsky vždycky. Vy máte labradorky a je miluju, to jsou hodně psi. Já mám belgičáka obrovského černého, nádherného. A on mě seznámil normálně s jedním mužem, on na něho vyskočil v hospodce, bylo parný léto, bylo vedro jak hrom tenkrát, on na něho vyskočil capama v té hospodce, říkám, co to děláš? Říkám, dolů. A on nás seznámil a s tím pánem jsme spolu žili do těch 61 let, to bylo taky pěkný období, chodili jsme s psama na výlety a tak dále. Teď už jako on žije sám, ale pořád za náma chodí, takže taky dobrý období. Takže mě je teď 65 a pořád se cítím duševně, jo, duševně, taková, jakoby fit, jo. I když už nejezdím na kole, kolo mám v garáži dole, já jsem dělala rekordy na tom kole. A to chci říct lidem, že nejde jenom o ty mezníky, jde po 10 letech, ale naše tělo, víte, že se zajímám o tu ezoteriku, naše tělo se obnovuje, buňky a tělo, každých 7 let se obnovuje náš organismus. Jo?
0: Já už to taky slyšel, ano.
1: Ano, každých 7 let se nám obnovují buňky v těle, jo, se to mění, takže prostě záleží ještě na tom, jak tedy člověk se cítí v duši. Nejde fakt o věk, věk je jenom číslo. Já se furt cítím jako ta holka, já nevím, jak je to možný, možná mi to aj udržuje.
0: No ve 40 jste začala jezdit na kole, tak vám to vydrželo hodně dlouho? Ta forma, do které jste se dostala.
1: Ne, pozor, já jsem jezdila na kole vždycky ráda, už jako děvče, jo, v 18, potom maturita a tak dále. Já jsem vždycky milovala kolo, vždycky. Takže na kole jsem jezdila k vodě a tak dále. ale potom kolem té 40, já jsem potom narazila na jednoho kluka cyklistu, jako kamarád, jo, kamarád. Mm-hmm. A ten byl blázen do toho kola, jo, on furt jezdil, on jezdil denně jak blázen. A on mě potom tahal na ty vylety a on mě tak vypracoval, že jsem pak ujela těch 100 kilometrů z Jeseníka do Olomouce. Jo, on mě jako táhl. A já jsem prostě jezdila, to byl ale kamarád jenom, jo. A já jsem valila na tom kole, já jsem potom měla, to byl galuskáč, on mě sehnal kolo, on dělal v cyklodílně, nebo opravně, nebo jak to bylo. A on mě sehnal perfektního galuskáče po nějakým borcovi, to mělo normálně berany, já jsem na tým jezdila jak blázen. A no, takže a aerobik jsem dělala, spinning, jogu, jo, fakt všechno možný. Já jsem fakt hodně sportovala. Kromě běhu. Mě běh, představte si, běh mě nedělal dobře. Mě bolely nohy, všecko, ale na kole jsem valila, plavala jsem v létě, jo, všechny možný sporty. Mm-hmm. Ale běh mě nedělal dobře, běh ne.
0: Jenom se dohaduju, ale možná to bylo tím, že jste běhala po asfaltu, respektive po betonu, takže to odnesli tak trošku možná klouby. Ale jak říkám, jenom se dohaduju.
1: Neběhala se vůbec, protože běh mě nechytl u srdce. Kolo, plavání, aerobik, já jsem dělala i cvičitelku aerobiku jednu dobu. To mě bavilo.
0: Žijete bohatým životem neustále, Iveto, a děkuji vám za tuhle vaši zprávu, za to ohlédnutí, za vašimi ano. desetiletími. Mějte
1: říkám,
0: se hezky.
1: Kolem 40 nejlepší.
0: Děkuji.
1: Tak
0: mějte
1: ještě jednou gratuluju, ať se vám daří. Děkuji.
0: Díky. Naslyšenou.
1: A zdravím lidi, nashledanou.
0: Desetiletí života, dekády vašeho života, které byly ty nejúspěšnější, nejzdravější, nejidyličtější. O tom všem si můžeme povídat až do zítřejší jedné hodiny v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, odezní, pokud se to samozřejmě týká tématu. Marie z FNO, to bude zřejmě Friedland nad Ostravicí, dohaduju se, napsala: celých životních dekád mám už 7 a 8 dekády skoro 3/4. První 2 desetiletí, dětství a mládí, byly krásné. Pak jsem se vdala a narodili se 2 děti. Bohužel obě zemřeli. To bylo moc těžké období. V mých 30 se nám narodil zdravý syn. O rok později zdravá dcera. To byla šťastná doba. Pak ale, když bylo dětem 15 a 16, náhle zemřel můj manžel. A zůstali jsme sami. Ještě, že jsem měla 4 sourozence, když bylo potřeba, pomohli. Obě děti jsou velice hodné, máme spolu moc hezký vztah. A tak mohu říct, že i když některé dekády mého života byly složitější, přijala jsem je tak, jak přišly. Jsem šťastná a těším se na každý nový den. Zdravím všechny posluchače Noční linky. Podepsána Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dovolím si navázat na to, o čem zpíval Marek Ztracený. Ta písnička se jmenovala Naše cesty. A já si troufám říct, že cesty, kterými se ubírají naše životy, jsou mnohdy klikaté, plné zákrut, někdy i objížděk, taky ale propastí. Tím vlastně jenom jinými slovy říkám to, že v každé dekádě našeho života se najde to dobré i to horší. Ale možná, že v některém desetiletí Honzova života něco převažovalo. Je to ten další posluchač, který čeká na telefonu 731 800 900 a i jej se ptám, které desetiletí svého života považuje za nejidylečtější, nejzdravější, no prostě to nej. Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeji a nejen vám, Borku, ale všem posluchačům. Ještě jednou všechno nejlepší k těm vašim sedmi gumám, jak jste řekl.
0: Děkuju.
1: A pane Borku, když jsme u těch desetiletí, Já si vás pamatuju z jednoho nejmenovaného rádia z 90. A podívejte se, uběhne 35 let a stále slyším váš charakteristický hlas zase z rádia. Prostě to je úžasný. No, takže to tak na okraj a jinak moje nejlepší desetiletí, přestože už se necítím, je mi něco teda v úvozovkách jenom přes 50, ale necítím se mít tolik energie jako ve 30, ale přesto si myslím, že mých posledních 10 let jsem toho zvládl nejvíc a jsem tak jako nejšťastnější.
0: Mohl byste trošku zalistovat tím posledním desetiletím, tedy říkáte, že se vám toho povedlo nejvíc, tak co je tak nejvíc k chlubení? Klidně se chlubte, protože když to neuděláte vy, kdo to udělá za vás?
1: Jasně. Oženil jsem se, děti odešly do svých životů z domu, oženil jsem se teda už po druhé, a postavil jsem dům a mám, a když jsme u těch psů, tak mám taky před 10 let jsem neměl pejsky, ale mám pejsky, máme dokonce několik pejsků, no a prostě mi tak přijde, že posledních 10-12 let je to nejlepší.
0: Já vím, že se o tom bude těžko mluvit, ale zeptám se vás ještě na jednu věc. Ano. Já tu otázku vlastně ještě v souvislosti s těmi nejlepšími dekádami našich životů nepoložil.
1: Ano.
0: Jak to vidíte s životní moudrostí? Kdy jste se jí, řekněme, kdy se vám jí dostalo nejvíce?
1: Ano. Právě bych řekl, že do těch 30-40 jsem dělal samé blbosti, hlouposti a nevážil jsem si. A právě posledních, od těch 40 let a poslední roky zvlášť, co nám čím, a teď nechci zase na nějakou smutnou notu, ale čím jsme starší, můžeme ztrácet i některé své blízké, tak si víc uvědomuju důležité věci a že jsem tak jako začínám moudřit až po té 40. Jako no.
0: Já si dovolím vypůjčit pár slov, která jste právě pronesl. Zjistil jste, co v životě je hodně důležité a co méně důležité. Ano. Je to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: Máme to stejný. Přesně Honzo, tak. Moc krát vám děkuji i za tu vzpomínku na doby, kdy jsem začínal za rozhlasovým mikrofonem. Ano, je to 35 let, letos v listopadu to bude tedy 35 let. A vrátil jste mě naspět do toho desetiletí, kdy jsem byl asi tak zhruba nejzdravější.
1: Výborně. Rádi vás posloucháme, nejen váš pořad, ale vůbec vás, když jste za mikrofonem. Tak pěknou noc, zbývající čas do té jedné hodiny, ať se daří.
0: Honzo, moc krát vám děkuju, ze srdce děkuju, udělal jste mi radost.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Gianni Nannini, to byla foto Romance a od Marcely Holanové Cesty lásek. Poslouchali jste tuhle písničku v noční lince Českého rozhlasu a teď si v ní můžete poslechnout další příspěvek na téma desetiletí, dekády života. Je to paní Marie, která čeká na čísle 731 800 900, s tím, která byla nejlepší ta dekáda jejího života. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, krásnou pohodovou noc všem. Tak moje nejlepší desetiletí bylo od 80. do 90. roku. Bylo to hlavně kvůli tomu, že maminka přežila těžký infarkt, měla klinickou smrt a řekli nám, že nebude. Ona se pak ještě nakonec vdala. A dali mi taky, bylo mi asi 27, zhruba dali mi byt, 2 plus kuchyňský kout. A já jsem teda měla předtím už před svatbou a partner maminku nechtěl, když jsem si jezdala k sobě do jeho bytu, tak jsme se rozešli. Já jsem pak dostala teda svůj byt. No a maminka, když se z toho dostala, tak jsem tam za ní jezdila. Vedle byl volný soused. Mamince padal barák na hlavu. Tak prostě jsme se se sousedem dali dohromady a kluka, který ho nikdo nechtěl, tak vlastně pak jsem poznala, že to byl nejlepší člověk a asi i ten, kdo mě měl nejvíc rád a udal by pro mě úplně všechno. Bohužel už od roku 2005 není. No tak takhle nějak to bylo u mě.
0: Už by to chtělo zase nějaké hezké desetiletí, říkáte si, že, paní Marie?
1: No, tak to bylo potom taky, když, to jsem se teda zasmála, když jsem končila, já jsem přesluhovala 7 let na železnici a už mi bylo zlé, ale chtěla jsem si udělat 50. Už jsem nemohla, ale. A zjistili mi, že mám srdeční vadu. Oni mi to zjistili, až když jsem měla být dávno v důchodu, když jsem přesluhovala. Já jsem celou tu dobu dělala noční, dělala jsem i 24, 12, dojížděla jsem. Jo, a prostě tak nějak to šlo, ale možná, že to bylo i tím, že opravdu ten partner pro mě dělal všechno. Když rušili ty určitý ty stanoviště, musela jsem se posouvat k té Praze a on třeba ze začátku chodil se mnou na ty první vlaky, nebo mi chodil naproti. On takhle mi jako hodně pomáhal, aby se mi nic nestalo. Já jsem dělala na trati, jako zajišťovala jsem bezpečnost vlaku, aby třeba nenajel vlak na vlak. Tu práci jsem měla strašně ráda. No, ale nechtěla jsem ji opustit, takže já jsem vlastně nechodila ani k doktorům, když mi něco bylo. Protože jsem se opravdu bála, že by mě z té služby sáhly. Mysleli si, kdo ví, jak nejsem zdravá. Jo, já jsem byla vlastně na tom takhle. Ale jako díky tomu partnerovi, tak opravdu dalo se vydržet hodně. Přeju to i jiným ženským, jo. Prostě někdy ten chlap se zdá, že je k ničemu, ale opravdu potřebuje pohladit trošku to zázemí a je to dobrý. No a když se nepolepší, tak ať jde. Není po válce chlapů je dost.
0: Máte pravdu, je nás plno.
1: Paní na ženský Marie. na ženský to platí, ale taky, jo?
0: Takže vy vlastně, ano, na obě dvě strany téma. Říkáte, pro jedno kvítí slunce nesvítí.
1: Ano,
0: tak.
1: Zkoušet, až to vyjde.
0: Děkuji moc krát, možná je to návod i pro mě. A mějte se hezky, přeju vám krásné léto, paní Marie.
1: Já vám taky moc. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Ono naslyšenou vyřkla paní Marie přesně ve chvíli, kdy odbyla půlnoc. Teď už vás vítám v novém dni. Je 14. v měsíci červenci, svátek má Karolína a já nositelkám tohoto krásného jména přeju zdraví, štěstí a lásku. A kdybych mohl mít aspoň drobný hlas, jako takovou tu drobnou přímluvu tam nahoře, dámy, ať tím dnešním dnem začíná to nejlepší desetiletí vašeho života. A tím vlastně tak trošku směřuju do vlastní kuchyňky, protože ono desetiletí života, dekády vašeho života a která z nich byla z vašeho zpětného pohledu nejlepší, je tématem i té další hodiny Noční linky. I tentokrát můžete volat na číslo 731 800 900 a psát na rozhlas.cz/linka. Michal napsal: v jistých ohledech je u mě tou nejlepší ta současná, čtvrtá životní dekáda. A to navzdory tomu, že jsem si během ní vyslechl diagnózu nevyléčitelného neurodegenerativního onemocnění a trpím syndromem tonického napínače bubínku, vzácným, extrémně neurotizujícím stavem, který u nás neznají ani ušní specialisté. Po dosažení 40 doznala řada mých životních postojů překvapivých změn, pokračuje Michal. Osvobodil jsem se od starých myšlenkových struktur, hlavně co se týče investičního uvažování. Taky jsem začal trochu s podivem milovat, co jsem dřív nesnášel, a nesnášet, co jsem dřív miloval. Nesnášel jsem lazaně a teď je miluju. Miloval jsem učení se jazykům, teď to nesnáším. Na pozadí všech svých současných útrap ale cítím, jak se hluboko ve mně rozvíjí zvláštní proces, který buduje jakýsi trvalý vnitřní pocit myšlenkové ukotvenosti a vyrovnanosti. A toho si nezměrně vážím. Michale, já si vážím vašeho vzkazu, stejně jako všech vašich psaní na rozhlas.cz/linka, a už dopředu děkuji vám všem, kteří zavoláte a řeknete, která dekáda vašeho života byla tou nejpřínosnější, nejzdravější, nejidyličtější, no prostě tou nej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém 14. červencovém dni. Máme 6 minut po půlnoci a na telefonu 731 800 900 čeká pan Láďa, který má myšlenku, který chce říct to, co jej napadlo, jakmile slyšel téma dnešní noční linky, která tady vlastně ještě nezazněla. Já už říkal, že v každé životní dekádě nás potká něco dobrého, něco špatného, někdy je jednoho víc, druhého míň, ale to důležité nám už řekne samotný Láďa. Zdravím, na Pardubicku jste říkal, že jo?
1: Ano,
0: dobrý večer, tady je Borek. Dobré ráno. Ano.
1: Ano.
0: Za chviličku vychází sluníčko, to je pravda. Tak a teď už vás poslouchám.
1: Já bych chtěl říct, že jako mě už teda je 70 let a v podstatě, kdybych měl hodnotit ty dekády, tak každá dekáda má svoje plus a mínus a

0: Takže zastáváte názor díky za každé nové ráno, podobně jako
1: přesně
0: já.
1: Přesně tak, přesně tak, protože si myslím, že měl jsem štěstí v rodinném životě, měl jsem štěstí. Děti jsou dneska významní vědci nebo tak, jo, a v podstatě v práci jsem byl úspěšný, ale musel jsem samozřejmě, nebo to zadarmo, a musel jsem pracovat a to právě ty neúspěchy mě k tomu vedly, takže v podstatě jako chtěl bych, že každá ta dekáda byla jak výsledkem toho a jako ve stavu, kterým se nacházím, a v podstatě jako mě to poučilo a našel jsem si vždycky nějakou cestu, a ať už to bylo společenský dění nebo tak, že, ať už to bylo rodinný zázemí a podobně, místo, kde bydlím a podobně. Jediné, co mě možná teďka je stáru, jako trošku znepokojuje, je to životní prostředí, který je teda strašně drasticky vůči nám tady. Sice potřebujeme postavit dálnice a podobně, ale ta příroda dostává tvrdě, jak se říká, na frak, a bojím se, je naše děti, anebo takže to prostě těžko mu dát dohromady, protože jako sice vědci říkají, že vznikají nové a nové objevy, nějaké mikroby, mikroorganismy a podobně, ale za chvilku nám bude vzácná kráva, kůň a podobně, protože za chvilku nebude ta příroda v podstatě jako žádná. No.
0: Tomuhle apelu velice dobře rozumím a souhlasím s ním. Ale vraťme se k těm desetiletím života. Takže vy vlastně říkáte, a já s tím, ano, už dopředu říkám, vlastně taky souhlasím, že každá dekáda sice měla své, ale byla důležitá i v tom, že vás poučila pro další dekády a desetiletí vašeho života. Je to tak?
1: Je to tak, přesně tak. A když byl nějaký neúspěch, tak mě to namotivovalo, hledal jsem příčiny toho neúspěchu a poučil jsem se a myslím si, že o tom je ten život. No.
0: Přesto se ale zeptám, když už vzpomínáte na minulost, na kterou dobu, a znovu se dostávám k těm desetiletím, na kterou dobu vzpomínáte nejraději, která byla pro vás nejidyličtější? Protože paní Nora tady mluvila o té první dekádě svého idylického dětství, tedy života idylického dětství. Tak jak je to u vás, když jste byl teenager, nebo když vám bylo 20?
1: Já bych to řekl jináč. V dnešní době, když to beru zpětně, tak když je člověk do těch 35 nebo tak, tak má dveře otevřené, je tady cena pro mladé vědce nebo tak prostě, jo. Když už je starší, tak už ty šance jsou menší, musí ho ohodnotit nějaká opravdu významná práce, a to si myslím, že třeba mě asi bylo jako nejlíp asi v 50, protože to jsem dosáhl určité vědecké hodnosti nebo tak, jo, a v podstatě bylo to výsledkem nějaké systematické práce, která měla smysl, jo, myslím pro lidi a podobně, takže, ale to jako neznamená, že já si myslím, že každý, jako každá profese je důležitá, jo, pro život společnosti, ale jako je to už výsledek, že už jsem se uměl podívat dozadu, že jo, už jsem viděl, jestli to má smysl a podobně, a tak nějak asi už jsem po těch 50 se už možná nechá hodnotit, možná to je brzo pro někoho, ale myslím si, že už to je taková doba, kdy se trošku můžeme podívat dozadu. Předtím to ještě jako stále je cesta určitého hledání nebo tak.
0: Láďo, moc krát vám děkuju i za vaši upřímnost a za váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto a hodně zdraví.
1: No, děkuji, dobrou noc. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Na rozhlas.cz Lomítko Linka se teď objevilo hned několik vzkazů, takže zkusím jen tak v rychlosti třeba to, co napsala Dana z Blatné. Dětství bylo nezapomenutelné a do 40 jsem rostla a sdílela i rozdávala štěstí. Teď už hlavně vzpomínám a rekapituluju a snad i moudřím a zpomaluji tempo. Užijte života s nadhledem a ve zdraví. Je to největší štěstí a bohatství i dar.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tuhle písničku Pavla Nováka si pamatuju z prvního desetiletí mého života. A říkám to záměrně, protože dekády desetiletí života, to je téma dnešní noční linky. Říkám dnešní, ale začala včera, už máme úterý 14. července. Nicméně do jedné hodiny bude čas na vaše příběhy na tohle téma. A paní Jana z Prahy je tou další, která nám chce říct, kterou dekádu svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já chci říct, celý můj život byl krásný a opravdu si ho vážím a všichni bychom si měli vážit života. Samozřejmě byly období horší, lepší. Ráda vzpomínám na dětství, ráda vzpomínám na mládí. Měla jsem velké štěstí, rodiče se dožili požehnaného věku 90 let. Mám sestru, se kterou výborně vycházím. Mám dobrou rodinu, se kterou dobře vycházíme. Takže celý život byl opravdu šťastný. A jestli můžu říct nejšťastnější, těžko říct, ale snad od 40, kdy vlastně se mi podařilo stmelit rozbitou rodinu po rozvodu. Znovu jsme se s manželem dali dohromady k radosti dětí. Byli už sice starší, takže zas to neprožívali až zas tak úkorně, ale byli rádi, že jsme zase spolu a moc si toho vážím a jsem šťastná.
0: Můžu mít hodně indiskrétní dotaz?
1: Ano.
0: Byla jste vy iniciátorkou toho znovu shledání a znovu partnerství s vaším manželem?
1: No v podstatě jo, ano.
0: No, už jste to říkala, že se vám podařilo stmelit rodinu, tak jsem jenom chtěl na tuhle strunu udeřit znovu. Jste spolu dodnes?
1: Jsme spolu dodnes, chvála Bohu, vycházíme výborně. Manželovi je 78, tak jak tak ty roky chodí, ty problémy všelijaký, ale vycházíme dobře a je to opravdu hezký.
0: Možná je to trošku kacířské, to, co teď řeknu, ale možná, že vám prospěl ten oddech.
1: No ten oddech, abych se přiznala, nebyl až zas tak dlouhý. My jsme vlastně byli rozvedení, no jak, dva, tři roky. Problém, který vedl k rozvodu, manžel vyřešil velice, velice teda radikálně. Takže jsme se dali zase dohromady, no.
0: Konec dobrý, všechno dobré, chtělo by se říct, ale jsem rád i za to, co zaznělo na začátku našeho rozhovoru, že vlastně všechny dekády vašeho života byly, některé možná byly trošku smutnější, ale zase to vyvážilo možná něco veselějšího, že všechny dekády vašeho života za to stály. A já jsem rád, paní Jano, že jste to řekla. Mějte se pěkně.
1: Ano.
0: Díky.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Telefon 731 800 900 máte stále k dispozici a stejně tak i web rozhlas.cz/lomítko/linka. No a říkám to hlavně proto, že na něm vidím to, co napsal do několika řádků Marek. Když se psal 1. leden roku 1990, tak jsem ještě nebyl na světě. Když se psal 31. prosinec roku 1999, tak jsem měl 8 let, 1 měsíc a 19 dní. Z té doby si toho moc nepamatuji, ale tato dekáda byla nejlepší od 60. let. Mohli jsme jet kamkoliv jsme chtěli, rádia hrála to, co jsme do té doby neznali a v televizi běželo to, co jsme také neznali. Marku, i za tohle, co jste napsal, děkuju. A jak je to u vás, vážení přátelé, vy, kteří právě teď posloucháte noční linku. Které desetiletí vašeho života byste i do vysílání, pokud se dovoláte, označili jako to nejzdravější, nejšťastnější? Nejvíc jste cestovali? No prostě největší idyla. Uznávám, že to, co říkala paní Jana, má hodně co do sebe. Nicméně, pokud máte nějaké desetiletí, které byste chtěli označit i zlatou medailí třeba, tak zavolejte. Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když jsme v ní, tak u těch desetiletí vašeho života, tak si nemůžu odpustit jednu poznámku k té předchozí skladbě. Tak to byly osmdesátky, to byla Bonnie Bianco, Pierre Cosso a jejich Stay. No pro mě osmdesátky to bylo něco, to se v pop music dělo věcí. Hlavně v té anglosaské, ano, o ní mluvím, ale teď zase naspět k tématu a k desetiletím vašeho života. Tou další, která na telefonu 731 800 900 čeká, je paní Mirka. A já ji zdravím. Přeju vám krásné léto, paní Mirko.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Moc zdravím všechny ponočníčky a hlavně vás, Borku.
0: Děkuji.
1: Tady je Mirka z Brna. Toto téma se mně velice líbí a já bych začala hned, teda už mám těch desetiletí za sebou dost, ale začala bych svým krásným dětstvím. Prožila jsem ho v Lednicko-Valtickém areálu, nedávno jsem o tom taky mluvila, takže se nechci moc opakovat. Ale bylo to nádherné dětství, neustále na kole, Lednickým parkem, k minaretu, tam jsme si vylezli snad 20krát, k Janohradu. Léto jsme prožili u Apola, to je ta soustava těch rybníků, tam Hlohovecký, Prostřední a Apolo s tím krásným zámečkem. Tam jsme byli celé léto. Rodiče měli pole, vinohrad, maminka mě posadila na trakač a už jsme jeli do Vinohradu. Taky ale, nestydím se za to, byli jsme pionýři a pionýrky a právě, že v Lednici je do dneška vysoká škola zahradnicko-ovocnická a studenti právě nás tom pionýru vedli. A ti byli teda bezvadní. My jsme projezdili okolí Pálavy, Dobřeclavy lesem, právě k těm rybníkům, do Valtic. Opravdu se nám věnovali a bylo to bezvadné. Tak to bylo moje hezké dětství. Vždy jsme se koupali, rodiče vůbec neměli strach, já nevím jak to. No, tak bylo to krásné. A potom další období bylo ale taky hezké. To jsem se dostala studovat na průmyslovou školu oděvní do Prostějova a to mě strašně bavilo. To bylo úžasné. Prostě bylo městečko, kde se říkalo, že každá druhá rodina má v rodině nějakého krejčího. Byly tam obrovské a krásné oděvní závody a my jako holky, studentky, které teda nemohly dojíždět, tak jsme bydleli na internátě. Krásný internát, který byl původně, vlastnil ho ten majitel prostějovských oděvních závodů, Nehera se jmenoval, měl krásnou vilu u Hloučele, u rybníčku, u lesíku a to byl právě náš internát. Dodneška mám z té školy a z toho internátu kamarádky po celé republice, protože ta oděvní průmyslovka vlastně, ona vychovávala takové ty střední kádry technické pro oděvní průmysl po celé republice. Tak holky byly některé nahoře, dostali umístěnku, vy si asi tu dobu nepamatujete, ale to my jsme museli nastoupit na umístěnky po maturitě. Tak moje kamarádky šly třeba nahoru do Liberce, do Prahy, dolů do jižních Čech, do Třeboně. No a já jsem dostala umístěnku do Brna a seznámila jsem se tam se svým manželem teda, který byl na letišti jako voják. No tak jsem se dostala do Brna a moje vytoužené prostě takové přání bylo jít učit do školy. Takže po krátké praxi jsem učila na oděvním učilišti v Brně a to bylo zase tak hezké období. Mimochodem, Borku, já jsem taky učila Zdenka Bakalu konstrukci střihu. Představte si, on to moc nezveřejňoval, ale prostě bylo to nějak tak, že se nedostal na gymnázium, tak šel k nám se vyučit. Vyučil se, udělal si maturitu a potom teda jako emigroval. No a co bylo pak dál, o tom už nemluvím, ale byl to kluk teda zvídavý, to musím říct, tak to je taková zajímavost, kterou občas teda dám k lepšímu. No, bylo to tak, takže učila jsem, bylo to bezvadné, to mě bavilo, moje zaměstnání byl můj koníček, no, měla jsem dva kluky, no a opravdu jsem byla šťastná. To bylo období, kdy jsme jezdili na brigády, na papriky, na rajčata, celou Vysočinu jsme objeli prostě. No bylo to krásný, no. Ale Borku, já musím teda říct, že jsem v důchodu samozřejmě už delší dobu a já zase ale jsem spokojená. Já mám kamarádky, s kterýma jezdíme do Luhačovic, manžel teda zemřel. To bylo špatné období, smutné, ale nějak prostě jsem se z toho dostala právě díky kamarádkám. A tak jezdíme do Luhačovic, každý rok si zaplatíme týden, chodíme každý týden k sobě na karty a je to takové prostě hezké, družné. No a tady bydlím kousek od Čelepky, která teďka teda není v provozu, to asi víte.
0: Ano, vím.
1: No a tam jsou další moje přítelkyně, tady z okolí, jak je Tábor, Klusáčkova, Chlupova, tak se tam sejdem skoro každý druhý den. No a zase je to takové hezké. Takže já musím říct, že opravdu ten život jsem prožila prostě hezky. Nemůžu něco říct, že by bylo nějaké tragické. No a jak mluvím o tom přátelství, tak Wehrlich napsal takový hezký citát. Přátelství je součástí šťastného života. A to si myslím, že je pravdivé a moc se mě to líbí. Takže pomalu bych teda ukončila, já bych ještě vykládala, ale chtěla bych moc pozdravit moji přítel, teda z rodiny, Janu Darmovzalovou, která poslouchá noční linku každý den a čeká na vás právě, že vás má moc ráda. No a ještě zdravím Aničku z Miroslavy, to je opravdu žena, které si hodně vážím. Určitě vám to taky připomíná něco. Anička z Miroslavy.
0: Ano, samozřejmě.
1: No, takže to by bylo tak všechno.
0: Mirko, já vám moc krát děkuju i za to potvrzení toho, že vlastně život se neohlíží v žádném případě na čísla, kterými my označujeme dekády, první, druhá, třetí a tak dál a tak dál.
1: No,
0: a že vlastně taky v každém období našeho života lze najít věci jak dobré, tak věci méně dobré. A že všechno, neděje samo o sobě a že z každé dekády, jak už tady taky od našeho posluchače zaznělo, si můžeme vzít přinejmenším poučení pro budoucnost.
1: Ano, ano. Tak já vás děkuju. Moc zdravím a těším se na vás, až bude den otevřených dveří zase.
0: Děkuju a budu se těšit taky.
1: A hodně štěstí vám přeju.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky. Naviděnou.
0: Vážení přátelé, noční linka má před sebou už jen posledních 27 minut. Je čas na to, abych vám znovu připomenul telefonní číslo. Díky němuž se už po písničce Michala Hrůzy v tomto případě a vlastně taky naskočí na tu naši dnešní retrospektivní vlnu písničkou Budu ti vyprávět. Ano, seriál Vyprávěj. Tedy je čas, abych vám připomenul telefonní číslo, na němž už po písničce Michala Hrůzy možná uslyšíme ten váš příběh a to, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejšťastnějším. A nebo na něj aspoň nejraději vzpomínáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Částečně za to může moje zvědavost, ale vlastně i to, že Michal Hrůza přišel do Noční linky právě s touhle písničkou ze seriálu Vyprávěj. Takže se ptám Jardy, který jako další čeká na telefonu 731 800 900, jestli se dívá třeba i na seriál Vyprávěj, který je taky takovou retrospektivou našich životů. Jardo, dobrý večer, díváte se na Vyprávěj?
1: Dobrý večer. Ježíš, to jsem miloval, ten seriál.
0: No prosím, takže to ohlížení do minulosti máte natrénované. Třeba i díky tomuhle seriálu. Teď se vám to bude hodit. Kterou dekádu vašeho života si nejraději vybavujete?
1: No já bych to vzal trošku obšírný. Mm-hmm. Hejte, mě je 55. 22 let jsem byl na kamionu. Mm-hmm. Takže jako ten úsek života, já jako miluju řízení od dneška, jezdím furt ještě a, mm-hmm. a ale jestli teda můžu trošku odbočit.
0: Samozřejmě.
1: Je to asi tak 15. člověk přede mnou, který se dovolal, tak říkal, že mu je kolem 50 a že vlastně tenhle ten věk, nebo co prožívá vlastně tuhletu chvilku, mm-hmm. takže je nejlepší a já s ním úplně plně souhlasím.
0: Řekněte proč. Definujte.
1: Proč? Proč? Úplně jasná věc. Děti jsou pryč, jsou veliký, mm-hmm. ten člověk má už potom čas jenom sám na sebe vlastně mm-hmm. a užívá si ten život vlastně úplně v klidu a tak, jak si ho nastaví sám. Takže já tomu pánovi děkuju za to, že to řekl a já s ním na 100% souhlasím. Teďka řekl bych jméno, ale já si nepamatuju, že to je, říkám, 15. člověk, který volal přede mnou.
0: No byl to zřejmě Honza, který se po 40 oženil, děti odešly, postavil dům, má psy. To bude zřejmě on, na kterého navazujete.
1: No, asi máte pravdu, asi je to Honza. Hmm? Hmm. A tímto bych ho rád pozdravil a řekl mu znovu ještě jednou, má 100% pravdu.
0: Zeptám se vás ještě na vaši profesi. Vy říkáte, že jste víc než 20 roků byl a stále ještě jste kamionákem. Je to tak, ano?
1: Nejsem.
0: Už nejste.
1: Já jsem, byl jsem 22 let, ale potom z rodinných důvodů jsem se na to musel vykašlat, mm-hmm. protože umřel tatínek a maminka to doma se mu nedávala. Mm-hmm. Tak jsem to hodil na hřebík a zůstal jsem si doma. Teďka jsem řídil autobusu zase, no, takže...
0: Takže pořád kulatá práce.
1: Určitě, víte co, já bez toho nebudu. Já tu mám, to je... Můj tatínek byl celý život řidič a já jsem to nějak po něm... Aniž by on chtěl, tak já jsem to vlastně víceméně po něm nějak podědil, ale... Říkám, ani by on chtěl, jo. Mhm. Takže já tu práci miluju a mám to rád a bez toho nebudu. Mm-hmm. Takže než půjdu do chodu, takže asi se tomu budu věnovat. Ale teďka říkám, ten kamion jsem hodil už jakoby na řebík a věnuju se teda autobusu a teďka jezdím autobusem. No,
0: no já jsem špatně použil ten příměr kulatá práce, tedy označení kulatá práce, protože to je spíše ta cirkusácká, ale prostě, že máte pořád v ruce ten volant, ano, tak jsem to myslel. A jak to plánujete právě až směrem k důchodu, to byla ta otázka, ke které jsem spěl, odpověděl jste na ni a já vám za to děkuju i za váš telefonát. Jardo, dny, které žijeme právě teď, jsou nejdůležitější, protože minulost nezměníme, budoucnost je nejistá. Důležité je teď a tady. V tom s vámi souhlasím. Nicméně ptám se přesto na to, na které desetiletí nejraději třeba vzpomínáte. Ale od vás mě stačilo tohle. Děkuju a naslyšenou.
1: Ne, prosím vás, ještě můžu jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: Já když jsem byl mladší, tak jsem třeba, když byla neděle večer, tak říkám, zase zítra, zase pondělí. O, zase do práce. Už byl pátek. Jo? Ale čím je člověk starší, tak já teďka třeba prožívám to, že si říkám, ne, bacha, každý den si musíme užít. Ať je špatný nebo dobrý, ale každý den si musíme prožít a užít si ho. Protože čím je člověk starší, tak už víte co, nějak...
0: Cítí to, že může přijít konec kdykoliv, ano.
1: Tak a vlastně dneska, když to vidíte někde všude na těch sociálních sítích, jak umírají ty lidi ve 40, v 50, v 60, říkám ne. i když je pondělí, já si ho užiju si to úterý, středu, čtvrtek, pátek a až přijde ten pátek, tak ten si užiju ještě víc. A potom bude sobota a děle krásná práce. Takže říkám všem, každý den si užijeme úplně naplno, protože nikdy nevíme, kdy bude ten poslední.
0: Carpe diem quam minimum credula postero. Užij dne, tak. Zítřku ni moc málo nedůvěřuji.
1: Mějte se hezky. Teď se mi to vzal ze srdce.
0: Děkuju a přeju vám
1: taky děkuju.
0: Krásné léto. Naslyšenou. Vy všichni, kteří ještě pořád čekáte na další příběh, se aspoň věřím, po písničce Marty Kubišové určitě dočkáte. Telefon uslyšíte, ale já tady mám před sebou poměrně dlouhý vzkaz, který si dovolím ocitovat alespoň tu část, která se týká dnešního tématu, a je to vzkaz naší posluchačky Daniely. Můj život lze dělit na 8 dekád. To první, zdánlivě nejsladší, zakončilo povolání tatínka do PTP a 2 roky pro dítě nepochopitelné. Druhá dekáda byla právě v závěru krásná, protože mě kvůli kádrovému posudku na tatínka faráře nevzali na pedagogický institut a já musel nastoupit hned po maturitě do zaměstnání. Třetí dekáda byla nezapomenutelná. Práce v rozhlase, kam jsem se vlastně dostala místo školy, takzvaně za trest, mě bavila. Dokončila jsem vysokoškolské vzdělání, porodila syna a měla jsem dojem, že tak sladký bude celý můj život. Nebyl. Na 4. dekádu bych raději nevzpomínala, i když jsem si dobrý vztah k práci dokázala najít i ve sběrných surovinách. Dostavily se nemoci a zoufalé prázdno v pracovní sféře. 5. dekádu pokládám za boží dar a za nezapomenutelnou pomoc kolegů z branže. V hlavním městě, kam jsem se přestěhovala, žiju dodnes. Podařilo se mi v 6. dekádě sepsat knihu, v níž se trochu vyrovnávám se životem. 7. dekáda mě postavila před těžké onemocnění a díky zdravotníkům se dnes cítím zcela obstojně. Zapojila jsem se do práce v pacientské organizaci a vím, že jediná cesta k dalším desetiletím vede přes aktivitu. Ani stará bába nemůže ležet v posteli a čekat na smrt. Tak se snažím. Doufám, že jsem nebyla moc dlouhá, protože ten prožitý život mi teď připadá velice kratičký. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 15:45 a to znamená, že jdeme do finále dnešní noční linky Českého rozhlasu. Vidím to tak na jeden, možná dva telefonáty a tohle je ten první ze zmíněných a očekávaných dvou. Je to Jindra, která čeká na telefonu a která nám poví, které desetiletí svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: A nejsmutnější, ano.
0: A nejsmutnější.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak moje nejšťastnější období bylo, když jsme se s manželem poznali v Krkonoších na horách. Tehdy existovali závodní výbor LOH, ty rekreace.
0: Takže tak asi 50. léta, předpokládám.
1: Ano, párta kluků a párta děvčat, tak jsme navazovali známosti. No a tam jsme se s manželem poznali. No ale nebylo to ještě nic tak vážného, že jo, tak chy. No a když jsme potom byli doma, tak jsme si začali psát. No a nakonec to dopadlo, že teda za mnou jezdil do Zlína. A na cestě bylo dítě, narodila se dceruška. Tchán mě poslal skládací dešník, který to neexistoval, to někde sehnal v Tuzexu celý přešťastný. A velkou kytici, ale já jsem ještě nerodila, já jsem ležela na pokoji v bolestech a mě přinesli kytici. A deštník skládací.
0: No tak zní to komicky, ale ta doba...
1: Pak se zhodil.
0: Tu dobu jste, ano, tu dobu jste popsala dobře. Něco takového jako skládací deštník v 50. letech, to neexistovalo.
1: Ne. No a tak narodila se teda holčička, ale byla nemocná, srdíčko měla špatný, tak zemřela ještě v nemocnici. Byla jsem z toho teda špatná, manžel taky, ale rodiče nás podpořili v tom, že jsme mladí a že budeme mít další děti. No tak jsme byli zdraví a věřili jsme tomu. No tak jsme teda, byla svatba a zažádali jsme si obyt v Brně. A těšili jsme se, no a koupili jsme si teda 3pokojový krásný byt, tak začalo zařizování. No a postupně jsme se, vždycky jsme jeli v zimě na hory, v létě k moři, narodili se kluci 66, 67, byli jak 2 budulínci. Tak to rostlo prostě, až nakonec šli do školy. Já jsem byla ve škole na internátě a nám se tam s holkama ze Zlína moc líbilo. Tak jsem byla ráda, že kluci chtějí taky na internát. A s manželem jsme jim nebránili. Byli to kluci, tak jsme říkali, ať se trošku oťukají ve světě hned. No a samozřejmě, jak odešli kluci do škol, tak jsme s manželem nějak jsme měli na sebe málo času, nevím, jak bych to řekla, nebo jsme se o sebe tak už neměli jsme se tak rádi, jako když jsme byli všichni doma. No a nakonec teda manžel si našel v České Třebové jednu paní, ale já když jsem slyšela, že má 2 děti, dceru a kluka na škole, tak jsem manžela prosila, ať od nás neodchází, že nás budou kluci potřebovat a že ta paní má 2 děti a nepůjde hned, prostě nebude se rozvádět. No tak manžel si nedal říct. Odstěhoval se do České Třebové a dopadlo to tak, to víte, že byla jsem z toho strašně smutná, ale byli tady kluci. A tak začal manžel strašně pít, co jsem se dozvěděla od kamarádů z práce, že ho nechala nakonec ta paní a že teda moc pije. No, kluci se oženili, založili rodinu, No a manžel teda se upil k smrti, ale vyloženě upil. Práce ho vyhodili. Bylo to smutný. Nakonec jsme se synama ho museli z toho bytu, co dostal, vystěhovat nábytek, odvést veškeré věci. A já jsem prostě se z toho skoro složila, protože když jsem viděla ty věci, co tam měl, tak to všechno se mě vracelo. Když jsme se poznali a protože jsem rodinný typ, tak jsem byla z toho zdrcená. No ale kluci zase měli svoje starosti, tak jsem to prožívala s něma. Tak jsme to nakonec ukončili, že teda jsme ho vystěhovali. No a kluci dneska už mám vnoučata, pravnoučata, tak se z toho těším. A když je toto téma bylo, tak jsem si prostě nějak posteskla.
0: Já vám naprosto rozumím, paní Jindro.
1: Je mě 83, víte, jsem v podstatě jakž tak zdravá. Lidi jsou ke mně v pořádku, chovají se, starají se o mě, nemůžu si naříkat, ale na toho manžela nikdy nezapomenu, protože jsme se měli 20 roků strašně rádi. To bylo údobí, kdy se kluci už honili za holkama a už to prostě mělo známosti. Tak to je asi všechno. Bylo to hezký, když jsme se poznali, ale pak to bylo velmi smutný. A já jsem to nestrávila dodnes. No, nezlobím se na něj, zamiloval se. Nedá se nic dělat. Tak vám děkuju.
0: Nemáte zač, paní Jindro. Nemáte zač, myslím si, že příběh, který jste jenom v kostce právě zveřejnila, je příběhem mnohých z nás.
1: Ano, ano.
0: Nejsem tím nijak nesnižuji ale vaše neštěstí, ale
1: ano, ano. Ne, to je
0: chtěl jsem říct, že v tom nejste sama.
1: Ale dožila jsem se pěkného důchodu, je mě 83, když jsme mohli s tím manželem prostě dožít takového věku třeba, nebo no je to všechno pryč. Já myslím pozitivně spíš, jako už dneska.
0: To jsem právě chtěl říct, že s vámi částečně nesouhlasím, protože ano, věci jsou pryč, ale pokud se nebudeme dívat dopředu a to pohledem třeba právě na vaše děti, na vaše vnuky a vnučky a pravnuky a pravnučky. Tak to nepůjde. Takže dívejme se dopředu, i když si občas vzpomeneme na ta nejkrásnější desetiletí našeho života. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, děkuji, dobrou noc.
0: Naslyšenou. No a protože už se opravdu přiblížila jedna hodina, tak právě teď je čas na ještě jeden telefonát, který v zápětí po paní Jindře uslyšíme. A doufám, že teď už vlastně jenom ze zhruba 2- nebo 3-minutovým příběhem na téma nejlepší dekáda či desetiletí mého života. Tak jsem zvědavý, koho teď máme na telefonu. Tady je Borek. Dobrý večer.
2: No, prosím, dobrý večer.
0: Kdo je prosím u telefonu?
2: Chtěla bych vám hlavně poděkovat za krásné vysílání. Je to moc, je to nejlepší stanice, kterou ráda poslouchám.
0: Moc mě to těší, co říkáte.
2: Hodně štěstí a spokojenosti a do života a radosti. A chtěla bych tomu tématu říct jenom, že nejlepší léta jsem měla, když se nám narodili děti, kolem 30 letech, po 6 letech manželství. A horší léta přicházejí teď, kdy už jsem sama 20 roků.
0: A je vám smutno?
2: Loňský rok byl docela špatný, protože zemřela dcera jedna v 50 letech. Nechali ji v nemocnici zemřít úplně zbytečně. Takže to bych chtěla jen tak říct tomu tématu. Bude konec vysílání, tak Děkuji moc.
0: Já vám děkuji, ale pro jistotu ještě jedenkrát zkusím ten dotaz. Vaše křestní jméno, abych aspoň věděl, kdo uzavřel Zdena. Noční linku. Paní Zdena. Paní Zdeno, děkuji vám za upřímnost.
2: Jo.
0: Mějte se hezky.
2: Děkuji.
0: Dobrou noc.
2: Vám za všechno a mějte se moc hezky a hodně radosti a krásné léto. Naschledanou.
0: Děkuji a naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon použijete v noční lince znovu za nějakých 22 hodin a 5 minut. Já vás všechny, kteří jste měli to štěstí, ještě jednou zdravím a vám, kterým se nepovedlo dovolat se do studia noční linky, vás musím poprosit o odpuštění, protože ani zdaleka není v našich silách, aby všechny vaše telefonáty a všechny vaše příběhy odezněly. Všechny vaše příběhy, které se týkají tématu dekády, desetiletí života, a které jste napsali na rozhlas.cz/linka, za malou chvilku uvidíte na zmíněném webu. No a když už tedy mluvím o tom, co všechno bude, tak řeknu i to, že ta příští noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem budou slova, která mi zůstala v paměti. Už teď si můžete vaše příběhy chystat, už teď je můžete dokonce i psát na rozhlas.cz/linka. A dodám ještě poslední dva vzkazy a můžeme si poslechnout písničku Krištofa, tedy kapely Krištof a Tomáše Kluse. Zdraví vás Jana Zírkova a píše, tak asi takové nejklidnější desetiletí pro mě bylo od narození do 10 let. No a za 10 let nastala trpká dospělost. Je mě líto, že to tak vidíte, no ale nedá se nic dělat. No a krásný večer přeje i Pavel ze Židlochovic a ten si myslí, že na něj ta nejlepší dekáda jeho života teprve čeká. Držím mu v tom palce a vám přeju dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
2: Ať žijou Hanzováci! Ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale na

0: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
1: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
0: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
1: Tady ho máte.
0: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
1: A zvlášť bystrého brankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
0: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
0: No zajisté.
3: Jo, no tak co bych tak řekl. Sleduji tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Beck je náš rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Inu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
8: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
9: František a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
9: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
6: Po 6 kilometrech.
5: Šelem vzad.
10: A zpátky to vzali klusem.
9: Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
8: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
9: falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
10: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
11: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
8: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
11: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
8: dobíhat, vybíhat,
10: vyrážet míč robinzonádou,
8: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
11: falšovat, nestát offside,
9: přeskočit nastavenou nohu,
8: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
9: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
10: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
8: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
9: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně.

0: Pak si klap zuba vyklepal fajfku a...
1: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
2: Klap zuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
3: Sprchy v chalupě neměli.
4: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
2: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
3: SK Klapzubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klapzubova 11. zařazuje do 3. třídy.
4: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pambu, že to jednou natřete i sláví, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jinak to ve světě nejde.
5: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
6: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klapzubova 11. Už jenom to jméno hraje s AC Hlubočepy.
7: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
8: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
9: To bude zápas.
5: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klapzubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a že v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
0: 14:0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
0: A

0: bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0, 9-0, 12-0, 10-0,
2: 8-0, 15-0, 7-0,
1: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
3: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
4: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
5: Paní Klabzubová, telegram!
3: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku.

0: Stop! A teď už zpívala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klapzubovu jedenáctku!
3: Přijela v autobuse.
4: Starý Klapzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
5: Nandáme!
0: A šli na hřiště.
1: Klapzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
6: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klapzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klapzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
0: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klapzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klapzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
4: Starý Klapzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
7: A to byla řeč, kterou starý Klapzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
9: To bylo tedy vítězné tažení Klapzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu, totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Kormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, s Bohem. S Bohem, Kormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásal srdečně rukou svému dlouholetému příteli Kormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Kormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Kormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Kormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Kormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Kormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Kormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Kormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. Dvě šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domům telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Kormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psáti postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Kormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Kormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mne dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sázku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Kormík se na střeše odmlčel, naslouchaje drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 17:17, rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nenaže byste ho slyšeli ze zárobí. A pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdinů Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnosti 22 nohou, na mohutné klemby hrudníku pod žlutými a modrými pruhy drezu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat naše očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec. Už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se být zaražení pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pán Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři z GW Olenbajem v čele vítají vznešené hosti. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem záde. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17:21:16. Střední útočník Klabzugu podal míč pravé spojce. Čárkot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Čárkot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče, ale ne. Nezmocnil se ho, čert ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr, míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a Beckem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červeno-bílých dostihlo míče. Polsej vcet! Vcet, no tak! Už je pozdě.
0: Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzi!
1: Je tam.
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, kterými doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno, ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejban odchází a teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přílbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jež měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře, že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme, nebo spíš tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno, ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubáku. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo, já mám Judu. Juru do totiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést? Nebej těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, Bůh uchovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl nežli králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnout špičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, anebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutná.
4: No to bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: šup, už to běž, ať gól uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: Vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nehvízdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bejvali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
2: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
5: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
6: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
5: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
6: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
5: No stál, samozřejmě, ale taky je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
6: No, bo co pak?
5: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
6: Jestli jsme zajištěni, jo?
5: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
6: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živí by sami?
5: O nás se nestarejte.
7: Budeme třeba dělat trenéry.
6: No za peníze.
8: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
6: No to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslavnější mužstvo.
5: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrebovat kde jakýho pilovatýho kluka.
6: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškreboval?
8: Ale no ne, no jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
5: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
8: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
9: Ale Mičudu měli bezvadnou, koženou.
5: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
9: Musím říct, že s outstou.
5: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
6: A... No a?
5: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
9: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
5: Porážka, to by nebyla žádná hanba. To povídá ten pihovatej kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
7: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý klap zuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
5: Telegram.
10: Jaký telegram?
4: Od koho?
6: Od londýnského Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
4: Austrálie?
5: Mistrovství světa?
8: Táto, a co vy? Co vy tomu říkáte?
6: No co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám ve psi pluh a rozoráme hřiště. No pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, hrci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahlazují flintu do žita.
5: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
6: No jo, to, co chcete dělat, se sakra manšafte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jeme.
5: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
6: Jinu, se sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to bobilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
5: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
8: Správně, Honziku.
5: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
6: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
5: 13 dní.
6: Z Bombaje do Sydney 20.
9: No asi 30. Za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
5: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
6: Takže
5: se do té Austrálie jede.
11: Divadlo pro vaše uši.
12: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť. Uvítací potlesk 320 tisíc údlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
2: A pak rázem zoufalé ticho.
3: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lulky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
4: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
5: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý short vyrazil ze středu útoku.
6: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
7: Klapzubové! Právě dostali gól!
8: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vzteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
1: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
5: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
9: Útok bílých.
0: 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
1: Kde se mezi nimi přeletuje míč? Neviditelný.
5: Ale to už leží pod sítí branky.
6: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
9: Kombinace?
5: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
6: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
5: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
9: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
6: Prodírá se vpřed,
1: teď se jen kutálí
6: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11. jak to vlastně bylo.
5: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
0: 1-1. Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se Palší stočil a spadl na druhém konci.
6: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
0: 3-1.
5: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
0: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
10: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
6: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
4: A nasazuje kráně.
6: Dělovka.
5: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
6: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
11: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
5: A otáčí.
11: Brankář je ve vzduchu o 90 stupňů.
6: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
5: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
11: A míč v jeho náručí je v brance taky.
0: Gól! 6-1!
5: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
6: 4 další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
0: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
5: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
6: 8.
5: A 9. branku. A co bylo potom?
12: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
0: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
5: A potom?
4: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
5: A potom?
4: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.